platit rabé, jenomže v tom rozčílení zapomněli, jak se plave. Voda kolem víří a už se topí čtyři.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelíne, zdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Hádala se paraplata, které je víc do kulata.

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Tak se zpřecítila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem lidi, růžence míněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

0: Junior.
1: Možná na ty fousy.
2: Hele, mám vidro.

0: Rádio Junior.
1: Hej.

Posloucháš Rádio Junior.

máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu,

0: Zlatovlásko, rád tě mám.
1: Rádio Junior.
2: Máte židle, děti? Postavte je do kroužku zády k sobě tak, abyste si na ně mohli všichni sednout.
3: Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra. Pra, pra, pra člověk, svou kuchyni měl v jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom v bikini.
2: Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme.
3: Jednou z dlouhé chvíle chodil kolem ohniště, když přepadl ho nápad, držel se ho jak klíště. Už nebude se nudit, až naloví i ryby,

teď ne, si pro člověk hrál rád. Pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Do kola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu prach.

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Rádio Junior.

měl kolem potu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost celková.

situace. Soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla rád.

tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matku,

0: můžu?
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít.
2: Pane vedoucí, můžu napsat rodičům.
1: Ale nesmí to odporovat táborovému řádu.
0: Můžeš tvoje těchovi dostanu.
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít. Ale nenes ke kravám přes ohradu.
0: Můžu jít na ping-pong.

Mej drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkova.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se z torze myš.

0: Bábkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj

Ahoj a čau. Dneska je moje taška síťovka fakt dost těžká. Mám v ní totiž nejchlupatějšího psa na světě. Že je to nejchlupatější pes na světě, o něm tvrdí jeho páníček Cliff na YouTubeovém kanálu Brody That Dude. Brody je veliký pes s dlouhými chlupy. Je to Golden Doodle, tedy rasa, která vznikne skřížením retrievera a pudla. Stejnou rasu psa Falka má i naše redaktorka a moderátorka Eva Sinkovičová. Pes rasy Golden Doodle má být inteligentní, cvičitelný, přátelský a energický. Vypadá to, že tohle Brody všechno splňuje. A navíc je to opravdová hvězda. Na TikToku měl v březnu 2025 6,9 milionu sledujících. Na YouTube 5,47 milionu odběratelů, což je, jako by ho na YouTube odebírali všichni obyvatelé Norska. Na Facebooku měl 2,12 milionu sledujících a na Instagramu 1,6 milionu sledujících. První video, které jsem s Brodym viděla, bylo to, kde si Cliff nacpe svého obřího psa do nosítka. Vážně mě překvapilo, že je možné si dát tak velkého psa, který vypadá skoro jako chlupatý medvěd, do nosítka na záda, ale očividně to možné je. Cliff s Brodym takhle jezdí na kole. Brody má malou helmičku, na očích brýle a je připnutý u svého pánička na zádech. Když lidi svého oblíbeného psa vidí, hned k němu běží a chtějí si ho fotit. Brody jezdí s Cliffem nejen na kole, ale i na motorovém člunu, koloběžce, na předním sedadle v autě, v kočáře taženém koňmi a dokonce i v letadle. Brody žije v USA a s Cliffem se vypravil do Evropy. Byl v Itálii, ve Švýcarsku a v Německu. Ve Švýcarsku se dokonce proběhl po sněhu a projel vlakem, který projíždí švýcarskými Alpami. Podle Cliffa je ale USA mnohem vstřícnější k domácím mazlíčkům, než jsme my tady v Evropě. V Německu ho například překvapilo, že taxislužba určená pro převoz domácích mazlíčků chtěla převážet jeho psa v kufru. Nakonec přijeli radši veřejnou dopravou. Co se týká létání, Brody je takzvané service animal, zvíře, které svému pánovi nějakým způsobem pomáhá a proto může cestovat v kabině letadla. Cliff o Brodym taky píše: můj pes mě zachránil, díky němu se směju, je to můj nejlepší přítel, nesoudí mě, jenom miluje. Vždycky tu pro mě byl už od prvního dne. Krásná slova. A krásné je taky video, ve kterém navštíví Brody děti v nemocnici. Olizuje je a oni si ho hladí. A co je ještě úžasnější, že Brody lidi rád objímá. Vstoupne si na zadní a ve stoje vás obejme. Taky bych se s ním hned objala. Je prostě boží. A na hlavě nosí culíček. Na Instagramu je taky video, ve kterém je Brody oblečený v kostýmu Deadpoola a Cliff v kostýmu Wolverina. Když jsem to viděla, prostě jsem se musela smát. Ať máte každý den důvod k úsměvu, to vám přeje Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Rádio Junior.
1: Čau, to není problém.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zdravím vás, zvídavci. Přiznejte se, kdo už je zvědavý, jaká zajímavost přijde dnes. Z jednoho z předchozích dílů Zvídavce už víme, jakou barvu má srst a kůže ledního medvěda. Dnes se zaměříme na jeho játra. Ano, slyšeli jste dobře. Pokud se někdy v budoucnu vyskytnete v severních polárních oblastech a přepadne vás hlad, rozhodně ho za žádnou cenu nezahánějte játry ledního medvěda. Ta jsou pro člověka nepoživatelná. Obsahují totiž obrovské, pro člověka toxické množství vitamínu A. Jejich požití by vyvolalo nebezpečnou hypervitaminózu. Ta má pak na svědomí zdravotní problémy, jako jsou horečky, zvracení, závratě a další. Říkáte si, že přeci nemůže vadit, když si dá člověk velké množství vitamínů. Opak je ale pravdou. Nadměrný příjem některých vitamínů zdraví neutuží, ale naopak ho poškozuje. Zkrátka všeho moc škodí. Jak se tomuto huňáčovi tolik vitamínu A vlastně do jater dostane? Lední medvěd je vrcholový predátor. Živí se tuleni, ti zase loví ryby a ryby se krmí mořskými bezobratlými. Vitamin A není rozpustný ve vodě a není lehké ho z těla vyloučit. Ukládá se v tuku. Lední medvěd tedy vitamin A dostává do těla ze všech organismů, které jsou v potravním řetězci pod ním. Inuité o škodlivosti jater ledních medvědů pro člověka, ale třeba i psa, věděli a játra házeli do moře, aby je jejich psi nesnědli a neotrávili se. Mnoho evropských polárníků však v minulosti po pojídání jater těchto bílých velikánů zemřelo. Rozhodně se ale po poslechu dnešního dílu nezačněte vitamínu A vyhýbat. V menší míře je pro člověka velmi důležitý. Je nepostradatelný pro zdravý zrak a také pro správný vývoj a fungování kůže, sliznic dýchací, trávicí a močové soustavy. Holky a kluci, pokud chcete o játrech ledních medvědů někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

Na dalekém severu leží jedna krásná země. Je obklopená mořem, porostlá hlubokými lesy, zvrásněná horami a pokrytá modravými ledovci. Vzduch je tam průzračný jako křišťál, vody řek divoké a chladné a země plná prapodivného kamení. A protože je ta země celá jako z pohádky, dějí se tam nevídané a pohádkové věci.

0: té daleké severní zemi žil kdysi chlapec Briam. Bydlel se svou matkou v malé chaloupce na břehu mořského fjordu a byli velmi chudí. Jednoho dne poslala matka Briama do lesa na dříví. Byl mráz, až stromy praskaly a na okne chaloupky vykvetly mrazivé květy.
1: Pořádně se oblékni, Briame, ať ti neomrznou uši a nos.
2: Mohu si vzít svůj kožíšek z medvědí kůže, maminko?
1: Vem si ho, Briame, ale buď na něj v lese opatrný. Víš, že na jiný nemáme.
0: Briam si oblékl medvědí kožíšek, rukavice, šálu, čepici si nasadil přes uši a vydal se na dříví. Když nazbíral pěknou otýpku a vracel se k domovu, uviděl najednou, jak uprostřed cesty vykukuje ze zmrzlé země podivný kámen.
2: Chudinka kámen, je celý bílý. To jistě proto, že je mu zima. Zrovna zvoní mrazem. Ty ubožáčku, počkej, přikryju tě.
0: Briam svlékl svůj medvědí kožíšek, přikryl jím kámen a uháněl s otýpkou domů.
1: Pro pána, co tě to napadá běhat v takovém mraze jen v košili? Kde máš kožíšek?
2: Přikryl jsem jím jeden kámen, maminko. Krčil se uprostřed cesty a byl zimou celý bledý.
1: Co pak kamenům je někdy zima? Ty nezvedený kluku, jako bys nevěděl, co stál tvůj jediný medvědí kožíšek. A on s ním přikryje nějaký hloupý kámen. Hned se seber a ať si s kožíškem na to tata zpátky.
0: Co měl Briam dělat? Chtě nechtě musel do toho třeskutého mrazu znova. Když přišel ke kameni, uviděl, že se maličko pootočil a na jedné straně povylezl nad zem.
2: Vida, jak dostal kožíšek, hned se začal teplem a radostí vrtět.
0: Jenže jak se Briam sklonil blíž ke kameni, uviděl, jak se pod ním něco zatřpitilo. Byla to malá truhlička plná zlatých a stříbrných penízků.
2: Panečku, tolik peněz pohromadě jsem ještě neviděl. Ale kdo schovává peníze pod kamení? Jistě nějaký zloděj. Ano, tohle jsou určitě nepoctivé zlaťáky a stříbrňáky. Takové nepřinesou štěstí.
0: Briam popadl truhličku a vysypal poklad do hlubokých vod fjordu. Zmizeli pod hladinou, vody se nad nimi zavřely. Jen jeden malý grošík plul zpátky ke břehu a nakonec ho voda položila Briamovi rovnou k nohám.
2: Aha, ten jediný je poctivý, protože jen poctivé peníze nevezme voda.
0: Briam sebral grošík, zachumlal se do kožíšku a vrátil se domů. Když mamince vyprávěl, co se mu přihodilo, zlobila se.
1: Pane bože, proč zrovna já musím mít takového hloupého kluka? Najde poklad a vysype ho do vody.
2: Celý ne, jeden groš mi moře vrátilo. Jistě je poctivý, tak jsem ti ho mami přinesl.
1: Kdyby bylo poctivé jen to, co plave po moři, nebylo by moc spravedlnosti na světě. Jsi tulík, Briame, a tulíkem zůstaneš. Kdybys přinesl celou truhličku, mohli jsme být do smrti páni. Už bys nemusel na dříví a kožíšků bych ti koupila, kolik by se ti zachtělo.
2: Ba ne, mami, z takových kožíšků bych ani neměla radost. Uvidíš, že tenhle grošík nám přinese víc štěstí než celý poklad.
1: To určitě.
2: Já tomu věřím, mami.
0: Briam sebral grošík a řekl si, že ho bude stále nosit při sobě.

Ale štěstí se mu pořád vyhýbalo. Přešla dlouhá zima, krátké léto a znovu zima. Z Brjama zatím vyrostl mládenec k pohledání. Jenže doma se mu smůla s chudobou nepřestala lepit na paty a tak se jednoho dne rozhodl, že si své štěstí půjde hledat do světa. Neměl nic, jen medvědí kožíšek, ze kterého už trochu povyrostl, a ten jeden groš. Strčil ho do kapsy a vydal se na cestu. Chodil dlouho, předlouho, a kam přišel, všude se scháněl po nějaké službě, ale marně. Měl hlad a žízeň, i svůj kožíšek musel nakonec prodat, aby měl na skýbu chleba. Jen grošík nosil stále při sobě. A ať mu bylo sebehůř, nikdy

0: Vemte si ho taky. Je poctivý a jistě vám přinese víc štěstí, než zatím nosil mě.
1: Vezmu si ho od tebe, Briame, ale ne jako almužnu. Dám ti za něj svou kočku.
0: Co bych dělal s kočkou, babičko? Darmo bych jí musel živit. Babičko! Jakoby se pod ní země slehla.
2: Opravdu. Žebračka byla ta tam. Jen ta kočka po ní zbyla a třela se Briamovi o nohy.
0: Vždyť tě slyším. Jenže co s tebou? Přece tě tady nenechám.
2: Briam sebral kočku, strčil ji do torny a vydal se na další cestu. Dlouho chodil a zase prosil o službu. Ale jestli ho na statcích nechtěli bez kočky, nechtěli ho s kočkou tím spíš. Nakonec došel do kraje, kde ještě nikdy nebyl. Vešel do krčmy, aby poprosil o nocleh ve stáji. Ale byl to divný hostinec. Každý host tam dostal od hostinské hned ve dveřích do ruky dlouhou metlu. Briam se divil.
0: Proč pak mi dáváte tu metlu, paní hostinská?
1: Přece na myši.
0: Na myši?
1: Hrozně se nám tady rozmnožili. A tak každý, kdo ke mně přijde a sedne si ke stolu, musí tou metlou z čerstva šermovat kolem sebe a odhánět myši. Jinak by mu sežrali všecko, co se objeví na míse. Není lehké se u mě navečeřet.
0: A proč nemáte kočku?
1: Kočku? Co to je?
0: Náramně užitečný tvor. Však uvidíte.
2: Briam otevřel svou tornu a pustil kočku na zem. Protáhla se, zavětřila a pak hop a skok a už byla v ráži. Začala honit myši po světnici, po dvoře i ve chlévech a než se den s nocí sešel, nezbyl v celém stavení ani myší chlup. Hostinská si mohla hlavu ukroutit.
1: No tohle zázrak! Prodej mi to své kouzelné zvíře.
0: A kolik byste dala?
1: Kolik chceš? Jen si řekni, chlapče.
0: 100 dukátů.
1: Není to zrovna málo, ale dostaneš je hned ráno.
2: Druhý den, jakmile hostinská vyplatila Briamovi 100 dukátů, hodil si tornu přes rameno a šel zase dál. Bylo právě poledne, když uviděl v lese studánku. Sehnul se, aby se osvěžil, ale co to vidí? Vedle své hlavy vidí na hladině ještě jednu hlavu. Kočičí. Hned ji poznal.
0: Co tady děláš? Že ty jsi jim utekla? Koukej se vrátit. Uháněj. Dostal jsem za tebe 100 dukátů.
2: Ale ať Briam odháněl kočku, jak chtěl, nedala si říct. A tak ji musel chtě nechtě vzít zase sebou. Za pár dní přišel k velkému statku. Všichni čeledíni i služky, místo aby pracovali na polích a ve stájích, oháněli se ještě delšími metlami než ti v hostinci a honili po dvoře ještě větší a vypasenější myši. I sama statkářka se svou hezkou dcerou Gerdou šermovali po metli v marném boji proti myšímu nadělení. Briam už se ani na nic neptal. Otevřel tornu, kočka vylítla jak čert ze škatulky a nastalo boží dopuštění. Myši utíkali ze statku na všechny strany a do večera tam nezbyl ani myší ocásek. Všichni si náramně odechli a statkářka hned začala s Briamem vyjednávat.
1: Co pak to máš za kouzelné zvíře? Koupím ho od tebe.
0: Je to obyčejná kočka, paní, ale prodat ji nemohu.
1: Ani za 200 dukátů?
0: Ani za 1000. Utekla by vám a vrátila by se ke mně. A to by nebyl poctivý obchod.
1: Jsi správný chlapec. Líbí se mi, že mě nechceš ošidit.
0: Koupil jsem tu kočku za poctivý groš. Nepoctivé dukáty by mi nepřinesly štěstí.
1: Máš pravdu. Ale uděláme to jinak. Aby za tebou kočka neutekla, zůstaneš tady s ním. Chtěl bys? Práce je u nás dost.
2: A tak zůstal Briam s kočkou na statku. Měl se ke každému dílu a všichni ho měli rádi. Nejraději ze všech Gerda, ta hezká statkářská dcerka. Jednoho dne požník si ho statkář

0: Sestřička zavolala a povídá mu.
1: Jak pak se ti u nás líbí, Briame? Jsi spokojený?
2: Aby ne. Mám práci, hodné lidi kolem sebe. Co bych si ještě mohl přát víc? Ačkoliv jedno přání bych měl.
1: Tak pověz, co by si spřál.
2: Nehněvejte se na mě za mou troufalost, paní, ale přál bych si za ženu vaši dceru, Gerdu. Už dávno ji mám rád. Dáte mi ji?
1: Ráda dám svou dceru spravedlivému a pracovitému člověku, jako si ty, Briame. Tím spíš, že vím, jak moc tě má Gerda ráda.
0: A byla svatba. Po svatbě dojel Briam pro svoji matku a přivezl ji na statek, kde všichni žili šťastně až do smrti. A co kočka? Kočka měla koťata a ta koťata zase koťata a myši se statku vyhýbali na 100 honů. S koťaty si hráli Briamovi a Gerdiny děti a nikdo jim nesměl ublížit, protože přinášela jen štěstí, stejně jako jejich praprababička, koupená kdysi za poctivý grošek.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

tyhle lidojedi, začínám se obávat o své bezpečí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí, neboť každou chvíli něco z džungle

niká. Tyhle zvuky podivné mi nějak nesvědčí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí. Neboť každou chvíli něco z džungle zaječí.

0: slinu, v puse ani slinu. V batohu mi zbývá jen paštika zaječí.
1: A k tomu každou chvíli něco tady kvílí.
2: K tomu každou chvíli něco zžumí.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Kluci, ahoj, Jani, vítejte u naší dnešní pohádkové školky.
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci, dneska nás bude ve školce zajímat doprava.
0: A taky doleva.
1: Ale už on si dělá legraci. Doprava samozřejmě v tomhle případě není slovo pro směr, kterým chceme jet nebo jít.
0: Ale jsou to silnice a autáky a nákladáky.
1: A tramvaje a semafory.
0: A křižovatky a kruhové objezdy.
1: A chodci a cyklisti.
0: No, ano, ano, prostě všechno, co se týká dopravování nebo nějakého cestování a tak dále.
1: Nás na tom ale vlastně nejvíc zajímá bezpečnost silničního provozu.
0: To tedy zní ale příšerně složitě, co to je?
1: Není to složité. Stačí, když se na chodníku, na silnici nebo na kolejích chováme podle pravidel. Poslechněte si to v naší dnešní písničce, která se přesně takhle jmenuje Bezpečnost silničního provozu.

0: Šoune, jak je to možné? Ty se pořádně nerozhlédl.
1: Ne, ne, on totiž nebyl čas.
0: Počkej, na to se rozhlédnout musí být čas vždycky. Holky a kluci, představte si to, už on mi právě vyprávěl, jak ho málem porazilo auto.
1: Prostě jsem spěchal za kamarády, no, a oni už byli na druhé straně a já se rozběhl za nimi.
0: A pořádně ses nerozhlédl a měl s obrovské štěstí.
1: Já vím, mohla být ze mě plíšová placka a Jana by musela chodit do školky s někým jiným.
0: Takže pane řidiči, který jste nepřijel u Šouna, jestli nás posloucháte, děkuju mockrát.
1: Já taky.
0: A myslím, že úkol dnešní pohádkové školky je úplně jasný.
1: Vypátrat toho řidiče a pozvat ho na čaj.
0: Ale vůbec ne, to by spátral hodně dlouho, jestli se ti pán nepředstavil anebo nedal adresu.
1: To nedal, no.
0: Lepší bude, když natrénujeme správné rozhlížení.
1: Tak jo. Šounův úkol.
0: Ušonku, pomoz mi. Natáhneme si tu třeba dvě švihadla jako oba konce silnice.
1: Holky a kluci, můžete použít taky švihadla, anebo provázek, anebo třeba udělejte řadu z hraček.
0: Tak, a teď se pěkně postavíme před přechod.
1: Jsem tu.
0: A podíváme se na jednu stranu doleva.
1: Jo, jo, jo.
0: A otočíme hlavu, podíváme se na druhou stranu, doprava.
1: Jo, jo, jo.
0: A ještě jednou doleva,
1: jo.
0: Tam, kam jsme se dívali jako první. A když nic nejede, můžeme vyrazit.
1: Jasně, doleva, doprava a zase doleva, jenomže nevím, kde je levo, kde je pravo, ale to mi někdo dospělý řekne, viď, třeba jasně, že ty.
0: A když se takhle pěkně vždycky u Šounku rozhlédneš, nebudu se o tebe bát.
1: Tak počkej, já si to zopakuju. Nejdřív doleva, pak doprava a pak zase doleva. Jo, tak už se neboj. Slibuju, že se budu rozhlížet přesně tak, jak jsme si to právě nacvičili. A prosím tě, zaspívej mi svou super přechodovou písničku.
0: Proč ne?
1: Už

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které se dneska věnujeme dopravě.
1: Už jsme si zopakovali, jak se máme správně rozhlížet, aby nás neporazilo auto, že nemáme za nikým běžet a pozor, teď bychom si mohli popovídat o panáčcích.
0: Ano, takže já řeknu barvu panáčka na semaforu a vy si s kamarády zakřičíte, co nám říká. Tak, zelený panáček říká...
1: Jdi pochodem vchod!
0: Červený panáček říká...
1: Stůj ani krok!
0: Výborně, kamarádi, výborně, Ušoune. Vidím, že v přecházení ulice máte jasno.
1: A proto si zasloužíme, co?
0: Pěknou pohádku. Taky dopravní, jmenuje se Nákladák.
1: Ušounova pohádka.
2: Nákladák.
3: Vum. Budu nákladák.
2: Rozhodl se zajíc. Seděl u silnice, osobní auta po ní pádila jako zajíci při honu a najednou se objevilo veliké nákladní auto. Jelo pomalu, všechny osobáky hned uctivě a opatrně zpomalili, báli se ho předjet, aby se o něj náhodou nějak drze neotřeli.
3: Budu nákladák!
2: Zajíc se nadechl, aby vypadal co nejmohutněji. Představoval si, že je veliký, i když se mu ve skutečnosti nafoukli jen tváře. Nastartoval a schválně pomalu a stěžka hopsal po pěšině k lesu.
3: Nejsem zajíc, jsem nákladní auto, myši hloupá.
4: Jú, veverko, zajícovi přeskočilo.
1: Zajíci, co šílíš?
3: Kde vidíš nějakého zajíce? Jsem auto, nákladák.
2: V mlází to slyšel kňour Divočák a hned se objevil u pěšiny. Mžourá mrňavýma očkama na zajíce, kroutí velikou hlavou.
5: Nákladák.
3: Jasně.

0: jsem na kaďák.
1: No, ne, ale proč ne? Hele, na kaďáku, a kam jedeš?
0: K hájovně, pro klády.
1: A to je uvezeš?
0: Víš, to všechno uveze na kaďák.
1: Jdu taky směrem k hájovně. To bys mě mohl kousek svést? Trochu přibrzdi. Naskočím ti na korbu.
0: Tak naskoč.
2: Pomoc! Pomoc!
1: Prej na kladák.
3: Po silnici, kde se před chvílí zajíc díval na osobní a nákladní auta, kličkovala s houkáním zvěrolékařská sanitka. Pamatujte si, než si budete na něco hrát nebo si začnete vymýšlet, nemusí být žádné velké štěstí, když vám to někdo uvěří.

0: Ušoune, pohádka skončila.
1: Ušounův bourák si to sviští po dálnici a náděles a tunel bůjů a jedem. Pozor, zatáčka.
0: Ušoune.
1: Bouračka, pomoc, zavolejte hasičské vozy.
0: Ušoune, aha, jak jde o auta, tak s Ušounem není řeč. Tak víte co, holky a kluci, uděláme Ušounovi radost a pustíme mu písničku Auta, kterou má moc rád. A snad se mnou potom zase bude pořádně mluvit.

0: jada citruhem za volantem s uchounem.
1: Holky a kluci, posloucháte dopravní Ušounovu pohádkovou školku.
0: Právě dohrála moje oblíbená písnička a můžeme se vrhnout na hádanku.
1: Bezva, jsem ráda, že Ušoun už zaparkoval a zase s námi mluví. Tak spusť.
0: Ušounova hádanka.
1: Stále se tu něco děje, nikdo nesmí na koleje. Kouř se balí jako mraky, když přijedou dlouhé vlaky. Co je to?
0: Počkat, už vím, je to nádraží, co?
1: Paráda, přesně tak. A teď bych si zaspívala, co říkáš, Ušoune?
0: Dobře, takže ty jsi vybrala zpívání a já si vyberu písničku, jo?
1: Dobře.
0: Já bych moc rád venu.
1: Tak já přichystám kytaru. Tak. A Véna to může rozjet.
0: Ušounovo zpívání.

0: posloucháte moji pohádkovou školku,
1: kde jsme dospívali legrační a zároveň i poučnou písničku o Vénovi.
0: A dnešní pohádková školka bude pomalu končit.
2: Janino Fáro právě vyrazilo na cestu kolem světa. Kvůli sviští.
0: Jani, no tak, zastavit, stop. Pozor, tak. A pak, že na auta jsou jenom kluci. Holky a kluci. Pozor. Už jsem si vzpomněl, co vám musím ještě říct. Namalujte nám svůj oblíbený dopravní prostředek, ať už s ním rádi jazdíte, nebo si s ním jako s hračkou rádi hrajete. Jo, pozor, to nemusí být jenom auto. Může to být třeba kočárek s panenkou.
1: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio. Oni už si s tím poradí.
0: Přesně tak. A někomu z vás my potom pošleme dárek.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a dávejte na sebe bacha.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ushoun Rušoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si na závěr dáme písničku, která se jmenuje taky Dávej bacha.
0: Písnička k tanci.

neumí. Když se někdo zatýká, tak on mu uši ufiká. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji. Nehraji. Proč je musel ufíkat, kde se ženu duplikát? Zdál se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi. Sámuraji na mumraji, na mou duši služí.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

všelijak po tele, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky.

шкраб, а язык мабит.

каже на оцеву, а нервовітік.

0: Janou Richterovou.
1: Krásné ráno, dobré ráno, holky a kluci. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová. Máme 29. července a je středa. Já nevím, jestli je to důležitá informace, když jsou prázdniny, protože se nechodí do školy, což je za mě teda super. Ale zase třeba můžete vědět, že ve středu odpoledne jdete na koupaliště a ve čtvrtek ráno odjíždíte na výlet a v pátek třeba odjíždíte na tábor. Ať už to máte, jak chcete a ať už je to, jak chce, tak vám přeju přenádherný den. I v dnešním díle si budeme trošičku povídat o severu a o Arktidě, ale hlavně prosím, zapojte se do našeho vysílání, já budu nesmírně šťastná. Napište mi. Adresa je radiojunior@rozhlas.cz a nebo zavolejte, číslo je 800 199 199 a povyprávějte nám, jak trávíte prázdniny, co už jste zažili, koho jste potkali, co vás rozesmálo, co vás vyděsilo a na co se třeba těšíte v dalších prázdninových dnech. Ještě nejsme ani u poloviny, teda už jsme u poloviny, ale nejsme za polovinou, takže je to pořád první půlka prázdnin, což je super a nám tady na Rádio Junior začíná ranní restart s Janou Richterovou.

Holky, kluci, kamarádi, posloucháte ranní restart na rádiu Junior a já jsem dostala takovou zajímavou zprávu. Dopady horka a sucha na přírodu jsou v těchto teplotách, v těchto vysokých teplotách docela vážné a Český svaz ochránců přírody ukazuje způsoby, jak žíznivé krajině a živočichům pomoci. A možná něco můžete ovlivnit i vy. Sucho a horko totiž zasahuje rostliny, které trpí nadměrným odparem a nedostatkem vody, kvůli čemuž předčasně ukončují kvetení a brzy usychají. No ale samozřejmě taky ptáčky, kteří nemají tolik hmyzu, protože hmyz zase nemá tolik rostlin, kde by se mohl napít. No tak co můžeme dělat my lidé? Třeba nainstalovat pítko, mělkou misku s vodou a s vloženými kamínky, můžete dát úplně kamkoliv, třeba na parapet okna, anebo někam k domu. A ta poskytne ptačím či hmyzím obyvatelům zahrady důležitý zdroj tekutin. No a nemusí to být jenom na zahradě, může to být třeba i někde u paneláků, u činžáků, na sídlišti, je to úplně jedno. Ale dejte někam mističku, do ní kamínky a nalejte tam vodu. Dospěláci by měli upravit sečení trávníku a v horku sekat na výšku aspoň 5 cm, protože když je někde moc krátká tráva, tak to usychá. A úplně nejlepší je, když třeba města teďka nechávají sekat mozaikově. Víte, co to je? Mozaika, to jsou takové různé kousky, každý je jiný. No a když se seká trávník mozaikově, tak se třeba kus poseče a kus se nechá. A taková pěkně vzrostlá část trávníku je vlastně minelouka a hezky slouží jako úkryt pro hmyz. Když se někde nechá na zahradě divoké zákoutí, třeba hromada větví, listí nebo starého dřeva ve stínu, tak se tam vlhkost udrží déle a vytvoří chladnější příbytek, útulek pro živočichy, kteří se tam schovají před spalujícím horkem. A takhle vytvořená hromada už by měla být trvalá a celé léto tam může být, protože její likvidace by znamenala konec i pro ty organismy, které v ní začaly žít a nalezly úkryt. Je taky hezké, když se vybuduje malé zahradní jezírko, protože tam se zase chrání obojživelníci a spousta hmyzu. A taky se říká, že když zrovna prší, tak byste mohli zachycovat vodu. Nevím, jestli třeba přímo vy, holky a kluci, ale můžete to poradit rodičům. A dokonce prý se dá k zalévání kytiček využít i nesolená chladná voda z vaření. Třeba když se někde vaří brambory, no jo, ale to byste tam nemohli dát sůl, že jo? V každém případě, když se třeba jen tak oplachuje nádobí, tak se vodou dá šetřit. Ale co můžete udělat úplně vy? Můžete dát někam mističku, do ní kamínky a dát do toho vodu a ta poskytne

0: Do studia Rádia Junior přišli děti z příměstského tábora Procházky Prahou z Domu dětí a mládeže Praha 2. A já jsem se jich zeptala, co už hezkého zažili a prožili o letošních prázdninách. Tak co bylo zatím nejlepší?
1: No, dneska jsme byli v Rádio Junior a paní moderátorka je moc skvělá, takže to je i dobrý.
2: Jezdění na motokárách.
3: Já jsem zatím byl na jedních závodech v České republice na motokárách a byli jsme už ve Wackersdorfu v Německu a byl jsem 12.
4: No, já jsem byl u babičky a tam byly kočky.
5: Já jsem byla u moře.
6: My jsme byli na Korfu a nejlepší tam asi bylo, že nám vypadla elektřina. Uprostřed prostě nikdo nevěděl proč, nikdo nevěděl, co se děje.
0: A jak jste to vyřešili?
6: No, nakonec zase se napojilo a tak.
0: A bylo to dobrý?
6: Bylo to dobrý.
7: Já jsem byla na chatě a měla jsem oslavu narozenin. Byli jsme v Pitkovicích, to je taková vesnice a já jsem dostala nějaký lega a nějaký pucle.
1: My jsme byli s táborem, s Ondrou, v zoo. A tam byly zvířata, hadi a potom jsme byli na hřišti ještě s Ondrou.
0: A jaké zvíře v zoo máš úplně nejradši?
1: Slony a opice.
8: Já jsem byl taky na chatě a tam jsem hrál fotbal.
9: Já jsem byla nejdřív u babičky s mým bráchou a potom mi máma řekla, že půjdu na tenhle tábor. A řekla mi i, že moje nejlepší kamarádka tam nepůjde, protože se přihlásila pozdě. No tak jsem tam nechtěla jít, no ale šla jsem tam a hned první den jsem si tam našla kamarádku.
10: My tak jsme hned po vysvědčení jeli na dovolenou do Orlických hor a byl tam bazén a bylo to tam dobrý strašně.
11: My jsme jeli na chalupu a hráli jsme tam badminton a koupali jsme se v bazéně.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto.
2: Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
2: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte ranní Restart. A já se vás zeptám, co teďka o prázdninách děláte? Nic. To je úplně nejlepší. Hrajete si, skládáte si stavebnice, nebo třeba jezdíte na výlety. Ale ne všichni to tak mají. Žáci a studenti většinou prázdniny tráví po svém, ale studenti střední zahradnické školy v Kopidlně na Jičínsku musí vždycky na několik dní přerušit prázdninové odpočívání a vrátit se do školy. Ne do lavic, ale jsou tam školní zahrady a školní sady a školní louky a školní záhony a skleníky, no a ty dovolenou ani prázdniny nemají.
1: Danča s Davidem, poprosím tadyhle ten řádek dočistit krásně, ať uvolníme tu mrkvičku.
2: Mistrová Petra Sedláčková tady rozdává úkoly.
1: Patrik, Vojta, Kuba, jedou tadyhle, tyhle ty řádky. Kluci, za chvíli je pauza, tak ať to máme hotový.
2: My jsme tady v záhonu mrkve, plevel je tady až po kolena, takže úkol je jasný.
3: Je vysoký až po pas a dáváme ho na kupy, který pak odvážíme pryč.
2: Říká mi Daniela, která už tady s plevelem bojuje. Zatímco ještě minulý týden si užívala prázdnin, tak teď tady klečíš v záhonku.
3: Mně to nevadí, já tady ráda pomůžu, i když sice je takový vedro, že bych radši zůstala doma.
2: Vojta je na letní praxi poprvé, protože má za sebou teprve první ročník.
4: Nechtělo se mi vůbec.
2: Další skupinka studentů je na malém políčku, tady kolem nás všude zelenina.
5: My tady plevelíme, děláme tady cestičky zpátky, bylo to tady jak džungle.
2: Co tady vše máte, co se sklízí teď?
5: Kedlubny, zelí, máme tady ještě kapustu, celér.
6: Kájo, běž někde mezi stoly,
5: jo.
6: Už budu.
2: Pochopitelně stranou nemohou zůstat ani skleníky, kde je spousta květin a letniček a je potřeba je
5: zalívat každý den. A teď v tom vedru to je hodně důležitý.
7: Snažíme se zalévat po ránu a nebo potom o víkendech, když je tady víkendová služba, tak i na večír.
2: Vysvětluje Petra Sedláčková, tento týden jsou tady studenti z různých ročníků.
7: Z prvních a druhých ročníků máme tady obory zahradnické práce, zahradnictví, zahradník a rybář krajinář.
2: Je potřeba, aby sem ti studenti každý na jeden týden přišel, protože je nutností se tady o všechno postarat přes léto.
7: Studenti mají ve školním roce jeden týden volno a zase na oplátku potom v době prázdnin na jeden týden nám sem jdou pomoct.
2: Do konce letních prázdnin se tady na praxi vystřídají všichni studenti. Z Kopidlna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.

Holky, kluci, kamarádi, za chviličku mám pro vás velmi zajímavou reportáž. Dospěláci často kolem sebe mají různé léky a je dobré to vysvětlit třeba i dětem. A jak vysvětlit, co je to lék, co je to příbalový leták a jak se vůbec chránit před bacily. Nejen tomu se věnují nové interaktivní workshopy, které seznamují předškoláky i školáky se světem farmacie a s bezpečným užíváním léčiv. Na jeden z nich se vydáme už za chviličku v reportáži, kterou natočila Karolina Burdová.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte ranní restart, je přesně 10 hodin a když chvilku počkáme, tak přesně 10 hodin a 30 minut teď. Mimochodem, dneska je taky úplněk, takže pokud budete trošičku ponocovat, tak uvidíte nádherné, jako rybí oko, prostě kulatý, krásný měsíc. Je 29. července a v ranním restartu máme reportáž. Nové interaktivní workshopy pomáhají dětem lépe porozumět lékům, prevenci nemocí a práci farmaceutů, čili lékárníků. Projekt nazvaný Lékárnice maminky vymysleli sami lékárnice. Teď objíždějí školky a mimo prázdniny i školy po celém Česku. Program přizpůsobují věku dětí a nejmenší seznamují s bylinkami a bacily a starší s příbalovými informacemi nebo jak se vyrábějí léky. Tak víte co, pojďme si to poslechnout.
1: Je zelenina zdravá?
2: Jo.
1: Ale co takhle jako jíst lízátko?
2: Ne. Jo, jo.
1: Prskat na sebe bacily?
2: Ne.
1: Jíst čokoládu?
2: Ne.
3: Je to vlastně taková hra. Děti tu ve třídě nesedí v lavicích, ale v kroužku na koberci. Překřikují se, odpovídají na otázky a přitom se dozvídají, jak pečovat o své zdraví. Právě na hry, pokusy a praktické úkoly místo klasického výkladu sází lékárnice Kateřina Dillingerová. A to jak u předškoláků, tak během školního roku i u školáků.
1: Můžeme si říkat tu básničku, znáte ze školky?
2: No.
1: To jsou ruce, to jsou dlaně. Mýdlo s vodou patří na ně.
2: Jo, to znám.
1: A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo.
3: Místo memorování si děti bacily a léky prohlížejí, modelují a zkoušejí s nimi nejrůznější pokusy. Právě vlastní zkušenost je podle lékárnic nejlepším způsobem, jak se děti zásady prevence naučí a zapamatují.
4: Viry můžou vypadat jako spojený kamínky.
1: Super. Co třeba kýchání, jak máme správně kýchat?
4: Takhle do ruky.
5: Nebo do kapesníku.
1: Nebo do kapesníku, super. A co třeba do dlaně?
2: Ne.
3: Do projektu své žáky před časem zapojila i učitelka základní školy Písnice Olga Kretíková.
6: Pokud je výuka jenom frontální a jenom jim budeme něco říkat, tak druhý den už o tom nic nebudou vědět, ale když si vzpomenou třeba i za rok, jak modelovali koronavirus z modelíny, tak budou vědět to, co jde.
3: Projekt Lékárnice maminky vznikl jako iniciativa samotných lékárnic. Chtějí dětem ukázat, že jejich práce není jen vydávání krabiček s léky. Do projektu se zatím zapojilo 12 lékárnic z různých koutů Česka. Navštívili už tak 12 škol a školek, kde připravili workshopy pro víc než 300 žáků. Karolína Burdová, Český rozhlas.

Přátelé, posloucháte Ranní restart a já pro vás mám ještě jednu zajímavou reportáž. Hned po písničce se na ní vrhneme. Slyšeli jste třeba o někom, kdo má, jak se říká, ADHD? Nebo dokonce vy sami se potýkáte s ADHD? Já mám pocit, že dneska má ADHD spousta lidí. A prý dokonce mám taky ADHD, i když já jsem byla malá holka, tak se to ještě takhle nebralo. Ale proč lidé nebo děti s ADHD často přijdou pozdě? Ztratí pojem o čase? Nebo mají pocit, že minuta trvá věčnost? Na to se teď snaží přijít výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví. A do své studie navíc stále hledají další dobrovolníky. Takže víc si o tom řekneme za chviličku.

0: Holky, kluci, kamarádi, je před námi slíbená reportáž. Je za minutu 11:45 a to je ten nejlepší čas. Taky často chodíte pozdě, ztrácíte pojem o čase nebo máte pocit, že minuta trvá věčnost? Mně se to občas stává. Zase na druhou stranu stíhám 5 věcí najednou a občas třeba mám úplně jiné vnímání světa než ti druzí. Možná, že mám ADHD a možná i vy máte taky. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Právě způsob, jakým odhadují krátké časové intervaly, by mohl napovědět víc o fungování tohodle procesu v mozku a poruchy soustředění a zpřesnit její diagnostiku. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
1: Jsi připravená?
2: Jo.
1: Tak 3, 2, 1. Můžeš. Další řádek, kluci.
3: Připomíná to obyčejnou hru s obrázky. Ve skutečnosti ale vědkyně Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví nejdřív ověřuje, jak se 9letá Lucka zvládá soustředit i pod časovým presem.
1: Teďka jsem Lucce administrovala úlohu zaměřenou na selektivní pozornost.
3: Po papírovém testu přichází úkol na počítači.
1: Tady v tom úkole budeš potřebovat co nejrychleji reagovat a stisknout tady to tlačítko Enter, ještě to nestiskávej. Ve chvíli, kdy se ti objeví na obrazovce modrý kruh. To je opět zaměřené na pozornost, ale také na reakční čas a na takzvané potlačení odpovědi, inhibici, což jsou přesně domény, ve kterých mývají ADHD děti v obtíže.
3: V dalším úkole zase Lucka sleduje, jak dlouho je na počítači zobrazený obrázek a pak se snaží stejně dlouhý čas sama zopakovat.
1: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně, často udávají nějaké extrémní odpovědi.
3: Právě odlišné vnímání času podle Kateřiny Derflové souvisí i s tím, proč lidé s ADHD ztrácejí pojem o čase nebo mívají potíže s jeho plánováním. S ADHD ale často nejde jen o vnímání času. Obtíže se můžou během dne promítat i do schopnosti udržet pozornost. Své o tom ví i Lucčin tatínek Ladislav.
4: Z těch 5-6 hodin, první 2 hodiny se soustředí skvěle a pak už jí ta pozornost začíná utíkat. A tu 5-6 hodinu třeba už vůbec není schopná tu pozornost ukočírovat.
3: Stejně jako 9letá Lucka pomáhají vědcům hledat odpověď i další děti. Do studie se jich zatím zapojilo kolem 50. Výzkumníci ale stále hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Český rozhlas.

Máte ranní restart, za chviličku se spolu rozloučíme, ale uslyšíme se zase odpoledne a vlastně po celý den je na rádiu Junior pořád něco k poslouchání. Až já v tuto chvilku odejdu ze studia, tak budete mít celou hodinu super písniček. V jednu hodinu po obědě si poslechnete velkou pohádku s názvem Královna s vlčí tváří a ta bude moc krásná. Ve dvě hodiny Ušounova pohádková školka, tam se na vás těšíme s Ušounem Rušounem a budeme tam blbnout, cvičit a zpívat. V 17 hodin pak bude Klub Rádia Junior a dneska bude hostem v 19 hodin Hermína Veverka. Je průvodkyně přírodou a chovatelka koní. No a myslím si, že si budeme povídat hlavně o tom, jak si s koňmi povídá a co s nimi všechno dělá a proč je skvělé být ve společnosti několika koní, jak pro dospěláky, tak třeba i pro děti, protože si budeme povídat o jejím projektu Veverka na koni. No, tak já si říkám, že je pořád co dělat, i třeba s rádiem Junior. A úplně nejlepší je, když si třeba malujete, stavíte stavebnici, nebo třeba tančíte, pokud máte trošičku prostoru. No a jestli nemáte, tak můžete sedět a jenom si takhle trošičku hýbat rameny a procvičit si ruce a třeba si hýbat palcem u nohy. Umíte to? No, já doufám, že ano. Takže tancujte, veselte se, smějte se, malujte, skládejte si stavebnici. Zkrátka prožijte ten nejkrásnější den, jaký si dovedete představit. A víte co? Já vám přeju, aby tenhle ten den byl ještě daleko krásnější, než jste si kdy dovedli představit. A je úplně jedno, jestli třeba máte jako Vítek zlomenou nohu, nebo třeba máte jako Maruška angínu. I tak je svět krásný. Tak si užívejte slunečného dne, nezapomeňte pít a schovávat se trošku ve stínu. Teď už vám všechno dobré přeje Jana Richterová. Ahoj!

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

Teď jsou v módě andy, koaly a bandy, vozíme tam výhradně jen my. Jedeme do Kamerunu, fotbalová Meruna, tam stojí korunu.

0: Radio Junior.
1: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v klecích.

0: hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Sám si jako list, když padá, samota je tichá zrada. Tak vybízí neznámý hlas prince Jindřicha, aby se vydal na dalekou pouť za ztracenou Tereskou a jejím bratrem. Zaposlouchejte se do napínavé pohádky od Karla Šiktance, Královna s vlčí tváří. Režie se v roce 1992 ujal Karel Weinlich. Účinkují Hana Brotánková, Viktor Preis, Martin Preis, František Němec, Miroslava Součková a další.
2: Královna s vlčí tváří. Rozhlasová pohádka Karla Šiktance. Hudbu složil Lukáš Matoušek. Dramaturg Eva Košlerová. Osoby a obsazení: král Růžového království Viktor Preis, Jindřich jeho syn Martin Preis, král Jabloňového království František Němec, Tereska jeho dcera Mirka Součková, Jaromír jeho syn Martin Zounar, pán lesů Stanislav Oubram, královna s vlčí tváří Slávka Hozová, zbrojnoši Ladislav Kazda, Ladislav Brotánek, Vlastimil Zavřel a další. Zvuk inženýr Tomáš Gzelhofer, záznam a střih Lenka Vintrová, asistentka režie Eva Texelová. Nastudoval režisér Karel Weinlich.
3: Hlas. Má paní by se probudila. A ona si potřebuje tolik odpočinout po tom všem trápení, po tom dlouhém zaříkání. Viďte, že je líbezná. Jako by jí tvář kdo si věčně hladil políbenýma rukama. Jako by jí vlasy kdo si bez konce česal křišťálovým hřebenem. Má paní. Říkám jim, ale to bych musel od začátku. Od Běláska. Od našeho chudičkého království, od těch divných hlasů, co se mi někdy z nenadání zlatě rozhučeli ve spáncích, jako včelí roj. Až jsem se bál, že ohluchnu, že se mi rozeskočí hlava. Bylo v tom tolik úzkosti a bylo to k nedoposlouchání krásné.

Nejdřív mě to zarazilo. Ale byl jsem na takové tiché, tajemné hlasy a zvuky přírody zvyklý. Žil jsem od rána do večera v naší zahradě a v lukách a lesích kolem dokola. Včelíny tu zlatě hučely, stromy plné síkorek a drozdů vysoce zpívaly, až třeštila hlava. A z jezů v podzámčí bez konce zněl.

0: Takhle jsem ještě nikdy nikoho mluvit neslyšel. A proto jsem na to musel pořád myslet. Pro pána, snad si to se mnou povídá samo povětří, říkal jsem si. A pak najednou začali i lidé.
1: O princezně Terezce už jste slyšel? Pane, je prý jako svatý obraz a hodná.
2: Je ze sousedního království, má prý oči jako chrpové pole a vlasy prý jako hvězdičková noc a je prý taky sama jako vy.
0: Smál jsem se tomu. Všichni se proti mě spikli a už by mi vybírali nevěstu. Utíkal jsem před těmi řečmi do komnat, do našeho opuštěného zámku, k mlčenlivému otci, který za poslední týdny tolik zestaral, až se mi z toho svíralo srdce.
3: Jsi sám, Jindřichu. Pořád sám. Jako já. Jenže má samota je podle řádu tohoto světa. Samota a stáří si jsou blízko. Ale ty měl by si najít někoho, koho bys měl rád.
4: Ale, tatínku, což pak nám není spolu dobře? Stačili jsme se přece vždycky sami dva.
0: Chudák tatínek. Hleděl celé hodiny z okna na poschodí a těšil se z věrné oddanosti sloužících a z prosté, čistotné krajiny růžového království. Ale jaký já byl královský syn, jaký já byl princ? Celé to naše růžové království byl tenhle stařičký zámek se zahradou a k tomu pár vsí a lesů a polí plný šípkových a slézových růží. Na svém Běláskovi jsem je projel za den od kraje ke kraji. A ti v sousedství nebyli o nic větší a bohatší. Jabloňové království, jasmínové království, poměnkové. Všechna stejná, všechna jako dlaň. Tak jaká pak sláva a urozenost? Jenže tohle jsem otci říci nemohl. Kdykoliv za den jsem se po něm ze zahrady ohlédl, setkal jsem se s jeho vážnýma očima, jako by střežil vše, nač právě v duchu myslím.
3: Dneska je nebe jako pergamen, jako by prostřeli na bílém ubruse. Nevyjedeš?
4: Já? A kam? Znám to tu všecko skoro nazpaměť.
3: Podívat se na tu princezničku, na tu Terezku, je prý velmi hezká a laskavá. Její otec, král Řehoř, býval mi kdysi dobrým přítelem.
0: Jednou, dvakrát jsem odmítl, po třetí jsem už otce nedokázal zklamat. Osedlal jsem Běláska a dal se na sever.

0: Odpusťte výsosti.
1: Co je?
0: Máte návštěvu.
1: Nejsem doma. Nikoho nechci vidět.
0: Je to princ Jindřich, syn krále Jana z Růžového království.
2: Kdo?
3: Odpusťte, pane, jdu asi v nevhodnou chvíli, ale...
2: Ne, pojď dál. Posaď se. Rád tě poznávám. Tvůj otec se asi už dozvěděl.
3: Nejen otec, mnoho lidí si u nás povídá o vaší Terezce. Jak je krásná, jak je vlídná. A já jsem se s ní chtěl... Odpusťte mi, je to možná trochu troufalé. Ale i otec mi radil. Pane, co se stalo vy?
2: Moje dcera. Moje Terezka. Je to dnes už týden. Ještě je viděl sluha, šli s Jaromírem k Růžové zahradě a... Pak už neví nikdo nic.
3: A Jaromír to je...
2: Můj syn. V širém kraji nejlepší z rytířů, jakého kdo znal. Ovládá štít i meč jako málo který z mužů.
3: A jak to, že se nebránil?
2: To všecko ta prokletá královna. Vzkázala mi, že musím den co den přihnat jedno stádo k Modrému jezeru. Pro pána, jsme království chudé, samé kamení, samá bažina. Každé stádo tu má cenu zlata.
3: A proč vy? Proč právě Jabloňové království?
2: Protože nemá nikdy dost. Okradla už všechny kolem. O zlato, o obilí, o stáda. Brzy by přišla řada i na vás.
3: Ale jakým právem? Kdo je vlastně ta namyšlená vládkyně?
2: Královna s vlčí tváří.
3: Kdo?
2: Královna Jiskyňa Skal. Kdo plí spatří, padne úzkostí na kolena. Tak ojzná je její tvář.
3: Nevěřím takovým řečem. A chci ji vidět.
2: Mluvíš směle. Ale jak ji chceš najít?
3: Výsosti. Kdo umí páchat?

0: jako bych ji znal 100 let. Jako by ji ukradli i mě.
1: Je krásná. Má oči
0: jako chrpové pole. A vlasy jako hvězdičková noc. To všechno už vím, pane. A je mi z toho najednou tak smutno. Člověk z ničeho nic ztratí něco krásného, ačkoliv to ani nebylo jeho.
1: Nespím už kolikátou noc. Zčernal mi celý svět.
0: Dám se na cestu, pane. Žil jsem do dneška takový divný život. Povídal jsem si s ptáky a s potoky. O lidech. A o lidské bolesti jsem nevěděl skoro nic.
1: Aby Bůh vedl tvoje kroky, princi.

0: Ty lesy neměly konce. Jezdil jsem jimi křížem krážem už bůh ví kolik dnů a nikde kousek palouku nebo čistinky, nikde střechy nad hlavou, nikde živé duše. Bělásek už sotva hledal cestu celý slepý z té věčné modrozelené tmy. Už jsem se víc a víc ohlížel, než hleděl vpřed. Už jsem krátil vratký bělohřívku v krok. Když náhle blizoučko zazněl ten divný zvuk, jakoby na třikrát sjel z nebe modrý blesk a les se rozsvítil a celý jakoby se rozestoupil do všech světa stran. Byla tu loučka huňatá jak srst a plavě zelená. Můj bože, musel jsem si zakrýt oči, jak to bolelo, ten žár, ten třpit po té vší věčné tmě. A prostřed loučky v ruce dlouhý bič stál starý, statný člověk.
1: Už jsem si myslel, že nepřijdeš.
2: Jsem z té tmy skoro slepý. Odpusť, nevidím tě dobře.
1: Ráno co ráno jsem ti odemykal jeden les za druhým, abys nezabloudil.
2: A jak o mě víš? Jsi pán lesů?
1: Pán lesů. To mi tak lidi říkají. Asi proto, že tu žiju už od malička. A že tady tu modromodrou opuštěnou říši trochu hlídám a chráním. Hlavně před nimi. Před lidmi. Jejich rozpínavost, jejich věčná chamtivost a hlad mi vždycky naháněli hrůzu.
2: Já... Právě proto přicházím. Jedna taková královna...
1: Já vím. A je dobře, že se jí chceš postavit. Taky bych ti jinak lesy neotvíral. Ale nejdřív se pojď umýt a najíst. A zaveď Běláska tamhle k napajedlu.
2: Jak to, pane, že všecko víš? O mně, o Běláskovi. Asi znáš i Teresku.
1: Lesy všechno slyší a všechno mi řeknou. Tomáš, jes a pij.
2: Děkuju. Ale přišel jsem...
1: Nepletu se do lidských věcí. Zvykl jsem si na samotu a je mi s ní dobře. A pak, jak říkám, stromy umějí mluvit. A krásně. I když se zlobí, když se přou. Ale neubližují. Stromy neubližují sobě ani druhým.
0: Muž mluvil a já seděl na dřevěné lavici uprostřed loučky a hledal očima koně Stříbrňáka, ale nikde nic. Jen kousek ode mne stálo malé stavení, obehnané nízkým plůtkem, a pak dál napajedlo, a tamhle asi studánka, a tamhle asi úl.
1: Hledáš Stříbrňáka, viď? Počkej, hned ho zavolám. Ale nebude to lehké, chlapče. Půjčím ho jen tomu, kdo mi dokáže, že koním rozumí.
0: A ozval se zas ten divný zvuk. Nebyl to blesk. To ten muž zvedl dlouhý tenký bič a třikrát zapráskal. A pane bože, vstal jsem v úzkosti. Ze všech stran lesa vyběhlo vám koní, až z nich byl černý, bílý, kropenatý mrak. Plávky a vraníci, siváci, šimlové běželi přes loučku a v jedné vteřině stanuli kolem nás a dlouze chraptivě horečně dýchali a tisnili se v houfu.
1: Líbí se ti.
2: Jsou jako z nádherného snu.
1: Ano. Jsou mi nade všecko. A jeden z nich, jako by byl můj bratr. Stačí se podívat. Stačí si povzdychnout. A Stříbrňák mi porozumí všecko. Najdi ho mezi nimi, mládenče. Aniž bys promluvil. Aniž bys ho... oslovil jménem.
2: Pro pána. Je jich víc než 100.
1: Poznáš-li ho? Můžeš na něm jet za královnou s vlčí tváří.
0: Stříbrňák, říkal jsem si. Hledej stříbrného koně. Ale to mohl být skoro každý, i ti vraní, i ti ryšaví, všichni se v bledem dni třpitili jako stříbro.
1: Jinak se vrať domů a na všecko zapomeň.
0: A Hučelo mi v hlavě a oči se mi zamžily ne slzami, spíš temnou lítostí, že všechno dlouhé přemýšlení je marné. Když náhle, kdesi až u nebe, zdvihlo se povětří a cosi v korunách začalo tence hrát.

0: chceš se vzdát.
1: Co to říkají? Ten člověka nejvíc brání? Kdo se o něj nejvíc bojí? Ano, ano, vždyť je to tak jednoduché.
2: A skočil jsem k tomu plůtku, vytrhl z něj nejbližší plaňku a napřál na pána lesů. Koně se kolem rozprchli jako dým, ale jeden z nich se vzepjal, hromově zařičel a začal po mně ve vzduchu bít kopity, až rozhvízdal se vítr.
1: To je stříbrňák. Tady ten. Ten, pane.
2: Couvl jsem polekaně ke plotu a kůň jak divý hrabal pod kovami v nebi.
0: Dobře, chlapče. A ty stůj, stůj! No vidíš, hodný.
2: Les tiše šuměl, koně se obraceli zády jeden po druhém a stříbrňák stál v trávničku jako pěna.
0: Bude ti na čas s přítelem jak mě. Šťastnou cestu. A víš co? Ta plaňka, co ti tak posloužila, vezmi si ji sebou. Třeba se ti hodí.
1: Ale proč, pane? Slyšíš? Pane!
2: Křičel jsem, protože se náhle všecko začalo vytrácet. Houf koní, stavení a starý statný muž. Jakoby se smrákalo, jakoby padla mlha na modroucí les. V huňaté trávě podupané kopity. U srdce ticho. Stál jsem náhle sám. Jen s první hvězdičkou na sivém obzoru a s koněm stříbrňákem. Jeli jsme 7 dní, anebo 7 týdnů, kdo pak ví? 5 hvozdy, 7 močály, či 9 hor? Nevím, seděl jsem v sedle stříbrňáka jako přibitý a svět se kolem jenom míhal, jenom tratil se mi vdál. Darmo jsem třeštil oči, vše mi prchalo, vše mi divě letělo po zemi, po nebi. Ten kůň snad sotva dotýkal se země. Jen jsem tam zaslechl jsem cosi jako hrom, jako by se nade mnou trhala nebesa. Jedeme asi bouří, říkal jsem si. Přijde mrak a déšť. Však sotva se ohlíd po hromu a po blescích, už bylo nebe čistěnké a mírné, až zatrnul mi zrak. Vítr jen hvízdal a jsem tam oči zalepil mi sníh. Lehl jsem koníčkovi do hřívy a chtěl jsem si přetáhnout halenu přes hlavu. Však z nenadání tek mi po ramenou pot. Zdvihl jsem oči do plného slunce. Bál jsem se? Nebál. Nebyl na to čas. Byla to jízda jistější než let. Jistější než chůze po zemi. Ten kůň jakoby ke mně odedávna patřil. Snad jsem i zadříml, protože náhle zpomalil se trysk a bylo slyšet pomalonké podkovy, jak ten se bijí o kamennou zemi. Zvedl jsem hlavu. Jeli jsme krokem křovinatým údolím, vroubeným útesy a mocenstvími skal. Tu a tam jezírko, tu a tam houští plné němých vran. Černého kamene nebylo nikde konce. Pak si vák zůstal stát. Spatřil jsem skálu hrubou a strmou jako kamenový týn, v němž zela temná, netesaná brána. Pobídl jsem stříbrňáka, ohlédl se po mně, jako by se na co si ptal, potom se pohnul zvolna ostražitě do šaravé tmy, již nabízela skála. Jeli jsme dlouhou křivolakou jeskyní, sem tam se bliskotaly drobné krůpěje, jako by se tajuplné tmě zachtělo tiše plakat. Kůň byl tichý a pokojný. Však náhle smekl se a divě uskočil, snad, že se temná chodba rozšířila do 3 stran a že se mihl jakýs uhrančivý svit, co oslepil nás oba.
3: Stůj!
4: Ani krok!
3: Drž ho! A ty vem koně!
1: Pusťte mě!
3: Toho koně přivažte ke skále!
4: A ty ukaž ruce, panáčku, tak a ještě nožičky!
1: Okamžitě mě zaveďte ke královně!
0: Však se dočkáš!
4: Má něco u sebe?
3: Nic. Počkej, tady pod kabátem nějaký klacek nebo co?
0: Ten mu nech, asi je to jeho osobní zbraň.
1: Chci mluvit s královnou!
4: Jen jestli ona bude chtít mluvit s tebou!
2: Pak už jsem neviděl nic. Hodili mi přes hlavu pytel a nesli někam daleko a dlouho, jak by v tom skalním městě, co nám pod nohama dunělo, šly všechny cesty v jednom širém kruhu. Co se to se mnou dělo? Usnul jsem? Ztratil vědomí? Znenáhla na nohou, ruce a nohy volné, stál jsem v tmě tmoucí jakési širé mramorové dvorany a kolem dokola desítky mlčenlivých mužů, jimž neviděl jsem do tváře, stály jak sochy. Zlověstný půlkruh nezřetelných postav, zlověstný půlkruh taj úplných těl. A v zápětí se ozvaly ty bubny.
4: Na kolena!
2: Kdo si mnou smíkl a v mramorové tmě, jak začalo by po kousinkách svítat?
4: Chelem k zemi!
2: Kdo si mě tiskl na zem? Neviděl jsem nic. Jen čím dál větší světlo, jak se mi rozlívá po rukou a po všem mramorovém sále.
5: Královna přichází!
2: Slyšel jsem kroky. Tichonké, drobné kroky na dlouhém schodišti a hebký řásný šat smekal se. Sykal schůdek po schůdku, šuměl jak sametový vodopád. Zvedl jsem oči. Zahledl jsem krajkovaný lem, štíhlý pás a ruce. Dlouhý krk a...
6: Vstaň!
2: Strnul jsem hrůzou. Ale vzepřel jsem se na nohy a hleděl v úžasu na dlouhé ryze vlasy tekoucí jí po zádech. Na oči krvavé, co skoro hořely. Na dravé zuby blízkající v ústech. Vlčí hlava. Zrzavá vlčí hlava tyčila se v sametu. Opřena pyšně o záhlaví trůnu.
6: Co tady děláš? Nestojíš snad o život?
1: Jsem Jindřich. Syn krále Růžového království.
6: A co? Přišel jsi na návštěvu? A nebo do služby?
1: Jdu si pro dívku, která je u vás nedobrovolným vězněm.
6: Ale? A která pak je to, smím-li vědět, slovutný rytíři?
1: Princezna Tereska z Jabloňového království.
6: Tereska. Podívejme. A co jejího bratříčka, toho bys nechtěl? Dobrá, jak si přeješ. Však svedeš o tu křehotinku boj. Boj na život a na smrt.
2: A zvedla pravici a ukázala dolů do toho zástupu. Stálo tam ve třech řadách 33 mužů, oděných od hlavy až k patě v černý přiléhavý šat, z kterého bylo vidět v rozparcích jen oči.
6: Mí černí rytíři tě, princi, neznají. Však je v nich skryta moje vlčí zášť ke všemu živému, co překročí můj práh. Neboť jsou bez moci, vzdáleni světským milostem a dobrým lidským skutkům.
2: Hleděl jsem na meče, jimiž byl opásán ten černočerný houf. Stříbrně skvěli se, až přicházely oči.
6: Zde s jedním z nich svedeš svůj příští souboj. Ale dobře poslouchej. Soupeře musíš vyhlédnout si sám. Je vůdcem všech.
1: Ale já...
6: Jestli však nezvolíš si toho pravého. Rozluč se se světem. Stačí se pomýlit. A 33 ran je poznamená navždy.
2: Bylo to šílené. Ale jak jsem hleděl do těch vlčích očí, do těch zubů, co se jí rozsvěcely při smíchu, věděl jsem, že mi nepomůže nic. že musím přijmout volbu. Na koho ukázat? Myslel jsem na otce, na koně stříbrňáka připoutaného kdysi ke skalám. A náhle bylo mi, jako bych se měl loučit.
6: Nerozuměl jsi?
1: Ano.
2: Už jsem chtěl vykročit, už jsem chtěl poslepu namířit prst, když náhle ozvala se tichonká, táhlá hudba, kterou už jsem znal, k níž brzy přibyly ty sladce povědomé hlasy.

0: to, co včera pomohlo ti? Napadla mě ta plaňka z lesního plotu, ten zbytečný kousek dřeva, který mi nechali, aby se měli čemu smát. V jediné vteřině sáhl jsem pod kabát. A strnul úžasem, neb námát jsem útlý jílec meče. Tasil jsem, pozvedl zbraň k útoku, dvoranou blesklo tence rozsvícené ostří.
1: Co si to dovoluješ?
0: Královna vykřikla. Však já měl oči jenom pro ty černočerné rytíře, pro jejich nahé meče, co se obnažili na jediný ráz v tu nepatrnou chvíli. Na jediný ráz. Však jeden na kraji, stál druhý odleva, tasil z nich ze všech první.
2: Ten, paní, ten je jejich vůdce.
0: Vstal a roucho se zlobně zazmítalo u nohou.
1: Máš štěstí. Můžeš být ještě chvíli živ. Jdi, najez se a napij. Ještě naposled. Ještě se rozluč v duchu se světem. Dnes o 12:00 v noci začíná váš souboj.

0: Podali mi meč a štít a také soupeři. Jeho druhové stáli v pozoru podle stěn, když náhle královna s vlčí tváří pozvedla ruku kamsi do zlé tmy a do sálu šly ve třech řadách bílo-bílé panny, zahalené od vlasů až po paty, takže se celý skalní hrad zimavě rozšuměl a temné příšeří se čiře rozsvěcelo.
1: To jsou mé bílé paní, mládenče. Z těch budeš vybírat. Budeš-li ovšem ještě živ, až skončí tento souboj.
2: Mezi nimi je Tereska.
0: Co si jako štěstí uchopilo mě hedvábově pod krkem a oči letěly po bílém zástupu, z kterého byly vidět v útlých rozparcích jen temné, cizí oči.
1: Bijte se!
0: Rytíř byl mrštný, pružný, byl a uhýbal. Nebylo místečka, kde bys ho překvapil. Táhlo mi myslí tisíc dobrých rad, které mi otec od malička vtloukal do hlavy, když mě kdy učil kruté pravdě meče.
1: Výborně, rytíři, výborně!
0: A já si umanul, že nesmím ucouvnout, jen útočit, jen zpříma být. Když náhle hrozitánský úder zasáhl můj štít a ten mi vypadl z nepřipravené ruky.
1: Stát! Konec je blízko, princi. Poslyš, umřít nemusíš, jsi ještě mladý. Služ tu do smrti. Zachráníš alespoň holý život.
2: Děkuju, paní. Však o takový život nechce se mi prosit.
1: Jsi pyšný, dobrá. Tedy se bijte dál. A ty moc nespěchej, můj černý rytíři, ať ještě chvíli máme nač se dívat.
0: Všechen hněv, všechno příkoří mi rozechvělo ruce. Ale nebyl čas. Nebylo čím se bránit. Beze štítu jsem musel předcházet každému kroku vpřed. Nechtěl jsem couvat. Nechtěl jsem se jen bránit, ale všecko nadarmo. Rytíř mě znovu tlačil k mramorové skále. Ječela královna a mě záp v lopatkách ten ledovatý kámen. Viděl jsem na soupeři, jak je posedlý svým vítězstvím, jak už se chystá na poslední ránu. Hleděl jsem na hrot jeho meče jako uhranutý.
1: Nespěchej, jen ať se ještě trochu trápí.
0: Snad to zaslechl, zpomalil a já bokem uhnul. Zhoub se v kolenou a jak se na podruhé rozpřách proti mně, klesl jsem do kleku a smík se po kameni skály. Byl si tak jist, že bodl ze všech sil a tu jsem sebou škubl znovu do stoje. Bleskově udeřil a meč mu letěl z napřažené ruky.
1: Co to má znamenat?
0: Odkopl jsem meč do kouta. A rytíř beze zbraně prchal dvoranou, jak unikal. Posmekla se mu noha a můj úder ze spoda zbavil ho v pádu v zápětí i štítu. Převalil se a padl na záda a čekal na poslední ránu. Zvedl jsem ruku s mečem a tu jsem z nenadání spatřil kdesi vepředu, jak v bílém kruhu panen se třetí zprava. V hrůze pohnula a ruku přitiskla si k ústům. A tu jsem pochopil, jakže to říkal král, je v širém kraji nejskvělejší z rytířů, jakého tu kdo znal, ovládá štít i meč, jak málo který z mužů. Spustil jsem ruku s mečem.
2: Tam, paní, tam ta pana, to je Tereska. A tento poražený, to je její bratr.
0: Bělostná dívka, na kterou jsem ukázal, pozvedla krajkování přes hlavu. Pane Bože, až zatrnul jsem radostí, hleděli na mě oči jako ze svatého obrazu a v temných vlasech třpitily se hvězdy. Už jsem běžel, už jsem k ní utíkal.
1: Dej pozor!
0: Vše událo se v jediné snad vteřině. Blízkla mi v zádech blidá čepel nože. Teprve potom, až když jsem se ohlíd, spatřil jsem ruku královny, jak na mě míří zblízka, zblizoučka, a také rytíře, jak vstává ze země a trhá, táhne za vlasy svou hrůzostrašnou vládkyni a přitiská ji k zemi. Byl to zázrak. Na mou duši zázrak. Všichni kolem dokola, černí rytíři i bílé paní, snímali z hlav a z ramen svoje tajuplné převleky a smáli se a objímali jeden druhého. A ta paní, ta hrůzostrašná panovnice, jen stíhou povstávala ze země a přísám Bůh, byla mladičká a krásná. Terezčin bratr hleděl na ní v ohromivém úžasu. Ta hrůzná vlčí tvář jí jako strhlá maska visela bez vlády a mrtvě na štíhlých ramenou.
1: Děkuji, Jaromíre. Ten princův dobrý skutek, co tě probudil zas k životu. To, že tě nezabil, ač byl si poražen, to nás tu kolem zachránilo všecky. A vy mi odpusťte. Odpusťte mi všichni.
0: Začala tiše plakat a plaše couvala. Couvala po krůčcích, ruce jak k obraně zdvižené před sebou a pláč jí ujídal zmatená vroucí slova.
1: Jsem dcera královská. Můj otec býval pánem Zeleného království. Až jednou z dálky přitáhl vlčí král a zabil rodiče a krutě spustošil i hrad, i celou naší zemi. Když jsem ho v zoufalství schodila ze skály, kam hnal mě ubitou z hořících bran a zdí, v pádu mě stačil ještě na smrt proklít. Odpusťte. Odpusťte.
0: A celá z ran a slz přimkla se ke skále, která se znenáhla dunivě pohnula, takže se otevřel jakýsi temný kout, kterým se prosmíkla a chvatně prchala do stajené tmy tmoucí.
2: Princezno, počkej, stůj, vždyť ty jsi bez viny.
0: A Jaromír běžel za ní do té nedohledné jeskyně a za ním v houfu všichni kolem dokola pany a rytíři hledali cestu k pozemskému světlu.
1: Jak se jmenuješ?
2: Jindřich. Jsem z Růžového království.
1: Já vím. Zdálo se mi o tobě. Tady, ve skalách. Klečel jsi před mou plavou růží. Před tím mým keříčkem v růžové zahradě. A bral jsi do rukou tak nižně a tak zlehounka, jako bys ji chtěl odnést na sám konec světa. A v zádech seděli ti ptáci, bělostní jak sníh, a co si volali a co si šeptali.
2: Ale to je pravda. Slýchávám někdy takové divné hlasy, jako by zpívalo všechno povětří. A nebýt jich, asi bych si tě nebyl nikdy našel.
1: Ty jsi mě hledal. Odkud jsi mě znal?
2: Z chrpového pole a z hvězdičkové noci.
1: To nesmíš říkat. Je mi z toho do pláče.
2: Říkali, že jsi krásná, ale to je tak málo, co o tobě říkali.
1: Ukáž. Máš tak teplou ruku. Dej mi ji. A já ti za ní dám svou plavou zimní růži.
2: A já ji budu nosit na blizoučku srdce.
1: Můj princi.
2: Teresko. Pojď. Zde někde na blízku už čeká stříbrňák.
1: Ach, počkej. To je světlo. Nemůžu se do něj ani podívat.
2: V tom skalním hradě už si odvykla. Teresko, Jindřichu, nikde není. Prohledali jsme celé skalní město, všechny jeskyně. Našli jsme jen tu vlčí tvář. Asi ji na útěku ztratila.
1: Ale proč utíkala?
2: Kdo ví? Byla tak smutná. Někde to musí být můj kůň. Neviděli jste ho? Celý sivý a na slunci se třpití jako ze stříbra.
3: Neviděli. Není zde.
2: Stříbrňák není můj. A má větší cenu nežli všechny koně v našem království.
1: Netrap se. Jsem u tebe. A spolu jistě něco vymyslíme.
0: Ale co vymyslet? Doprovodil jsem Teresku a Jaromíra zpátky do Jabloňového království. A to bylo slávy a toho děkování. Starý král za námi chodil jako dobrotivý stín. Sotva jsme stačili vždycky se aspoň na chviličku ztratit v zahradě a pobrat svoje vrchovaté štěstí. Jenže já neměl stání. Myslel jsem na pána lesů, na stříbrňáka, kterého jsem mu ztratil, ač mi ho půjčil na tu nekonečnou cestu. Co mu řeknu? Jak ho uprosím? A co mu nabídnu za toho nádherného koně?
4: Nemysli už na to. A nebuď smutný. Tatínek pozval tvého otce na svatbu. Všechno se krášlí. Zámek se jen skví. A mě ušili pro svatební šaty. Ty se netěšíš?
2: Bude to můj nejšťastnější den. Však nejdřív musím tam, kde tomu štěstí zůstal jsem co dlužen.
4: Ne, já tě nepustím.
2: Já jinak nemůžu. A nevrátím se dřív, dokud svůj dluh u pána lesu navždy nevyrovnám.
0: A jel jsem na sever a věřil potají, že lesy přede mnou budou jak tenkrát v řadě s odmykány. Byli, nebyli, kdo ví. Jel jsem dlouho jak tenkrát, snad po paměti, snad jen tak podle vnuknutí. Ale žádný spěch, žádné těšení. Spíš jsem se bál, co všechno mě tam na čistince prostřed černého vozdu čeká. Zda hněv, zda trest, zda aspoň srozumění. A les se najednou otvíral do kořán, otvíral, couval a já div nevykřik. Na bledé čistince stálo to stavení a kolem řídký plot, kde v kruhu dřevěném chyběla jen jedna vylomená plaňka.
5: Haló!
0: Křičel jsem na lesy a běžel do dveří, za nimiž pusto, studeno a tma.
5: Haló!
0: Křičel jsem na vrchy. Obíhal jsem studnu na pajedlo, úl a hledal v roklince a v mlází pod svahem. A nikde nikdo. Ve studni kalno osiřelý úl a na pajedlo seschlé, zborcené stálo jen na jediné noze. Dal jsem se do práce. Metl jsem, smejčil dům a stavěl na nohy, co k zemi padalo a studnu vyčistil a loučku požal kolem dokola, aby až pán se vrátí, bylo vše jako dřív, aby mě přijal s dobrotivou vůlí. Přešly 3 dny, čistinka byla zase svěží, vydechlo si stavení, stál jsem v půl loučky a hleděl po vrších a tu mě napadlo, že právě toto možná je můj zdejší trest, že pána lesů nikdy nenajdu a zůstanu mu na dosmrti dlužen. Co si mě úzkostí sevřelo na prsou? A tu se v zádech rozhučel mi les.
6: Ty tu chceš zůstat navždycky sám?
0: Rozběhl jsem se proti stověžaté smrčině.
5: Chci, musím, mám tu přece dluh!
0: Křičel jsem do té temnomodré tmy a ozvěna, kde z vdálce byla měkce hlavou.
7: Ale zde nikdo není, všechno už to tam.
0: Rozběhl jsem se ke studni a volal do hladiny, svítající v hlubině, v které ta táhlá řeč tenonce doznívala.
5: To není pravda, byl tu pán lesů, koňský houf, a byl tu stříbrňák ze všech nejkrásnější kůň, který se ztratil jenom mojí vinou.
0: Umlkly lesy, voda jako hrob, slyšel jsem tlouci jenom vlastní srdce.
8: Neboj se, nestratil se, podívej.
0: Ulekl jsem se ohlíd. Ve dveřích stavení stál starý statný muž a jen se usmíval a ukazoval rukou kamsi do prostředka loučky. Vysokou trávou kráčel krásný štíhlý kůň, tichý a mírný, jako ze stříbra. A v jeho sedle...
5: Ale to je přece...
8: Pst. Ne tak nahlas. Teprv si zvyká na vezdejší svět. Na ptáky, na povětří, na půlnoc a den. Možná si jednou přivykne i na lidi.
2: královna s vlčí tváří?
8: Ano. Přivezl ji stříbrňák. Trápil se snadarmo. Však budiš ti to trápení jen ke cti. Bylo by hanbou, kdyby příští král uměl žít na dluh, jak se to kdy hodí.
2: Král? Jaký já jsem král?
8: Každý jsme králem toho, co nám život dal. A dostát tomu patří k zdejším pýcha.
0: Znělo to, jak by mluvil les. A stříbrňák a dívka v jeho sedle byli znenadáni pryč, jako by náhle utonuli v trávě.
2: Pane!
0: Ohlédl jsem se po dveřích. Byly prázdné. Svitl jen prosluněný vzduch, průvánek asi, a motýl otakárek cukal sebou k nebi. Byl jsem sám. Jen kousek ode mě na kraji lesa, černého jako noc, stál můj kůň Bělásek a hrabal nohou v podléškové zemi. Vidíte, že je krásná. Vlasy prostřeny na podušce, vychří se světlem, hebounce se skví. Stín květovaných záclon jde jí po rukou a po čele a zlehka líbá jí na zamouřené oči. Říkám jí, Teresko má paní z povětří. A ona zlobí se, protože nevěří, že by kdy byla jaká zdivná řeč, již mluví nebesa a proutíčko a ptáci.
4: Ty růžové, přines ty letní krajkované šaty.
0: Teresko, kde pak? Spí a povídá si ze spaní. A je to zvláštní, každý ten její sebekratší sen se skoro vždycky na druhý den splní.
4: Dneska ne. Dneska pojedeme do Zeleného království.
0: Slyšíte? A je to svatá pravda. Budeme muset jet do Zeleného království. Vrátila prý se tam po dlouhých letech princezna, která se po velikém neštěstí ztratila v širém světě. Je to prý zázrak. Přijela sama z hor a luk, přijela na stříbrném koni a byla mladičká a byla líbezná. Jakoby za ten čas ni o den nezestárla.

0: A tak skončila rozhlasová pohádka Karla Šiktance Královna s vlčí tváří. Hudbu složil Lukáš Matoušek, dramaturg Eva Košlerová. Osoby a obsazení: král Růžového království Viktor Preiss, Jindřich jeho syn Martin Preiss, král Jabloňového království František Němec, Tereska jeho dcera Mirka Součková, Jaromír jeho syn Martin Zounar, pán lesů Stanislav Oubram, královna s vlčí tváří Slávka Hozová, zbrojnoši Ladislav Kazda, Ladislav Brotánek, Vlastimil Zavřel a další. Zvuk inženýr Tomáš Gzelhofer, záznam a střih Lenka Vintrová, asistentka režie Eva Texelová. Nastudoval režisér Karel Weinlich.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte u naší dnešní pohádkové školky.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, dneska nás bude ve školce zajímat doprava.
0: A taky doleva.
1: Ale už on si dělá legraci. Doprava samozřejmě v tomhle případě není slovo pro směr, kterým chceme jet nebo jít.
0: Ale jsou to silnice a autáky a nákladáky.
1: A tramvaje a semafory.
0: A křižovatky a kruhové objezdy.
1: A chodci a cyklisti.
0: No, ano, ano, prostě všechno, co se týká dopravování nebo nějakého cestování a tak dále a tak dále.
1: Nás na tom ale vlastně nejvíc zajímá bezpečnost silničního provozu.
0: To tedy zní ale příšerně složitě, co to je?
1: Není to složité, stačí, když se na chodníku, na silnici nebo na kolejích chováme podle pravidel. Poslechněte si to v naší dnešní písničce, která se přesně takhle jmenuje Bezpečnost silničního provozu.
0: Užounova písnička.

0: Šoune, jak je to možné? Ty se pořádně nerozhlédl.
1: Ne, ne, on totiž nebyl čas.
0: Počkej, na to se rozhlédnout musí být čas vždycky. Holky a kluci, představte si to, už on mi právě vyprávěl, jak ho málem porazilo auto.
1: Prostě jsem spěchal za kamarády, no, a oni už byli na druhé straně a já se rozběhl za nimi.
0: A pořádně ses nerozhlédl a měl s obrovské štěstí.
1: Já vím, mohla být ze mě plíšová placka a Jana by musela chodit do školky s někým jiným.
0: Takže pane řidiči, který jste nepřijel u Šouna, jestli nás posloucháte, děkuju mockrát.
1: Já taky.
0: A myslím, že úkol dnešní pohádkové školky je úplně jasný.
1: Vypátrat toho řidiče a pozvat ho na čaj.
0: Ale vůbec ne, to by spátral hodně dlouho, jestli se ti pán nepředstavil anebo nedal adresu.
1: To nedal, no.
0: Lepší bude, když natrénujeme správné rozhlížení.
1: Tak jo. Šounův úkol.
0: Ušonku, pomoz mi. Natáhneme si tu třeba dvě švihadla jako oba konce silnice.
1: Holky a kluci, můžete použít taky švihadla, anebo provázek, anebo třeba udělejte řádu z hraček.
0: Tak, a teď se pěkně postavíme před přechod.
1: Jsem tu.
0: A podíváme se na jednu stranu doleva.
1: Jo, jo, jo.
0: A otočíme hlavu, podíváme se na druhou stranu, doprava.
1: Jo, jo, jo.
0: A ještě jednou doleva,
1: jo.
0: Tam, kam jsme se dívali jako první. A když nic nejede, můžeme vyrazit.
1: Jasně, doleva, doprava a zase doleva, jenom že nevím, kde je levo, kde je pravo, ale to mi někdo dospělý řekne, viď třeba jasně, že ty.
0: A když se takhle pěkně vždycky u Šounku rozhlédneš, nebudu se o tebe bát.
1: Tak počkej, já si to zopakuju. Nejdřív doleva, pak doprava a pak zase doleva. Jo, tak už se neboj. Slibuju, že se budu rozhlížet přesně tak, jak jsme si to právě nacvičili. A prosím tě, zaspívej mi svou super přechodovou písničku.
0: Proč ne?
1: Už

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které se dneska věnujeme dopravě.
1: Už jsme si zopakovali, jak se máme správně rozhlížet, aby nás neporazilo auto, že nemáme za nikým běžet a pozor, teď bychom si mohli popovídat o panáčcích.
0: Ano, takže já řeknu baru náčka na sebou.

0: na kaďák.
1: Vum. Budu na kaďák.
0: Rozhodl se zajíc. Seděl u silnice, osobní auta po ní pádila jako zajíci při honu a najednou se objevilo veliké nákladní auto. Jelo pomalu, všechny osobáky hned uctivě a opatrně zpomalili, báli se ho předjet, aby se o něj náhodou nějak drze neotřeli.
1: Budu nákladák!
0: Zajíc se nadechl, aby vypadal co nejmohutněji. Představoval si, že je veliký, i když se mu ve skutečnosti nafoukli jen tváře. Nastartoval a schválně pomalu a stěžka hopsal po pěšině k lesu.
2: Zajíci.
1: Nejsem zajíc, jsem nákladní auto, myši hloupá.
2: Jú, veverko, zajícovi přeskočilo. Zajíci, co šílíš?
1: Kde vidíš nějakého zajíce? Jsem auto, nákladák.
0: V mlází to slyšel kňour divočák a hned se objevil u pěšiny. Mžourá mrňavýma očkama na zajíce, kroutí velikou hlavou.
3: Nákladák.
1: Jasně, jsem nákladák.
3: No, ne, ale proč ne? Hele, nákladáku, a kam jedeš?
1: K hájovně, pro klády.
3: A to je uvezeš?
1: Víš, to všechno uveze nákladák.
3: Jdu taky směrem k hájovně. To bys mě mohl kousek svést? Trochu přibrzdi. Naskočím ti na korbu.
1: Tak naskoč.
4: Pomoc! Pomoc!
3: Prej, nákladák.
0: Po silnici, kde se před chvílí zajíc díval na osobní a nákladní auta, kličkovala s houkáním zvěrolékařská sanitka. Pamatujte si, než si budete na něco hrát nebo si začnete vymýšlet, nemusí být žádné velké štěstí, když vám to někdo uvěří.

0: Ušoune, pohádka skončila.
1: Ušounův bourák si to sviští po dálnici a náběz a tunel a jedem. Pozor, zatáčka.
0: Ušoune.
1: Bouračka, pomoc, zavolejte hasičské vozy.
0: Ušoune, stačí. Aha, jak jde o auta, tak s Ušounem není řeč. Tak víte co, holky a kluci, uděláme Ušounovi radost a pustíme mu písničku Auta, kterou má moc rád. A snad se mnou potom zase bude pořádně mluvit.

Jaga a v ní Baba Jaga. Baba nemá řidičák, tak to řídí dědek Jagr.

0: klaunem.
1: Holky a kluci, posloucháte dopravní Ušounovu pohádkovou školku.
0: Právě dohrála moje oblíbená písnička a můžeme se vrhnout na hádanku.
1: Bezva, jsem ráda, že Ušoun už zaparkoval a zase s námi mluví. Tak spusť.
0: Ušounova hádanka.
1: Stále se tu něco děje, nikdo nesmí na koleje. Kouř se balí jako mraky, když přijedou dlouhé vlaky. Co je to?
0: Počkat, už vím, je to nádraží, co?
1: Paráda, přesně tak. A teď bych si zaspívala, co říkáš, Ušoune?
0: Dobře, takže ty jsi vybrala zpívání a já si vyberu písničku, jo?
1: Dobře.
0: Já bych moc rád vénu.
1: Tak já přichystám kytaru. Tak. A véna to může rozjet.
0: Ušounovo zpívání.

do zatáčky. On se vždycky chlubil tím, že nikdy nečte značky. No a tak se nedozvěděl o zatáčce další. Vena vylít ze silnice skončil v ř.

0: a kluci posloucháte moji pohádkovou školku,
1: kde jsme dospívali legrační a zároveň i poučnou písničku o Vénovi.
0: A dnešní pohádková školka bude pomalu končit.
2: Janino Fáro právě vyrazilo na cestu kolem světa. Kvůli sviští.
0: Jani, no tak, stop. Pozor, tak, a pak, že na auta jsou jenom kluci. Holky a kluci. Pozor, už jsem si vzpomněl, co vám musím ještě říct. Namalujte nám svůj oblíbený dopravní prostředek, ať už s ním rádi jazdíte, nebo si s ním jako s hračkou rádi hrajete. Jo, pozor, to nemusí být jenom auto, může to být třeba kočárek s panenkou.
1: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio. Oni už si s tím poradí.
0: Přesně tak. A někomu z vás my potom pošleme dárek.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a dávejte na sebe bacha.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si na závěr dáme písničku, která se jmenuje taky Dávej bacha.
0: Písnička k tanci.

0: Klady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž. Ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky

Kej. Ten večer poprvý jsme spolu s sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak jsi chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím.

a budu vždycky na veškerý praktický činnosti. Za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit.

co bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus budem z tý holčičí jméno vybírat.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

právě, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jim má být.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Junior.
1: Krásný den, holky a kluci, je tady další Klub Rádia Junior. Máme 29. července, přesně 17 hodin. Od mikrofonu vás zdraví Jana Richterová. Tak co nás dneska čeká? Dáme si písničku, pak budou zprávy, pak se vydáme za úplným zatměním slunce, tedy ono bude až 12. srpna, ale vědci se na to připravují už teď. Zatímco u nás bude zatmění slunce pouze částečné, no pouze, bude to i tak velkolepá podívaná, tak třeba ve Španělsku a v dalších místech země koule bude vidět úplné zatmění slunce, bude vidět. To je možná trošku protimluv. Ono to slunce prostě vidět nebude a to je právě to fascinující na tom. Pak se taky vydáme na vandr, protože spousta lidí se věnuje trampingu a co to je a jak se to dělá a k čemu je to dobré, tak to si řekneme taky za chviličku. Bude vzkazovna, takže už teďka můžete psát na adresu vzkazovna@rozhlas.cz, jakou byste chtěli slyšet písničku. Budu samozřejmě ráda, když se po celou hodinku zapojíte do našeho vysílání a zavoláte mi na číslo 800 199 199, jak trávíte prázdniny a třeba co už jste krásného zažili a co vás nádherného ještě čeká. A samozřejmě bude taky síťovka, protože je středa, takže si dáme síťovku a určitě ještě něco vymyslíme. Takže zapojte se do našeho vysílání a pokud máte rádi koně, tak se těšte na 19. hodinku, protože mým hostem v Klubu Rádia Junior bude Hermína Veverka a ta má koně, nejenom ráda, ale má 4 koně v ohradě a pracuje s koňmi společně s dětmi. A to je velmi zajímavé. Těšte se na naše povídání. Takže teďka už začínáme.

0: Holky, kluci, kamarádi, teď pro vás máme zprávy.
1: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
0: Čtyřicet nadaných teenagerů z jižních Čech a Rakouska se účastní Summer Talent Academy v Českých Budějovicích. Třídenní dvojjazyčný kemp pořádá Jihočeský vědecko-technický park ve spolupráci s organizací Mensa, která sdružuje velmi inteligentní jedince. Účastníci se věnují vědě, moderním technologiím i kreativitě a pracují společně v mezinárodních týmech. Na akademii naváže další program Mensy pro české účastníky. V plzeňské zoologické zahradě můžete obdivovat první mláďata africké mangusty liščí, narozená po obnovení jejich chovu. Mláďata obývají venkovní výběh nedaleko portrétu Josefa Wagnera u pavilonu afrických savců. Mangusta liščí je malá, leč velmi rychlá, čilá šelmička a žije v oblastech jižní Afriky. Obývá bezlesou africkou krajinu v 5 jihoafrických zemích. Jižní Afrika, Angola, Botswana, Namíbie a Zimbabwe. Je příbuzná cibetkovitým a kočkovitým šelmám, společné má ale rysy i s hyenou. A něco málo o počasí. Je jasno, slunečno, dnes je až 32 stupňů Celsia, zítra teploty vyšplhají dokonce na 37 stupňů. Nezapomeňte vyhledávat stín a dostatečně pít.

0: Přátelé, posloucháte odpolední klub Rádia Junior a my se teď vydáme za brněnskými vědci, kteří plánují velkou výpravu, dalo by se říct expedici, a vyrazí za jedním z nejvzácnějších nebeských úkazů. Tým z Vysokého učení technického, který už více než 20 let cestuje po světě za úplným zatměním slunce, letos zamíří na Island a do Španělska. Právě odtud bude 12. srpna při úplném zatmění pořizovat snímky sluneční koróny, tedy takové té koruny, která je kolem slunce, které pomáhají vědcům zkoumat nejenom slunce, ale i sluneční vítr.
1: Záznam expedice vědců z VUT. Spojené státy, rok 2024. Měsíc právě zakryl slunce a tým pořizuje snímky sluneční koróny. Letos, 12. srpna, je čeká další výprava, říká vedoucí týmu Miloslav Druckmiller.
2: Oficiální expedice je to 16.
1: Výprava se rozdělí na 5 stanovišť, 2 na Islandu a 3 ve Španělsku.
2: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptýlené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu.
1: Přibližně 2 minuty úplného zatmění dají vědcům jedinečnou možnost nahlédnout do oblasti, která je jinak skrytá v oslnivém světle slunce.
2: To je tam jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění.
1: Výprava sebou veze desítky speciálně upravených přístrojů.
2: Jsou to v podstatě amatérské astronomické kamery, no a pak jsou tam úzkopásmové filtry, ovšem ten jeden filtr stojí $8,000 a musí být vyroben speciálně pro nás.
1: Většina techniky vznikla přímo v Brně. Jednu z kamerových soustav mi ukazuje Václav Široký z VSI VUT a studentského fotoklubu Technika.
3: To, co vidíte, je astronomická kamera s objektivem, objektiv 300 mm, na jehož konci je úzkopásmový filtr.
1: Podobné snímky pomáhají vědcům sledovat, jak se slunce chová a proměňuje. Doplňuje Sage Nayalaniya ve Konstantino z Havajské univerzity.
4: Za posledních 20 let jsme vytvořili rozsáhlý archiv snímků zatmění slunce. Díky němu můžeme sledovat, jak se slunce v čase mění, z čeho se skládá, jak je horké a jak ovlivňuje okolní vesmír.
1: Úplné zatmění v Česku neuvidíme, částečné ale ano. Začne 12. srpna přibližně v 19 hodin a 19 minut a měsíc zakryje asi 85% slunečního kotouče. I tehdy bude ale nutné si chránit zrak, upozorňuje Druckmiller.
2: Dívat se očima na slunce extrémně nebezpečné. To je snad jediná věc, že bych lidi varoval, když se chcou na to částečně zatmění dívat, tak si pořídit brýle, které jsou fakt na to vhodné.
1: Vědecký tým opustí Českou republiku mezi 5. a 6. srpnem. Snímky z minulých zatmění lze najít na webu solarwindsherpas.com. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Holky, kluci, kamarádi, v dnešních zprávách, už dávno není ráno, je podvečer, dobře, to jsem si jen tak popletla, ale v dnešních zprávách jsem vám vyprávěla o tom, že 40 nadaných teenagerů z jižních Čech a Rakouska se účastní Summer Talent Academy v Českých Budějovicích. Pojďme se tam vydat s rozhlasovou redaktorkou Evou Marvanovou.
1: Uprostřed jedné učebny stojí účastník, na hlavě má něco mezi brýlema a helmou, v ruce je joystick. Co se tady odehrává, popisuje
2: Martina Panošová-Hucková. Zkoušíme virtuální realitu.
1: To, co vidíme na obrazovce, je to, co vidí to, ten co účastník vidí, v brýlích. Tak chytl kostku.
2: On se může vlastně pohybovat i lehce, občas někam sahne, občas někam lehce popojde.
1: Další skupina si zkouší pracovat v takzvané green screen místnosti. Co se tam odehrává, než tam nakouknem, tam je ticho, že by se dalo krájet.
3: Myslím, že právě sepisují scénáře toho, co chtějí nahrát.
4: My jsme si házeli na ten příběh, aby jsme to nemuseli vymýšlet úplně od nuly. A my jsme měli cestování mezi dimenzemi a overconfident leader. Já jsem zapomněl, jak se to řekne v češtině, pardon. Budu cestovat a postupně se tomu vůdci budou ztrácet členové týmu.
1: Summer Talent Academy se odehrává v prostorách Jihočeského vědecko-technického parku, což dává účastníkům vlastně spoustu možností, co můžou zažít a vyzkoušet. Vyjmenovává Veronika Chrobočková.
3: Máme rozvěšené zelené deky. Zelená deka nám následně umožňuje v programu dovytvářet pozadí a vlastně umístit na to video absolutně cokoliv.
1: Na kempu pro nadané děti spolupracuje park s Menzou, jeho českou, kterou vede Marta Fridrichová.
5: Máme převážně děti, které jsou vlastně z Menzy, tady z jeho českého kraje. Jsme moc rádi, že se mohou zúčastnit tady toho nového projektu, kdy první tři dny vlastně organizuje jeho český vědecko-technický park a podařilo se vlastně zajistit i spolupráci mezinárodní s rakouskou stranou.
6: I am Paula Hofer from Austria.
7: Já jsem Paula, přijala jsem z Rakouska. Tady jsme zažili spoustu různých zkušeností. Zkoumali jsme vodu, elementy, virtuální laboratoř. Akademie se mi líbí, jsou tady fajn lidi.
5: A na tyto tři dny navazuje ryze český program, který už je teda pořádaný Menzou.
1: Jaký program vlastně?

0: Dělá dobře talentovaným dětem.
1: A hlavně potřebují prostředí, kde se cítí bezpečně, kde se cítí dobře, kde mají kamarádi, kteří jsou na tom podobně jako oni, se kterými si mají co říct, mají rádi výzvy, zajímají se o vhled do různých oborů.
2: Na kemp pro nadané teenagery přijelo 25 Jihočechů a 15 účastníků z Rakouska. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.

Holky, kluci, kamarádi, posloucháte odpolední klub Rádia Junior. V 19 hodin přijde můj báječný host Hermína Veverka. Budeme si povídat o projektu Veverka na koni. Ne, že by se veverky proháněly na koňském sedle, ale budeme si povídat o tom, co všechno práce s koňmi přináší, ale samozřejmě i o koních se lecos dozvíme. To ovšem nebudeme předbíhat. Napište mi, jestli máte rádi koně a jestli třeba jezdíte na koni, jestli se koní bojíte a jestli byste třeba se na koni chtěli svést, ale ještě se vám to nikdy nepovedlo. A taky mi napište, jestli se vám líbí prázdniny, co už jste prožili, koho jste potkali, co vás rozveselilo, co vás naštvalo a na co se těšíte. Takže já budu moc ráda, když se zapojíte do dnešního vysílání. No a můžete mi to třeba napsat na adresu radiojunior@rozhlas.cz, ale můžete mi to i zavolat. Číslo je 800 199 199 a při té příležitosti si budete moci přát písničku.

0: Rybičky 48 a holky, já dneska slavím. Super písnička, která nám trošku rozproudila krev. Holky a kluci, chodíte často do přírody a spali jste někdy na nějakém vandru? No co to je vandr? Když si člověk prostě vezme batoh, do toho si dá nezbytné věci, aby přežil třeba víkend v přírodě, vezme si pohodlné boty, oblečení takové, aby splynul s přírodou a může vyrazit. Někdo třeba chodí s oddílem, s turistickým, skautským nebo pionýrským oddílem. Někdo chodí třeba i s rodiči a někdo chodí třeba s prarodiči a někdo s partou přátel podle toho, kolik mu je let. Ale tramping má v Česku obrovskou tradici. A po více než 100 letech je v Česku o tramping stále zájem a například Česká tábornická unie eviduje kolem 6 000 členů, kteří milují trampování. Tradice vandrování do přírody jen se základní výbavou pro přežití se navíc v jednotlivých skupinách často předává z generace na generaci.
1: Čau.
2: Tomu říkám vandrák správně, ahoj.
1: Hele, mám tady jízdenky s místenkou.
3: Krásná práce, krásná.
4: Celoživotní trampové Jan a Jiří s krosnami na zádech se zdraví nástupiště Jihlavského městského nádraží. Všichni jsou oblečeni do zelené, maskáčové nebo hnědé barvy. Jiřího navíc doprovází dcera Zuzana, pro kterou jde o premiérový vandr. Pod celotou v přírodě bude spát poprvé.
5: Troje halenky a svetry. Já jsem to rozhodně chtěla jako ve větším, jo, pojmu to oblečení. Taťka mi řekl, že je rozumný vzít si fakt třeba dva kusy oblečení.
1: Určitě tam má šnůž, příbor, má tam hrníček, má tam placatici s něčím
5: spacák,
1: dobrým.
5: Spacák, karimatku, nafukovací dokonce, jo, už jsme pokročili.
4: K výpravě se připojí i nejmladší rodinná generace.
1: Poprvé přijedou vnoučata, dovezou je rodiče přímo na místečko v lese, tam si je vyzvedneme a dál budou pokračovat s náma starýma vandrákama.
3: Já mám tady vnučku Ninku, loni s náma byla poprvé, moc se jí to líbilo, takže letos dědo, já chci jet znova, vemeš mi sebou, tak jsem byl rád, že se jí líbí v přírodě a už jsem moc těší.
4: Kolik vás bude?
1: Tak letos nás má být 19, ještě přijedou někteří kamarádi, odpoledne přivezou kytaru.
4: Cílovou destinací je les v České Kanadě poblíž Matějovce, který vlastní jejich kamarád. Zdržet se chtějí 4 dny.
1: Hrát karty, Mariáša Žážínko, budeme hrát různé společenské hry vandrácké, třeba městečko Palermo.
3: A nazdar bliku a nazdar tiku.
1: A budeme samozřejmě spolu mluvit v hádankách nebo v citátech z filmů.
3: Ještě jsem chtěl říct, že se tam sejdeme lidi z různých profesí. Jo, a jak jsme jednou v zeleným, tak jsme si všichni rovni a nikdo se tam nepovyšuje. To je taky na tom hezký, jo, na tom vandru, že je tam doktor s obyčejným zedníkem třeba.
6: Tak ahoj!
4: Historie trampingu v Česku sahá do roku 1918, kdy podle dostupných zdrojů vznikla u Vltavy první osada. Postupně pak po celé zemi přibylo dalších více než 5 000 trampských míst, osad a tábořišť. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

Ahoj a čau. Dneska je moje taška síťovka fakt dost těžká. Mám v ní totiž nejchlupatějšího psa na světě. Že je to nejchlupatější pes na světě, o něm tvrdí jeho páníček Cliff na YouTubeovém kanálu Brody That Dude. Brody je veliký pes s dlouhými chlupy. Je to Golden Doodle, tedy rasa, která vznikne skřížením retrievera a pudla. Stejnou rasu psa Falka má i naše redaktorka a moderátorka Eva Sinkovičová. Pes rasy Golden Doodle má být inteligentní, cvičitelný, přátelský a energický. Vypadá to, že tohle Brody všechno splňuje. A navíc je to opravdová hvězda. Na TikToku měl v březnu 2025 6,9 milionů sledujících. Na YouTube 5,47 milionů odběratelů, což je, jako by ho na YouTube odebírali všichni obyvatelé Norska. Na Facebooku měl 2,12 milionu sledujících a na Instagramu 1,6 milionu sledujících. První video, které jsem s Brodym viděla, bylo to, kde si Cliff nacpe svého obřího psa do nosítka. Vážně mě překvapilo, že je možné si dát tak velkého psa, který vypadá skoro jako chlupatý medvěd, do nosítka na záda, ale očividně to možné je. Cliff s Brodym takhle jezdí na kole. Brody má malou helmičku, na očích brýle a je připnutý u svého pánička na zádech. Když lidi svého oblíbeného psa vidí, hned k němu běží a chtějí si ho fotit. Brody jezdí s Cliffem nejen na kole, ale i na motorovém člunu, koloběžce, na předním sedadle v autě, v kočáře taženém koňmi a dokonce i v letadle. Brody žije v USA a s Cliffem se vypravil do Evropy. Byl v Itálii, ve Švýcarsku a v Německu. Ve Švýcarsku se dokonce proběhl po sněhu a projel vlakem, který projíždí švýcarskými Alpami. Podle Cliffa je ale USA mnohem vstřícnější k domácím mazlíčkům, než jsme my tady v Evropě. V Německu ho například překvapilo, že taxislužba určená pro převoz domácích mazlíčků chtěla převážet jeho psa v kufru. Nakonec přijeli radši veřejnou dopravou. Co se týká létání, Brody je takzvané service animal, zvíře, které svému pánovi nějakým způsobem pomáhá a proto může cestovat v kabině letadla. Cliff o Brodym taky píše: můj pes mě zachránil, díky němu se směju, je to můj nejlepší přítel, nesoudí mě, jenom miluje. Vždycky tu pro mě byl už od prvního dne. Krásná slova. A krásné je taky video, ve kterém navštíví Brody děti v nemocnici. Olizuje je a oni si ho hladí. A co je ještě úžasnější, že Brody lidi rád objímá. Stoupne si na zadní a ve stoje vás obejme. Taky bych se s ním hned objala, je prostě boží. A na hlavě nosí culíček. Na Instagramu je taky video, ve kterém je Brody oblečený v kostýmu Deadpoola a Cliff v kostýmu Wolverina. Když jsem to viděla, prostě jsem se musela smát. Ať máte každý den důvod k úsměvu, to vám přeje Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu mojrozhlas.cz.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Tak kamarádi, začínáme. Můžete mi napsat na adresu vzkazovna@rozhlas.cz, jakou písničku byste chtěli slyšet, a nebo můžete taky zavolat. Číslo je 800 199 199 a první vzkazovnové přání, které jsem našla v naší mailové schránce, je pro Lucinku. Vlastně ne, Lucinka nám to píše a je to pro její sestřičku Kačenku. Ahoj, milé rádio, zahrajte pro moji sestřičku Kačenku písničku Kosmická raketa od Jany. Tak já se do toho dám.

Tak přátelé, v naší vzkazovně zatím nikdo netelefonuje. Připomínám číslo 800 199 199. Za to v mailové schránce vzkazovna@rozhlas.cz přáníčko máme. Dobrý den, miluju matematiku a počítám si příklady i teď o prázdninách, protože mě to baví a všichni se mi diví, i maminka, i taťka, ale já bych chtěl nějakou písničku o matematice. Jonáš, tak to ráda slyším, protože matematika je super. Jonáši, tahle ta písnička je tak trošku o matematice a zároveň úplně ne, ale mně přijde úplně super, že má takovou krásnou energii. Tak moje matematika.

0: Holky, kluci, kamarádi, my se teď vydáme do Itálie a pak zase do Česka. Slyšeli jste někdy o šikmé věži v Pise? Šikmá věž v Pise je asi nejslavnější šikmá věž. Nachází se v městě Pisa, ne pizza, ale Pisa v Itálii a stojí na náměstí zázraku. Je velmi zajímavá. Výstavba byla zahájená v roce 1173, takže před skoro 900 lety. Ale už krátce po začátku stavby se začala naklánět. Důvodem je to, že je postavená na velmi měkké hornině a tak se ty základy trošku propadají. Lidé tam na tu věž stále chodili a vychýlení bylo, když si to takhle jako postavíte, tak nahoře byste byli o 5 metrů jinde, než máte být. No a když se to začalo koncem 20. století zvětšovat, to naklonění, tak byla věž uzavřená pro veřejnost a začaly intenzivní záchranné práce. Do země byla mimo jiné zapuštěná železná lana, která základy zpevňují. A když se povedlo věž aspoň o metr narovnat, tak se veřejnosti zase otevřela. Větší sklon má ale například čínská pagoda Huču nebo další stavby, včetně poddolovaného šikmého kostela svatého Petra z Alcantary v Karviné, což je samozřejmě u nás v České republice. A další věž útočí na světový rekord. V Mladé Boleslavi, nebo přesněji v Michalovicích, je totiž věž, která je hodně nakloněná. Je to věž zříceniny hradu Michalovice a vypadá to, že je pravděpodobně šiknější než dosavadní rekordman z Německa. Tak si pojďme poslechnout, jak geodeti měří šikmost věže.
1: Nachystej vlícováky.
2: Jeden bych dal tamhle, no
3: tam pod ten pes.
4: A jeden si dám někde tady v rohu.
5: Přímo pod věží je na trojnožce modrý moderní přístroj.
1: Je to geodetická totální stanice kombinovaná s GNSS anténou.
5: Geodet Petr Sbíral.
1: A v podstatě nám to bude sloužit pro určení souřadnic polohy takzvaných vlícovacích bodů, které následně budou sloužit pro laserové skenování.
5: Tamhle vidím, že je jeden bod 6001, 6002 a 6003.
1: Tahle ta anténa, kterou vidíte nahoře, tak přijímá signály z družic. Získáme onu referenční osu, rozdíl mezi tou osou té věže a touhletou přímkou bude ona šikmost, to, co nás zajímá v úhlové míře, čili ve stupních a nějakých minutách.
4: 939 097.
5: Přešli jsme na druhou stranu věže a tady už je na trojnožce skener, který už věž skenuje. Geodet Jan Sbíral.
4: Já tady mám laserový skener, pomocí kterého já vytvořím desítky až nižší stovky milionů bodů, které následně bude reprezentovat 3D model této věže.
5: Vy potom tu věž uvidíte na monitoru počítače podobně, jako je to třeba v nějakém animovaném filmu pro děti?
4: Ano.
5: Dá už se teďka říct, na kolik desetinných míst bude ta věž změřena?
4: Přesnost mračna bodů bude uváděna na 0,3 místa, teda milimetry.
5: Před časem náklon věže změřili geodeti z geodézie Hradiště. Výsledek říká Veronika Havlová.
6: 6,51 stupňů.
5: Magistrát si nechává stavbu přeměřit i kvůli tomu, aby měření bylo podle městského radního Robina Povšíka z Hlasu pro Boleslav oficiální a se všemi razítky.
7: Ten posudek bude odpovídat všem platným regulím pro případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
5: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů by vyšel na asi 1 milion korun. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu se sklonem 5,42 stupně. Michalovice tedy poráží nynějšího světového rekordmana o 1,9 stupně. Česko má ale i další unikát. Nakloněný je i kostel svatého Petra z Alcantary v Karviné, potvrzuje děkanka Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Hana Staňková.
8: Naklonění té stavby je přibližně o 7 stupňů od svislice.
5: V Karviné ale o zápis do knihy rekordů nikdo nepožádal. Nejznámější nakloněnou stavbou na světě je ta v italské Pise. Ta má sklon 3,97 stupně. Z Michalovic, Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: Holky, kluci, přátelé, milí posluchači, teď pozveme Klárku Novákovou, aby nám prozradila, co se chystá ve Star Parádě a možná, že se třeba dozvíme o nějaké nové písničce. Pak už budou zprávy a začíná nám další hodinka Klubu Rádia Junior.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, jak si užíváte prázdniny? Doufám, že naprosto skvěle. Hitparáda Rádia Junior taky, protože si odjela na dovču. Místo ní se ale už v sobotu, 4. července, můžete těšit v 9 ráno na Star Parádu, ve které taky zamíříme na sever. A tentokrát vám budu pouštět ty nejvymazlenější a nejvychlazenější norské hity. Možná vás naprosto překvapí, kolik se jich tam urodilo. Z našeho vysílání asi znáte Markuse a Martinuse, nebo zpěvačku Emu, což je jejich ségra, těchto slavných dvojčat. Ale máme tam i spoustu dalších super songů a zpěváků a taky autorů elektronické muziky, jako je třeba Alan Walker. Ten skládá písničky i pro počítačové hry, třeba Death Stranding. Možná ale budete znát i DJ Kygo, nebo tiktokové megahity We Fell in Love in October od A Girl in Red, nebo třeba od Aurory Runaway. A tím to nekončí, třeba Alexander Rybak je taky nor a do toho i houslista a složil naprosto úžasný song Fairy Tale. Můžu vám říct, že těch písniček je fakt hodně a že jsem naprosto nadšená, protože jsem netušila, že Norsko má takovéhle parádní pecky. Tak si naší Star Parádou rozhodně puste. Běží klasicky v čase, kdy běží hit paráda, takže v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5. Moc se těším, až si to všechno poslechnete a až mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz napíšete, který song se vám líbí úplně nejvíc a proč. Vyhrát za to můžete super ceny. Více informací najdeš na webu radiojunior.cz ve Star Parádě. Tak ahoj, loučí se Klárka Nováková a příště bude Finsko po Norsku, ale až za týden. Tak čau.
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Junior.
1: Krásné odpoledne, holky a kluci, je tady další hodinka klubu Rádia Junior. No a já si tak říkám, že bychom si mohli říct, co nás v téhleté hodině čeká. Tak samozřejmě tady budou zprávy. Potom nás čeká zvídavec Evči Sinkovičové a potom tady bude opět vzkazovna. Takže, přátelé, už teďka můžete psát na adresu vzkazovna@rozhlas.cz. Jakou písničku byste chtěli slyšet a co vám mám zahrát. A nebo klidně v průběhu odpoledne napište a zavolejte. Číslo je 800 199 199. Ale teď už máme zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Nadaných teenagerů z jižních Čech a Rakouska se účastní Summer Talent Academy v Českých Budějovicích. Třídenní dvojjazyčný kemp pořádá jeho český vědecko-technický park ve spolupráci s organizací Menza. Účastníci se věnují vědě, moderním technologiím i kreativitě a pracují společně v mezinárodních týmech. Na akademii naváže další program Menzy pro české účastníky. V plzeňské zoologické zahradě můžete obdivovat první mláďata africké mangusty liščí, narozená po obnovení jejich chovu. Obývají venkovní výběh nedaleko portrétu Josefa Wagnera u pavilonu afrických savců. Mangusta liščí je malá, leč velmi rychlá čilá šelmička, žijící v oblastech jižní Afriky. Obývá bezlesou africkou krajinu v 5 jeho afrických zemích. Jižní Afriku, Angolu, Botswanu, Namibii a Zimbabwe. Je příbuzná cibetkovitým a kočkovitým šelmám, ale podobá se i hyeně. A něco o počasí. Dnes je až 32 stupňů, zítra teploty vyšplhají na 37 stupňů Celsia. Je jasno, slunce svítí opravdu hodně silně, takže vyhledávejte stín a nezapomeňte na pití, nejlépe na obyčejnou vodu nebo neslazenou minerálku.

0: Jsme já a ty.
1: Jsi z jiný planety, to zpívala Klára Vytisková a Vojta Dych v téhleté krásné písničce. Jsi z jiný planety, ale my jsme ze společné planety s vámi a mám z toho velkou radost, takže budeme hrát i písničky, které si přejete právě vy. Budeme hrát pro Veroniku, budeme hrát pro Martina a pro Emilku, ale můžete pořád taky zavolat. Za 10 minut, čili ve čtvrt na 7, můžete volat číslo 800 199 199. A no, teď se nám tady rozblikal telefon, ale počkejte si ještě chvíličku, protože za chvíli nás čeká zvídavec Evči Sinkovičové a pak už razíme na vzkazovnu.

0: Tohle bylo YouTube a Vertigo. Ovšem, teďka už přichází Eva Sinkovičová a její Zvídavec. Tak se pojďme dozvědět něco nového.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zdravím vás, zvídavci. Přiznejte se, kdo už je zvědavý, jaká zajímavost přijde dnes. Z jednoho z předchozích dílů Zvídavce už víme, jakou barvu má srst a kůže ledního medvěda. Dnes se zaměříme na jeho játra. Ano, slyšeli jste dobře. Pokud se někdy v budoucnu vyskytnete v severních polárních oblastech a přepadne vás hlad, rozhodně ho za žádnou cenu nezahánějte játry ledního medvěda. Ta jsou pro člověka nepoživatelná. Obsahují totiž obrovské, pro člověka toxické množství vitamínu A. Jejich požití by vyvolalo nebezpečnou hypervitaminózu. Ta má pak na svědomí zdravotní problémy, jako jsou horečky, zvracení, závratě a další. Říkáte si, že přeci nemůže vadit, když si dá člověk velké množství vitamínů. Opak je ale pravdou. Nadměrný příjem některých vitamínů zdraví neutuží, ale naopak ho poškozuje. Zkrátka všeho moc škodí. Jak se tomuto huňáčovi tolik vitamínu A vlastně do jater dostane? Lední medvěd je vrcholový predátor. Živí se tuleni, ti zase loví ryby a ryby se krmí mořskými bezobratlými. Vitamin A není rozpustný ve vodě a není lehkého z těla vyloučit. Ukládá se v tuku. Lední medvěd tedy vitamin A dostává do těla ze všech organismů, které jsou v potravním řetězci pod ním. Inuité o škodlivosti jater ledních medvědů pro člověka, ale třeba i psa, věděli a játra házeli do moře, aby je jejich psi snědli a neotrávili se. Mnoho evropských polárníků však v minulosti po pojídání jater těchto bílých velikánů zemřelo. Rozhodně se ale po poslechu dnešního dílu nezačněte vitamínu A vyhýbat. V menší míře je pro člověka velmi důležitý. Je nepostradatelný pro zdravý zrak a také pro správný vývoj a fungování kůže, sliznic dýchací, trávicí a močové soustavy. Holky a kluci, pokud chcete o játrech ledních medvědů někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!
0: Přátelé, pokračuje klub Rádia Junior a teď je tady...
3: Vzkazovna Rádia Junior!
0: A mám už otevřenou mailovou schránku a čtu. Ahoj, mohli byste prosím pustit písničku Toulavou od Sebastiana všem posluchačům. Děkuji, píše Veronika. Milá Verčo, písnička je tady.

písničku pro koho pak? Píše nám tady, máme další. Píše nám Adam Dvořák. Dobrý den, Rádio Junior, je moc super. Mohli byste prosím pustit písničku Mám styl Čendy od Karla Gotta. Milý Adame, tak ty jsi fajn šmekr. Já se podívám, jestli to tady máme. Mám styl Čendy, to je totiž neuvěřitelná záležitost. No jasně, Adame, tady to je.

0: přátelé, tohle byla fajn šmekrovská záležitost pro Adama. Já s ním mám velkou radost. Mám still Čendy, jinak I'm still standing, ale tahle ta legrácká je prostě super. Tak a máme tady další. A víte co, já teďka vezmu telefon. Doufám, že to všechno dneska stihneme. Tak, halo, halo, kdo je tam tady, Jana?
1: Dobrý den, tady Niky.
0: Ahoj Niky, prosím tě, vypni si rádio nebo utíkej od toho někam pryč, abychom se neslyšeli v ozvěně. Jakou písničku budeme hrát?
1: Kdyby to šlo, tak já mám hodně ráda písničku Daj, daj.
0: Daj, daj. Dobře, tak tu teďka budeme hrát a já mám pocit, že si přál někdo.

0: to i v naši Maki. Tak má to...
1: Jo, to je sestřenice, to je teďka vedle mě.
0: A, takže hrajeme pro Niky i Maky, je to tak?
1: Jo, jo.
0: Tak výborně, takže máme splněno hnedka dvojité přání. Holky, co teďka právě děláte, jak si užíváte prázdniny?
1: No, my teďka jedeme z Mirákula a máme plánu jít do bazánu, protože je hrozný horko.
0: No tak to je ale úžasná, super zpráva, skvělý program. Tak já to rychle zahraju, ať můžete šupitat do vody, jo?
1: Dobře, děkujeme.
0: Tak jo, já vám děkuju za zavolání a mějte se nádherně. Ahoj.
1: Na shledanou.

holky, teď už hurá do bazénu. V tuto chvilku hrajeme pro Marťase, který si přeje Tomanovu písničku Poutníci, tak tady je.

a poslední písnička. A tady ještě máme honem rychle. Dobrý den, abych prosila o písničku Drama Queen od Lollipops. Píše nám Hana. Takže já už tady dávám drama queen, jestli to najdu honem. Tak a dejte mi chviličku, protože tak, abychom to všechno stihli. Mám ji, výborně. Takže Drama Queen je tady a pak možná stihneme ještě jednu, aspoň zkráceně.

0: Holky a kluci, máme 18 hodin a 30 minut a to znamená, že vzkazovna pomalu, ale jistě končí.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
0: A začíná...
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
0: Lauro, ty jsi ale číslo. Dneska tady máme čtvrtou část šestidílného seriálu.

chtěl kluka a narodila jsem se mu já. Jsem holka jako poleno, ale mám jednu dost neholčičí zálibu. Hraju závodně fotbal. Jinak jsem ale po úplně holčičím způsobu zamilovaná do novýho spolužáka Dalibora. A víte co? Mám dojem, že on do mě možná taky. První zápas letošní sezóny jsme hráli jako bohyně. Zvlášť Vendula s Velerádou perlili. Chudinka Veleráďa, vzpomněla jsem si. Je nemocná. Má cukrovku jako můj táta. Musí si píchat inzulin. A přesto je tak skvělá. Je z nás opravdu nejlepší. Vyhráli jsme 3-0. A protože 2 góly střelila Veleráďa, odnesli jsme ji do šatny na rukou. A nadšený Romeo nám s ní ochotně pomáhal. Přemýšlela jsem, jestli bych Romeovi o Velerádině nemoci přeci jen neměla říct. Kdy jindy by její problém pochopil líp než teď, kdy se Veleráďa nejvíc ze všech zasloužila o naše vítězství. Jenže jsem jí slíbila, že budu mlčet. A tak mlčím. Vítězství jsme šli oslavit do cukrárny. Hučela a vonila medovými koláčky paní Ostružílkové. 15 zmrzlinových pohárů, křikla Eliza směrem k pultu. Víte těch našich, s Grilliášem. Tak na vítězství, zahřměla Vendula. A aby nebylo poslední, přidala se Světlana. Třeba uhrajem postup ve skupině, zasněla se Eliza. Třeba si pro tebe přijde krásný princ, těla jí Aneta výsměšně. Ten už přišel, Anetko, usmála se na ní Eliza přezíravě. Minulý týden mě totiž pozval Hynek na rande. Holky, slavíme, připomenula Veleráďa plnou pusou. Nechte hádání, nebo vám ta nádhera v pohárech roztaje. Veleráďo, vykřikla jsem pohoršeně, jak jsem si najednou vzpomněla na její nemoc a nutnost dodržovat diabetickou dietu. Ty jíš zmrzlinu? A proč by nejedla? Vyprskla Patuna. Tak tlustá přece zas není, aby si nemohla občas dopřát. Veleráďa má jen pořádný svaly a proto vypadá tak mohutně. Že jo, Veleráďo? Tady nejde o tloušťku, odsekla jsem rozhořčeně. Tak o co? Dorážela Patuna. Už jsem chtěla holkám všechno vyklopit. Vysvětlit jim, že naše kamarádka je nemocná a že bychom se měli snažit nesvádět jí k mlsání. Ale prosba ve Velerádině na pjatém pohledu mě zarazila. Tak o co tedy jde? Zeptala se znovu Patuna. Ale mávla jsem rukou. Vlastně o nic. Já to nedokážu, kvílel táta a v zápětí bylo slyšet praskání per starého gauče, jak se tátovo tělo asi sesulo do oblíbené vodorovné polohy. Musíš, řekla mamka. Nemůžu, zdychl táta. Prosím tě, tati, ozvala se Tamara. Vždyť to dokáže každý feťák, tak co na to může být tak těžkýho? Taky slyšíš, lamentoval táta. Prej, každý feťák. To jsem tedy dopad, to vám řeknu. Co tady blbnete? Strčila jsem hlavu do dveří. Ale táta se snaží píchnout si inzulín. Poznamenala Tamara tónem, jakým by asi komentovala situaci, že naše mamka opět peče tvarohové buchty. Tak si to, táto, píchni, řekla jsem povzbudivě. Když já nemůžu, Lauríne, já se bojím. Okamžitě si to píchni, nebo jdem zpátky do nemocnice, styčila se mamka hrozivě před tátou. 2 dny se ti to ta chudák sestra snažila naučit a ty si tvrdil, že už to příště zvládneš úplně sám. Tak dělej. Když já to, Helenko, opravdu nezvládnu. Ukáž, řekla mamka. Běhnula si rukávy, potřela tátovu chvějící se paži dezinfekčním roztokem a pohybem zručné výtvarnice jevištních kostýmů se rozmáchla vzduchem. Ne, zařval táta. Já sám. Já přeci jen radši sám. Dodal blekotavě a s očima do poslední chviličky zavřenýma se škrábl po kůži. A dost! Jedem zpátky do nemocnice! Zavelela mamka a šla se převlíknout. Za chvíli už dole pod okny vztekle vyjelo auto a doma byl konečně zase chvíli klid.
takový svaly, kdyby měl Milan. Zasněla se Tamara při listování jakýmsi kulturistickým časopisem. Ale on bude. Jeho brácha říkal, že je to jen otázka času, než se v těle nastartujou nějaký chemický reakce nebo co. Ježíš Maria, chemický reakce. Vždyť mi zítra píšem písemku. Popadla se Tamara za hlavu. Usoudila jsem, že radši půjdu ven. Co kdyby tam byl Dalibor? Na betonový plácek před domem jsem se vyfikla, jako by mě měli fotit do časopisu s módním sportovním oblečením. Bílé šortky s modrými lemy měly odvážně hluboké rozstřihy na bocích a modrobíle pruhované tričko těsně obepínalo moji poslední dobou se slibně rozvíjející hruď. Dalibor už byl venku a prudkými údery tenisového míčku masíroval zeď. Dívala jsem se na něj, jak je fakt hezký a jakou má pěknou sportovní postavu. Takovou přirozenou. Žádný ty kulturistický boule na pažích, co se líbí Tamaře. Ahoj, zahlédl mě a míček posledního úderu nechal zakutálet do trávy. Co ti to dneska tak dlouho trvalo? Čekám tu už skoro hodinu. Musela jsem ještě umýt nádobí. Nafoukla jsem dva hrnky od snídaně do rozměru desítek talířů po rodinné oslavě. Chvíli jsme si pinkali a chvíli kopali do míče a pak nás objela naše polorozpadlá lavička. Teda ten náš táta je úplně nemožnej, svěřovala jsem se Daliborovi. No řekni, bál by se spíchnout si inzulín? Bál, přiznal Dalibor bez váhání. Mně, když třeba berou krev, tak se musím koukat úplně na jinou stranu, jinak bych sebou seknul. Vážně? Podívala jsem se. Ale upřímně řečeno mě překvapilo hlavně to, že se k tomu Dalibor tak bez obalu přiznává. Jiný klub by určitě dělal ramena. Naprosto přesně vím, pokračoval Dalibor, že nikdy nebudu doktor jako táta. Vidíš, a mně by se to zase moc líbilo. Možná bys ten inzulín mohla tátovi píchat ty, napadlo Dalibora. Zeptám se doma, máma je zdravotní sestra, třeba by tě to naučila. U nás na fotbalu je holka, která si taky píchá inzulín. Úplně sama. A vůbec nic jí to nedělá. Kdybys viděl ty její ruce, jsou samá jizva. Ona se za ně stydí a nechce se před námi ani svlíknout. A taky nechce, aby to někdo věděl, že má cukrovku. Bojí se, že by ji pak prý třeba nenechali hrát. A tak to vím jen já, ale je těžký to vědět a nic neříct. Opět vybrakoval moje čokoládové zásoby. Hlásila mi Tamara popuseně už na prahu. Skrýš jedna a skrýš tři. Já nevím, on si prostě nedá říct a nedá. Mamka to ví, zeptala jsem se. Neví. Taky to neříkej. Bez tak by z toho byly jen scény. Víš, jak se mamka pokaždé rozčílí. No jo, namítla Tamara. Ale jak chceš, aby to táta konečně pochopil, že mu to sladký škodí? Nás neposlechne. Z mámy má aspoň vítr. Musela jsem dát Tamaře za pravdu. Ale je to děsný. Jak k tomu přijdem, že je u nás doma pořád dusno? Teda jako křik. Naši se dřív vůbec nehádali. A teď? Ne, že by táta dřív nemlsal, ale... Dřív to měl prostě beztrestný. A beztrestný to bylo... Protože to nebylo životu nebezpečný, tak je to. Tak mám to tý mámě říct, nebo nemám? Zeptala se Tamara nerozhodně. Bezradně jsem pokrčila rameny. Vlastně je to jako s veleráďou. Něco vím a mám mlčet. Pro tátovo zdraví by asi bylo lepší, kdyby o jeho tajném mlsání mamka věděla. Ona mu přece může pomoct. A co když i velerádě může někdo pomoct? Co když by i pro ně bylo lepší, aby se o její nemoci vědělo? Já jí to radši řeknu, rozhodla se Tamara. Souhlasíš? Nevím, jestli mám souhlasit. Tamara je starší. Ať se to tentokrát rozhodne. Vlastně se vůbec netěším na to, až mi bude 16. Jestli má člověk takových starostí ve 13, co ho teprve čeká pak?

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci. Je tady Klub Rádia Junior a začíná naše hlavní hodina s hostem. I v téhleté hodince vás srdečně zdraví Jana Richterová. Jezdili jste někdy na koni? Jestli ne, chtěli byste a pohladili jste si někdy koňskou hřívu, tak na tyhle otázky můj host určitě odpoví ano, asi tak tisíckrát, protože mým hostem je dneska Hermína Beverka, znalkyně koní, přírody, průvodkyně přírodou a já bych řekla tak trošku víla. Ahoj, Hermíno.
2: Ahoj, moc vás všechny zdravím.
1: Hermíno, představila jsem tě dobře, protože ty jsi průvodkyně přírodou, máš koně, kolik jich máš?
2: Mám teď momentálně 4 koně, ale já bych řekla, že spíš oni vlastně mě, než já je. A žijeme v Podšumaví na loukách a je nám tam moc dobře.
1: A to mě velmi zaujalo, protože ty nebydlíš, nebo máš taky nějaké zázemí v podobě třeba normálního bydlení, ale většinu času trávíš opravdu na louce, kde máš maringotky a kde máš koně a většinu času trávíš bez televize, bez elektřiny a je ti tam dobře. Jak tam vlastně žiješ?
2: No asi tak, jak jsi to popsala. Prostě jsme vlastně hodně venku. Já mám 4letou dceru a my prakticky od jara do podzima jsme s koňma pořád venku. Vevnitř za náma taky lezou do naší venkovní kuchyně. A máme ještě 4 kočky, takže jsme prostě pořád pod širým nebem.
1: A máš všechno, co začíná na ko? Koně, kočky, co by tam, kočkodám by ještě mohl s vámi bydlet.
2: Kolo nemáme.
1: Kolo nemáte.
2: Ale kolec máme.
1: Kolec?
2: Kolec, kolečko.
1: Jo, takhle, tam se říká kolec.
2: Jo.
1: Super. Prosím tě, prozraď našim posluchačům, jak ses vlastně dostala k tomu, že chováš koně. Kdy tvoje koňská láska začala?
2: Tak já bych řekla, že asi už od narození, že od jako úplně nejmenších let jsem pořád všude koukala, kde jsou koně. A když mi bylo 10 let, tak jsem začala chodit do stáje, takže teď je to 29 let, co žiju s koňma. Ani neříkám, že jezdím, protože ano, jezdíme na koních, ale jako pro mě je to o životě s koňma. O tom jako být tím prostorem. Často chodíme s koňma na procházky jako se psem, že chodíme vedle nich, někdy na nich a jdem se projít do lesa.
1: A co vlastně takový kůň potřebuje k životu? Protože když máme třeba pejska, tak víme, že se musí občas projít, víme, jaké potřebuje krmení, víme, že se potřebuje pomazlit. Co potřebuje kůň?
2: První, co mi napadá, je prostor. Prostě jako koně jsou tak jako mnoho jiných býložravců. Oni jsou zvyklí chodit krajinou, ze své přirozenosti prostě chodí krajinou. A asi tak 20 hodin z 24 hodin, možná trošku přeháně, možná je to třeba 18, chodí a hledají si potravu přirozeně. A zbytek času pak odpočívají. Ale že to mají oproti masožravcům, kteří se nažerou a pak si někam zalezou a tam to stráví a pak si třeba chvíli hrají, tak koně to mají naopak.
1: A když říkáš, že kůň je býložravec, to se píše s tvrdým i po B, že jo? Tam jakože nežere všechno bílé, ale že žere bílý jako byliny.
2: Ano, tak to je.
1: Teďka to je taková informace pro třeťáky a čtvrťáky, kteří si můžou zopakovat tvrdé i. Co to znamená, když je kůň bíložravec?
2: Znamená to, že nežere maso, což neznamená, že by nesežral občas nějakou bílkovinu, jakože třeba broučky sežerou prostě s trávou a tak, takže nějaký takovýhle formy jiné stravy, než jenom rostliny, jako pozrou. A jejich hlavní potrava je vlastně tráva.
1: Co jim chutná nejvíc z těch různých travin? Musíš třeba někdy jít s koňmi na nějaké louky, které jim chutnají víc a jsou třeba louky, které chutnají koním méně?
2: To je zajímavá otázka. No rozhodně jim chutnají jako šťavnaté věci, takže když se mají možnost dostat k jetelu třeba, tak ten milujou, protože je sladký. Zároveň by ho neměli sežrat moc, protože když na něj nejsou zvyklí nebo mají třeba případně sklony k nějakým zdravotním potížím, tak jim to může je to vlastně velký obsah cukru, může jim to uškodit. Je to jako s námi, když prostě něčeho sníme moc, tak může to tělo dostat do nějakého výkyvu.
1: Nafouknem se třeba.
2: Třeba. Kuňce a odletíme.
1: Kuň se taky nafoukne?
2: Určitě. Jako jedna z nejčastějších problémů spojených s krmením je vlastně kolika. Kolika znamená, že přesně ten kuň, jako začne ho bolet bříško a...
1: Vlastně prdíky.
2: No, v podstatě zaražen. Jako, a koně neumí, nemůžou zvracet, nemají zvracecí reflex, takže toto do nich přijde, tak oni musí jako dostat přes to tělo ven zadem. Musí to vykadit, vyprdět, nemůžou si ulevit tím, že by se vyzvraceli. Takže tam... A oni mají hodně dlouhá střeva a... Ty střeva se můžou zauzlovat. Můžou se zauzlovat, myslím, že i u lidí, ale tam to jako nehrozí tak, jako u těch koní.
1: A kuň si s tím neporadí?
2: Kuň se snaží si s tím poradit tím, že se začne válet. Třeba ty koně si začnou lehat, začnou se válet. V podstatě, když se jim třeba přehodí to střevo, tak oni tím válením se snaží ho přehodit zpátky. A důležitý je třeba, vždycky děláme to, že když mně se to strašně moc let nestalo, že by kuň měl koliku. Stává se to hlavně ve stáji, když jsou ty koně zavření ve stáji, protože to není jejich přirozenost, aby třeba 20 hodin nebo 23 hodin denně, což se děje ve stájích, kde nemají výběhy, že ty koně jsou prostě zavřený. Kuň rovná se pohyb. A když on nemá pohyb, tak vlastně to vede k různým zdravotním, nebo může vést k různým zdravotním problémům.
1: Teď mě napadá, my bychom si z koní taky mohli vzít příklad, protože když se lidi málo hýbou, tak je to to samé.
2: Jo, akorát to možná není tak třeba vidět, protože my máme blíž k těm masožravcům, kteří si prostě zalezou a nepotřebují toho pohybu tolik. Takže nám to třeba dojde až pozdějiš.
1: Ale kuň může mít problémy hned, takže kuň potřebuje prostor, kde se prochází, proběhne.
2: Vlastně i když ten kuň, i když sežere něčeho hodně nebo něco v uvozovkách špatného, ale má ten pohyb, tak mnohem jako s nás nebo spíš nedojde k tomu problému. Když má ten pohyb. Když ten pohyb nemá, když třeba kdysi dávno nám koně utekly ve stáji, dostali se k sudu s ovsem, sežrali prostě hodně ovsa, tak jako první pomoc je jít a pohyb. Prostě, aby ten kuň měl pohyb. Oni třeba i když mají tu koliku, tak se začnou válet, někdy prostě lehnou a nechtějí se hýbat. A zase prostě první kroky byly toho koně zvednout a hýbat. Takže jsme prostě třeba lonžovali ty koně, pobízeli je bičíkem, aby prostě byli ochotní se hýbat i přes bolest břicha, kterou měli, aby vlastně se ta bolest, ta křeč rozhýbala, uvolnila.
1: Oni to potřebují vyběhat.
2: Jo.
1: A ty jsi řekla takové zajímavé slovo, že jste lonžovali koně. Možná, že děti, které někdy chodili ke koním nebo chodí, tak dobře vědí, co to znamená, ale pro nás ostatní, co to je?
2: Máš dlouhé vodítko, má třeba 10 metrů a vlastně člověk stojí uprostřed kruhu a ten kůň běhá na obvodu toho kruhu a tím, že běhá na větším kruhu než ten člověk, tak vlastně toho naběhá mnohem víc.
1: A nezamotá se mu hlava, když běhá do kolečka.
2: Je dobré mít jako právě dostatečně velký kruh, aby k tomu nedocházelo a zároveň střídat strany, takže jako na kolotoči, točí se chvíli na jednu stranu a pak to změníš.
1: No, jak by se vlastně poznalo, že se koní točí hlava? Stalo se ti to někdy? To je asi trošku blbá otázka.
2: No, ne, může se to stát určitě. Jako myslím, že můžou klidně i spadnout na zem jako my.
1: Jako my. Ale když je na to kuň zvyklý, tak mu to asi nedělá problémy.
2: Myslíš to lonžování?
1: Mm-hmm.
2: Jo, a vlastně tam jde o to, že když je ten kruh opravdu dost velký, to znamená třeba těch 10 metrů průměr, poloměr, teď nevím.
1: Průměr. Od středu na okraji kružnice.
2: tak ona se mu ta hlava netočí. A zároveň třeba můžeš dělat s nima i takový cvičení, že zkracuješ ten lonč a vlastně on běží na menším kroužku, kolečku. A tam zase posiluje jiné druhy svalů. Je to pro něho náročnější. čím menší kruh a čím větší rychlost, tím je to náročnější fyzicky. Takže oni to ani, někteří to nechtějí dělat, anebo třeba jsou schopní udělat třeba čtvrt kola a zastaví, nebo zpomalí, nebo něco prostě namítnou, navrhnou nějakou změnu. Takže oni zase jako nenechají se ulonžovat.
1: I kůň dá najevo svoji nelibost.
2: Ano.
1: My jsme to dneska pojali jako malou výuku vyjmenovaných slov a zároveň i trošičku geometrie. Ano. Mým hostem je dneska Hermína Veverka, povídáme si o koních a o těch si budeme povídat i po písničce. Posloucháte Klub Rádia Junior.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior a mým hostem je dneska Hermína Veverka. Povídáme si o koních, protože Hermína má 4 koně, žije s nimi na louce, má je ráda, koně mají rádi Hermínu. A vlastně my jsme si před chviličkou povídali o tom, jak koně žijí, co mají rádi, jaké můžou mít třeba i problémy, ale ty si říkala, že se můžou třeba přejíst jetele nebo ovsa? Mm-hmm. To mají rádi koně?
1: Jo, to mají moc rádi.
0: A co třeba, když někdo přijde a má kostku cukru? To mají taky koně rádi? Protože já jsem slyšela, že třeba někdo, když vidí koně, tak je chce pohladit a chce jim dát něco dobrého, jako třeba psovi nějaký pamls,

0: zajímavý úhel pohledu na krmení cizích zvířat, hlazení cizích zvířat a jako jakoukoliv interakci fyzického prostě nějakého typu, tak je velmi takový jako striktní v tom, že já nechodím hladit cizí psy, nechodím hladit cizí koně, nechodím prostě krmit zvířata, o kterých nic nevím, s kterým s jejich majiteli nemám žádný kontakt. Jako je to jednoduchá věc. Já neznám příběh toho zvířete. Nevím vlastně, co je mu příjemné, co je mu nepříjemné. A položila bych si otázku, jestli to, že chci to zvíře hladit nebo krmit, dělám kvůli tomu, pro to zvíře, kvůli tomu zvířeti, anebo jestli to dělám pro sebe.
1: Jasně, protože mě udělá dobře, když to zvíře najednou...
0: Má se mnou nějakou interakci, má se mnou kontakt. Já od něj dostanu třeba u toho pejska nebo u toho koně jako ten příjemný pocit z toho, že ho hladím, že se ho dotýkám, že od něho dostávám nějakou energii. A není to nic špatně, jenom je otázka, jaké to je i pro ty ostatní.
1: Komu to prospěje?
0: Jo, jestli všem to něco přinese.
1: A když třeba někde vidím tedy ohradu s koňmi, tak se tam prostě nemám vrhat, mám se podívat, mám si je vyfotit z dálky.
0: Je to na individuální situaci a na tvém jako pocitu. Já neříkám, že prostě když půjdu kolem ohrady a koně mi tam budou strkat čumák, že je nepohladím. Akorát prostě já za sebe nedělám už to. Je to možná i tím, že ty koně mám a jsem jako saturovaná, ale já třeba psa nemám. A když jdeme po ulici a moje čtyřletá dcera chce hladit psa, tak se nejdřív ptáme toho člověka a ještě navíc jako necháváme to na tom psovi, že prostě jestliže ten pes k nám přichází a chce jít do interakce a my se zeptáme toho pánička, tak proč ne? Ale prostě takové to jako vrhání se nebo i to, ty jsi to začala s tím krmením, jo, že... Já u nás doma je takové pravidlo, že vlastně se nekrmí z ruky. Jako hosté nekrmí z ruky prostě naše koně, protože každý ten kůň má jiný příběh. Třeba máme kobylku, která je taková jako důrazná, výrazná, jaké je to slovo. Prostě ona si jde za svým. A ona je mladá a je ochotná, když bude jí 10 lidí krmit, neznale, jakože oni nepoznají, že ona překračuje jejich hranice, tak ona je ochotná 11. člověka možná i dřív kousnout. Protože prostě si chce vydobít to krmení. Takže já prostě žádám, aby ty zvířata buď nebyly krmený vůbec, anebo tím, že jim to ty lidičky hodí na zem. Ať si to prostě na zemi seberou. Ale vlastně, aby jsme neučili zbytečně zlozvyky.
1: Když to zjednodušíme, milí posluchači, nekrmte cizí zvířata.
0: Ideálně.
1: Asi to bude nejjednodušší. No vidíš, ty jsi říkala, že kobylka může někoho kousnout a koně mají velké zuby.
0: Je to tak.
1: Nemusíme se jich asi bát, zároveň jako být vystrašení, ale přece jenom ty zoubky jsou dost velké. Čistí si koně zuby? Musíš třeba běhat s kartáčkem a čistit koním zuby.
0: Takový velký kartáč. Oni si čistí zuby třeba tím, že ožírají větve stromu. Takže, ale jako, že bychom ráno večer čistili, ne, nečistíme. A zase je to i dané tím, co oni žerou. Oni vlastně i tím senem samotným si svým způsobem čistí zuby a oni tím, že žerou jenom trávu, tak jim se nedělá jako třeba plak na zubech a možná, že někomu jo, některým koním vlastně bych, nestrčila bych za to ruku do ohně, ale prostě obecně tím, jako jim třeba nesmrdí z pusy koním. Ani králíkům nebo morčatům, protože prostě mají jiné stravování.
1: Mají úplně jednoduchou stravu. Vidíš, a to jsme se vlastně nedostali k tomu, jestli třeba na některé louce se koně pasou raději než na jiné. Že jim
0: určitě,
1: tam bude něco chutnat. Ty
0: jo,
1: si říkala
0: určitě,
1: ten jetel.
0: Určitě to bude i jako... My třeba máme jednu louku, která je... Na severním svahu u rybníka je tam hodně mokro, takže takový jako trošku typ jako mokřat. To znamená, že tam rostou kyselejší trávy, nebo prostě jako ta kombinace těch faktorů podmínek té louky způsobuje, že je tam kyselejší půda a kyselejší

0: kyselomilné trávy a to třeba koně moc nechutná.
1: Aha, vidíš to, a já bych řekla, tam si půjdu pošmakovat, jako já si třeba dám kyselou okurku, takže tam to koně nemají úplně
0: jako,
1: rádi.
0: Třeba oni si něco z toho i z chutí jako dají, když jdeme přes tu louku, ale když jsem je tam třeba měla, že jsem tam měla udělaný výběh a oni se tam pásli celé dny, tak vyloženě jim to nechutnalo.
1: Mm-hmm. Příliš mnoho kyselých okurek taky vlastně není dobře.
0: Krásné.
1: Je to pravda. Ty jsi říkala, že je to u vody. Mají tvoji koně rádi vodu? Chodíš někdy koupat koně?
0: Chodím málo a vlastně většina z nich tam nechce moc lézt.
1: Uhum.
0: Což neznamená, že nejsou koně, kteří, jako určitě jsou koně, kteří vodu milují a z části to může být i o tom zvyku, že jsou zvyklí tam chodit a tak dál. Každopádně moje koně, to je velké přemlouvání je tam dostat do rybníka.
1: A možná je to třeba tím, že by chtěli třeba do řeky nebo do bazénu.
0: Určitě, možná ten bazén zvážím.
1: Zvaž bazén a jestli tam koně budou skákat. My jsme vlastně ještě tvoje koně úplně nepředstavili. Mají jména?
0: Ano, ano. Máme valacha, který se jmenuje Vanilla Bugatti. Pak máme kobylku, ta se jmenuje Borůvka. My občas říkáme Borovice. Borůvky a borovice, že jo, patří k sobě. Borovicové lesy, tam rostou borůvky. A pak máme Scarletu, to je takový zmenšený koník velšpony. A pak máme teď 3měsíční hříbátko, ta se jmenuje, ještě nemá oficiální jméno, ale my říkáme Suša, Sušenka.
1: Sušenka. A to je dcera borůvky.
0: Ano, je to tak.
1: A u koní se to nemusí dávat jméno od stejného písmene?
0: Ne, to právě, že tak je. Je to taky tak. Ona vlastně, borůvka se oficiálně jmenuje od někého I. Ona se jmenuje It's This Girl. A takže borůvka se asi bude jmenovat, oni jsou vlastně plemeno irský kop. A teda sušenka se oficiálně bude asi jmenovat irská létající sušenka, jako v angličtině, mm-hmm. takže tam bude mít to i.
1: Irish flying
0: cookie.
1: Ne suša. Irish flying suša. A slyší koně na jméno, když tam přijdeš? Já musím říct našim posluchačům, že jsem u tebe byla a to stačilo, aby ty ses objevila na louce a všichni koně se začali zbíhat, to protože nosíš krmení, anebo tě prostě mají rádi a poznávají?
0: Obojí. Určitě slyší na jméno, určitě vědí, kdy je čas krmení, určitě jako rádi jdou i do interakce i v jiný čas.
1: Mm-hmm. Takže jakmile se objevíš, tak tě jdou prostě pozdravit.
0: Jo, jdou zjišťovat, co právě přijde.
1: A jaká jsou tvoje první slova, když přicházíš k ohradě?
0: No většinou asi volám nějaké jméno jejich, někoho z nich.
1: Ahoj koníci.
0: Třeba.
1: Tak já si myslím, že si zase dáme nějakou hezkou písničku a možná třeba bude o koních. Mým hostem v klubu Rádia Junior je Hermína Veverka, bílá průvodkyně přírodou a chovatelka koní.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior. Dneska si povídáme o koních, o přírodě, o tom, co mají koně rádi a co potřebují. Mým hostem je majitelka čtyř koní Hermína Veverka. Hermíno, my si povídáme o tvých koních, ale přesto je to taková všeobecná otázka. Mají tvoje koně podkovy?
1: Moje koně nemají podkovy.
0: A proč?
1: No, ono se to tak v průběhu času mění. Třeba Vanila před 2 lety vlastně podkovy měl asi 5 roku, protože jsme se přestěhovali do jiné stáje, dělali jsme jako jiný typ činnosti nebo aktivity, kterou jako jezdecky, kde se hodilo mít ty podkovy. Takže vlastně obecně je to jako my lidé a boty, že jsme zvyklí, někdo z nás je zvyklý chodit v botách pořád, někdo je zvyklý chodit v botách na podpatku, někdo v barefootových botách, to znamená v širokých botách, velmi pohodlných a jako bližších k přírodě. A stejně to máš s těma koňma. Prostě buď chodí na boso, a většinou na boso chodí koně, kteří nedělají aktivně nějakou práci. Prostě netahají kočáry po asfaltu, neskáčou vysoké parkourové závody, nechodí profesionální drezury. Jakože vlastně tam všude se používají podkovy pro zvýšení, zlepšení toho výkonu. Jak bych ti to ještě připodobnila. Prostě vlastně je to o tom, co si daný majitel a kůň vyberou. A my třeba chodíme bez bot, bez podkov. Chodíme i bez bot, jako my lidi doma u nás, hodně bez bot. A v podstatě, když třeba bychom jeli na nějaký delší výlet, tak je možné mít koňské boty.
0: Fakt jsou koňské botičky.
1: A jsou z plastu většinou. Uhum. A ty prostě nazuješ tomu koni, je to taková pneumatika. Nazuješ tomu koni a jemu potom třeba nevadí jako kamínky na cestách a takový, když jsou třeba někteří koně citlivější, tak je to dobrá volba.
0: Z čeho je vlastně koňské kopyto? Je to jako třeba, my máme nehty?
1: Jo. Ano, je to tak.
0: A dorůstá kopyto?
1: Strouháme, vlastně obecně se strouhá každých 6 až 8 týdnů a někdy, když třeba jako, jsou takové skupiny, které preferují prostě určitý přístup, těm, co vyloženě preferují jako vyloženě žádné podkovy, a to tak se říká jako bosonožci. Mm-hmm.
0: Jako s lidmi vlastně.
1: Jo. A tam vlastně se strouhá třeba každé 4 týdny. Nebo každý týden, to záleží, jak to kdo má prostě postavené. Jakože každý týden třeba lehce jako když by si spilovala nehty, tak lehce připiluješ, aby to nepřerůstalo, aby si to držela jako v nějaké délce. A
0: může koni narůst kopyto tak, že se třeba zvýší o 0,5 metru?
1: oni zase si to jako olámou, takže třeba když, pak se spíš děje to, ne že by jim oni takhle rostli do výšky, ale vlastně děje se to, že se jim tvoří nepravidelné kopyto, pak z toho můžou mít třeba bolesti zad nebo napětí v těle, protože prostě
0: každá noha je jiná.
1: Každá noha je jinak, je tam jako velká nerovnováha. A zároveň si třeba pak zase můžou i to kopyto ulomit jako i bolestně, jakože si ho prostě naruší, jako kde nemá být narušeno, protože to kopyto je vlastně živé.
0: Uhum. A když by třeba koně byly úplně bez člověka, tak se jim to obrousí tím, že budou běhat?
1: Budou chodit, vlastně původně koně jsou stepní zvířata, takže když si představíš step, takovou jako třeba lehkou travičku, ale jinak vlastně kamínky, písek, skály, jo, jakože, a teď ty koně prostě jdou tou krajinou, aby si našli něco k jídlu, takže oni tím, jak se přesouvají, jak se hýbou, tak si postupně obrušují ty kopyta.
0: A když si je člověk zavře do stáje, tak se o to musí starat on.
1: Tak se o to musí starat on.
0: A když jsme u té hygieny a u té péče, je potřeba třeba koním mít hřívu, jako si lidé myjou vlasy?
1: Tak to není potřeba. Vlastně oni Oni se taky ušpiní a majeme je jako kvůli spíš nám, jako kvůli tomu, že chceme je mít jako čisté, naondulované. Prostě. Ale není to, že by oni to potřebovali.
0: Mm-hmm. Takže je to spíš kvůli člověku.
1: Jo.
0: A je pravda, že lidé za tvými koňmi docela často chodí, protože ty jsi vytvořila takový prostor, kterému říkáš veverka na koni. A to se mi moc líbí. To je, veverka je tvoje příjmení a koně jsou tvoji přátelé a jsou přátelští i aspoň k většině lidí, kteří za tebou chodí a chodí tam i děti. Tak to by mě zajímalo, co vlastně mám mít v hlavě, když se řekne veverka na koni.
1: Já ještě první, na co budu reagovat, je, ty jsi řekla vlastně, že jako na všechny reagují, vesměs na všechny reagují, že je mají rádi.
0: Není to úplně tak?
1: Ne, já právě bych doplnila to, že tam, kde to vypadá, že jako není zájem ze strany těch koní, nebo kde to vypadá i jako na třeba nějaký jako konflikt, nebo že je nemají rádi, takže v tom jako je většinou skrytá zpráva pro ty lidi. Jakože, a může být skrytá zpráva i v tom, že se ty koně projeví, že je mají rádi, protože kolik z nás si myslí, že nejsme hodní lásky, že sama si to pamatuju, že jsem zlobivé dítě, že prostě něco nedělám dobře a tak. Tak zaprvé vlastně koně jsou koně, psi, zvířátka, příroda, že jo, má bezpodmínečnou lásku k nám. A takže oni ve své podstatě mají rádi všechny. A to, když to vypadá, já uvedu příklad teď, když my jsme se viděli, když ty jsi přišla k nám, tak my jsme vlastně si dali lehátko do výběhu s tím, že půjdeme se opečovat na lehátku prostě ve výběhu. A Janička se těšila, že za ní přijdou koně. Protože to je něco, co já dělám, že si dáváme výměny, péče u koní a koně se toho zúčastňují. A koně nepřišly. A ono by to mohlo vypadat, že oni nemají zájem. A jeden aspekt byl, že oni měli hlad a dostali žrádlo, takže prostě se šli nažrat a v tu chvíli jsme je nezajímali. A nebylo v tom nic osobního. A druhý aspekt je ten, že oni vlastně reagují na to, jestli na tlak. To znamená, když někdo tlačí, má očekávání, nebo se i třeba jako hodně bojí, nebo je agresivní, tak oni většinou nemají jako chuť do toho jít, nebo jako přijít.
0: Není jim to příjemné.
1: Není jim to příjemné a oni na rozdíl od lidí většinou nedělají to, co jim není příjemné. Oni prostě dají najevo, jako tohodle nechci být, nebo toho, jako já nepotřebuji být součástí, nevybírám si toho být součástí. A je naopak zas krásné, jako vidět, když pracuju s dětičkama, s dospělýma, že když si tohleto ty lidičky se mnou třeba zvědomí a pustí to, uvolní to, tak ty koně jako okamžitě přijdou. A to mě strašně moc baví.
0: A ty jsi vlastně i praktikem jedné takové hezké uvolňovací metody, že si k tobě člověk lehne na lehátko a ty se dotýkáš hlavy, říká se tomu, že dáváš bársy a tam se člověk krásně uvolní. Je to taková metoda, kde jenom člověk leží, odpočívá a když se hezky uvolní, tak najednou, třeba mně se to tak stalo, že koně přišli. A co ti koně takhle třeba, když tam někoho máš takhle na lehátku, co dělají? Já jsem to zažila, jo. Já bych to mohla říct, ale jak to vidíš ty?
1: No často dělají něco, čím nás ještě víc rozesmějí, nebo zpřítomní. A často je to přes buď lumpárny, jako typu tebe okusovali. A tak to řekni z tvého pohledu, co ty jsi zažila.
0: No já jsem byla úplně nadšená, protože jak jsem ležela, nejdřív jsem měla pocit, že ke mně nejdou a najednou se objevil jeden, druhý a já jsem pak měla pocit, že bych mohla začít zpívat. A najednou tam byli všichni čtyři a jeden se o mě opřel, nebo jedna, máš holky a jednoho kluka, tak se o mě začali opírat a strkali mi hlavu do náruče a strkali mi hlavu za krk a funili mi do ucha a najednou se přišli úplně pomazlit.
1: Je to tak? Oni jako mají rádi, když je člověk veselý, uvolněný a to velmi rádi sdílejí a zvětšují. Vlastně jako to, ten benefit času a prostoru s koňmi je jednak, že se můžeme pohybovat krajinou, naučit se prostě jezdit. To jsou takové praktické věci, ale zároveň tento jejich přispění energetické je, že oni mají prostě mnohem větší energetické pole a vlastně v jejich přítomnosti se mnoho věcí rozpouští, uvolňuje, dostáváme se do prostě psychické a fyzické pohody a to si zažila a je to krásné. No.
0: No a ty i pořádáš pobyty pro děti a pro celé rodiny, tak o tom si můžeme povídat třeba zase za chviličku. Hostem klubu Rádia Junior je Bíla, průvodkyně přírodou a čarodějka s koňmi, Hermína Veverka.

0: Stále je tady pro vás Klub Rádia Junior. Mým hostem je dneska Hermína Weberka, průvodkyně přírodou, čarodějka s koňmi a prostředník mezi člověkem a koněm. A když k tobě člověk přijede, tak ty se třeba s tím člověkem vydáš na procházku společně s koňmi?
1: Ano, je to tak. Vlastně to mě a moje koně baví nejvíc. Že jdeme krajinou a povídáme si o koních, o přírodě, vlastně o jakémkoliv tématu, které vyplyne na povrch. A zároveň děti jedou na koni a rodiče je vedou. Nebo naopak, rodiče jedou na koni a děti je vedou, což je někdy úžasný zážitek. Děje se vlastně to, že rodiče mají možnost uvidět svoje děti úplně jinýma očima, jak jsou odvážné, jak jsou veliké, vlastně jak jsou odvážné vést takové veliké zvíře. A naopak i se mi děje a přijde mi to krásné, že vlastně ty děti mají možnost vidět svoje rodiče i ve zranitelnosti. Když třeba jsme pracovali v kruhovce, v kruhové ohradě, kde vstoupí do kruhové ohrady člověk s koněm a má nějaké úkoly tam něco jít tam s ním tvořit. A někdy těm rodičům to jde mnohem méně než těm dětem. A ty děti vidí, že i jejich rodiče mají nějaké své výzvy a že ne všecko zvládají se samozřejmostí, že i rodiče se něco musí učit. Takže to je takový jako prostor k objevování vlastní síly i zranitelnosti v jako jemném prostředí, nebo jak to mám nazvat.
0: A když má člověk nějaké trápení, nějaký smutek, může se ho třeba díky koním zbavit?
1: Určitě, protože koně tě vyzývají k tomu, aby si stoupla do své síly a zároveň ti ukazují, že jsou tady různé možnosti, jak třeba nějaký problém vyřešit. Řeknu to třeba na šikaně ve škole, jo. Ten, kdo je šikanovaný, tak se může cítit, jako že nemá tu sílu, aby s tím něco udělal. Že prostě jako neví, co s tím má dělat. A teď přijde třeba s tímhle tématem, s tou samou energií před toho koně a prostě před tím koněm víš, že tě je schopný zašlapat do země a že prostě musíš jako se nějak jako uchránit.
0: Říct mu tady jsem,
1: ano, to je ono. Postavit se do té své síly a nemusíš ho u toho mlátit, nemusíš prostě, ale jenom, a já jsem tam od toho, abych ti pomohla najít tu cestu nebo prostě získat tu odvahu, že nejseš v tom sama. A zároveň i ten kůň tě podporuje vlastně. Ono se to nezdá, ale on tě vlastně podporuje k tomu, abys tu sílu našla, takže s tím si třeba hrajeme.
0: To je vlastně zajímavá věc, že si pak člověk třeba řekne, tyjo, já jsem včera odpoledne dokázal vést koně a tady mě bude tenhle ten spolužák, který je třeba i o půl hlavy menší než já, šikanovat a člověk se ani vlastně nemusí nic říkat, jenom je najednou větší ve své představě a třeba to pomůže.
1: To je ono. Mm-hmm. Zároveň třeba mě chodila holčička, 12-letá holčička, která se řezala prostě do rukou, sebe poškozovala se. Byla tam šikana, bylo tam pocit, že doma ji nikdo nevidí, že vlastně není pro nikoho důležitá. A jenom přes ten pocit, že je důležitá pro ty koně, že ty koně ji vidí, že já ji vidím, že prostě jako je tu někdo, kdo jí jasně dá najevo, že jí, že jako tomu člověku na ní záleží, tak a těm koním, že jako měla pro co najednou žít, tak se postupně dostala tady jako ze všech těch tendencí a dostala se, jako mám z ní obrovskou radost, protože prostě úplně jako změnila pohled sama na sebe.
0: Je to vlastně taková koňská podpůrná terapie.
1: Ano.
0: Ale k tobě může do prostoru Weberka na koni přijet třeba i celá rodina, třeba na víkend a tam si vlastně všichni můžou vyzkoušet tu práci s koňmi a jak jsi říkala, je třeba dobré, když děti vidí, že rodiče si s něčím trošičku nevědí rady? Myslíš, že je to fajn?
1: Myslím si, že je to hodně fajn. A jako i to, co jsem říkala, i naopak, že ty rodiče vidí, jak ty v uvozovkách malé děti jsou silné a odvážné a že zase prostě třeba se na ně pořád zlobí doma, že nemají uklizený pokojíček, ale najednou mají možnost je vidět úplně jinýma očima. Že mají prostě třeba přednosti někde úplně jinde. Mm-hmm. A nebo to může se propojit a může to dětem tahle síla pomoct i snáš si uklidit pokojíček. Mám třeba holčičku, která, to je prostě jako opravdu milovnice koní a ta já vlastně jsem z ní, jako já čerpám energii jenom z toho, jak ona miluje koně. Ona prostě je schopná celé odpoledne prostě ležet s hříbětem na louce a společně tam spát. A zase jo, je to něco, co nezažíváme v téhle naší jako společnosti, v téhle naší realitě. Tady je tlak na výkon, prostě 10 kroužků za týden, ve škole po nás, prostě jo, po dětech pořád něco chtějí a tak. A ten prostor té relaxace a toho být spolu a jenom si to užívat, je něco taky velmi léčivého.
0: Já se přiznám, že když jsem k tobě přijela, tak jsem takhle odložila mobilní telefon a najednou jsem cítila, jak se mi ten mozek postupně vypíná, ale spíš se mi vypínaly takové ty věci, jako a co teď, a co honem, a udělat, a rychle, a nějaký stres, spěch. A jenom jsem tam byla s tebou a s těmi koňmi. Dokáží to právě i ti dospěláci, protože na děti to, jak se to tak jeví, působí blahodárně.
1: Tak ty sama jsi zářným příkladem, že dokáží to i dospěláci.
0: Určitě. A jsou třeba lidé, kteří se koní bojí?
1: Jsou, já bych to rozdělala na dva typy lidí. Jsou ti, kteří si myslí, že se bojí, ale přitom se jim koně strašně moc líbí a chtěli by se dostat k ním blíž a brzdí se prostě myšlenkou, že se koní bojí. Ale je to vlastně spíš respekt. Je to jako něco, jakože oni neví, jak s těmi koňmi zacházet, protože s nimi nejsou v kontaktu. Tak to je jako jedno. A ty, když mají možnost, tak se velmi rychle prostě koním otevřou a skočí do toho naplno. A pak je tu druhá skupina lidí, kteří jako vyloženě tam mají třeba odpor. A teď je otázka, kde ten odpor vznikl a z čeho. A není nutné, aby jako každý měl rád koně, takže určitě je to na těch lidech, jestli je to láká se k něm přiblížit, ať u nás nebo kdekoliv jinde. A já se často těch lidí, když mi řeknou, já se koní bojím, ptám, jestli, co se jim na koních líbí, co jako jim přijde fascinující. A často vlastně slyším to, že jsou krásní, elegantní, svobodní. A já pak řeknu těm lidem, a to jste vy. To, co vidíte v těch koních, jste vy. A kde všude ve svém životě se bojíte být touhle energií a proto vlastně odmítáte ty koně.
0: Mm-hmm. To je zajímavá věc. Tak já ti na závěr našeho pořadu popřeju, ať seš taky tou krásnou koňskou energií, protože ta je léčivá a je moc prýma. Ať se daří prostoru Veverka na koni. A děkuju, že jsi přijela do Rádia Junior a podělila se s těmi všemi věcmi s našimi posluchači. Tak ať se daří a měj se hezky. Ahoj.
1: Já moc děkuji za pozvání a přeji vám krásný čas s koňmi.
0: Holky a kluci, dnešním hostem v klubu Rádia Junior byla Hermína Veverka, průvodkyně přírodou a koňská víla. A vám už teďka popřeju krásný poslech, máme před sebou pohádku a potom dobrou noc vám přeje Jana Richterová.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Už tady na vás čekám s další pohádkou ze seriálu Velké putování malé slepice. Sotva se Peliška dostala na svobodu z velké drůbežárny, vydala se sama do světa. Ale ví taková malá slepička, co všechno na ní za plotem čeká? Přiznám se vám, že se o ní trochu bojím. Vždyť dnešní příběh se jmenuje Divočáci řádí v lese, škupka se strachy třese. Snad to dnešní dobrodružství dobře dopadne.

0: Dobrý večer, děti. Na kraji vesnice roste hustý les. Jehličnany a listnáče se vypínají k nebi, jejich kořeny míří hluboko do země a jarní vítr ohýbá větve. Mezi kmeny se motá opelichaná růžová slepice, proto jí říkají Peliška. O peří přišla v drůbežárně, kde byla zavřená v kleci a snášela jedno vejce za druhým. Vysvobodil ji až Filip se svým tátou, kteří ji odvezli na zahradu do kurníku. Ovšem i odtud prchla. Ostatní drůbež se jí totiž vysmívala.
1: Asi jsem se unáhlila. Utíkat jsem neměla, přemítala smutně Peliška. To jsem to vymňoukla, že jsem neposlechla radu kocoura Kočky. Správně říkal, abych nechodila do lesa.
0: Kvokala dál a přeskakovala z klacku na klacek, kterých v lese bylo plno.
1: Kdybych se alespoň Jáhlava Dubová zeptala svých pavých přátel, u kterých jsem přenocovala, na cestu zpět do vesnice,
0: domlouvala sama sobě a kličkovala kolem kmenů. Zastavila se u hromady jehličí, kde se to hemžilo lesními mravenci.
2: Kudy do vsi?
0: Kvokla, ale když ji mravenci uviděli, rozprchli se. Šla tedy dál cestičkou mezi borůvčím. Kvetly na něm drobné kvítky, které se v létě promění v borůvky. Pomalým tempem se po cestě sunul hlemíšť. Supěl, protože se pachtil s vlastním domkem. S tykadly vztyčenými si všímal jen sám sebe.
2: Halo, pane, znáte cestu do vesnice?
0: Zeptala se Peliška. Šnek nehnul brvou. Dvakrát mu proto klovla do ulity. Hlemíšť navíc nečekal a zalezl dovnitř, kde hodlal přečkat veškerá nebezpečí.
2: Nevychovanec, však si nějak poradím.
0: Opáčila slípka a na žlutých nožkách se nesla dál. Občas si zobla larvu, kterou vyhrabala z hlíny a zapila ji vodou z louží, kterých bylo všude dostatek. Tam také zahlédla žábu a užovku. Obě mlčeli. Žába poulila oči na hada, had na žábu.
2: Znáte cestu do vesnice?
0: Kdákla slípka. Žába toho využila až bluňk, skočila do vody. Užovka zle zasyčela, protože jí slepice překazila lov.
2: No, však se tolik nestalo.
0: Zasyčela na oplátku Peliška a raději se klidila z cesty, protože had vypadal docela naštvaně.
2: Hej, lese! Proč tu se mnou nikdo nemluví? Proč si každý všímá svého?
0: Kvokla Peliška. Zaposlouchala se do zvuků kolem sebe. Zda neuslyší kromě ozvěny taky odpověď. Ale šumělo jen listí a zpívali ptáci. Mezi jejich štěbetáním a cvrlikáním zaslechla Peliška vzdálené kikirikiký kohouta. Bodlo jí u srdce při vzpomínce na kurník.
2: Kokodák, musím se vrátit. Nějak se mi udělalo teskno,
0: uvědomila si.
2: Až se mi budou zase smát, řeknu jim, jak krásného páva jsem potkala a smích je přejde. Kdyby se kohout postavil vedle něj, tak se všichni smějí kohoutovi.
0: Dala se do klusu a běžela za zvukem. Nic nedbala na kamínky pod nohama, nevadily jí trny na větvích, obloukem se vyhnula užovce, přeskočila hlemíždě, prokličkovala mezi mraveništi. Zastavila se až na mítince. Sluneční paprsky dopadaly na mech u pařezů, pod jejich kůrou objevila spoustu broučků, housenek a vajíček a zobat přestala, až když ji tlačilo břicho.
2: To jsem se přespala. Odpočinu si,
0: oznámila pak lesnímu světu a vyhrabala si jámu, kde se uvelebila. Z omamné vůně borůvčí se jí točila hlava. Přišla na ní dřímota a zdálo se jí o bílém kohoutovi, který se na ní přátelsky usmívá a obdivuje její krásu. Klimbala až do setmění a tak se rozhodla, že se na noc zavrtá do keřů a v cestě za kohoutem bude pokračovat až ráno. Pochvalovala si, jak dobře to vymyslela, ale neuvědomovala si, že stezkou mezi stromy tiše našlapuje kuna. Její hnědá srst s bílou náprsenkou nebyla ve tmě vidět. Jen ostrá malá černá očka jako korálky se zdaleka třpitila. Aha, už vím, kdo tady v lese snáší vajíčka, mlaskla Kuna, když došla až k pelišce a zavětřila. Čím smrdí? Snad ne od lidí, naježila se. Zastavila a šťouchla do slepice. Kdák! Vytřeštila peliška oči a viděla, jak Kuna pomalu otvírá tlamu a špičaté zuby se jí lesknou. Kdák! Kdák! Pomoc! Kvokala dočista probuzená slepice. Kuně příliš nevoněla, váhala, zda do ní kousnout či nikoli. Nebyla ovšem sama, komu se na pelišku zbíhaly sliny.
3: Odprýskni! Tahle bude naše, její lidský smrad nám nevadí,
0: ozvalo se náhle Kuně za zády. Stuhla. Hned pochopila, koho slyší. Naježily se jí chlupy, mrskla huňatým ocasem, zavřela tlamu a utíkala, co jí nohy stačily. Kanců se Kuna bála a viděla, že k ní míří celá tlupa.
3: Kámo, ta má teda ránu,
0: zaryčel divočák. Peliška věděla, že nastala její poslední vteřinka. Naříkala a loučila se se životem.
3: Ona bulí, mrkej na to, kámo, chroptěl druhý divočák. Snadná kořist,
0: přidal se k ním třetí.
3: Napurcujeme ji na čtyři díly. Už je dokonce oškubaná,
0: chrochtal vůdce tlupy. Slepice stichla. Došlo jí, že pláč tu nepomůže.
3: Ta vypadá,
0: ryčel největší divočák a dloubal do ní rypákem.
2: Podívej se na sebe, prase!
0: Začala srdnatě kdákat peliška. Rozhodla se chovat jako hrdinka.
3: Počkej, neber mi ji!
0: Upozornil svého prasečího parťáka další z divočáků.
3: Já jsem tu šéf, přestaňte s tím porcováním!
0: Zaryčel nasupeně vedoucí tlupy. Musím jednat, dokud jsou tato prasata vepři, uvědomila si peliška. Natáhla krk, rozepěla křídla a prudce jimi mávala. Věděla, že létat neumí, ale snažila se, co to šlo. A v tu chvíli se skutečně vznesla. Než stačila údivem vykřiknout, jejda, pozorovala všechen ten povyk z vrchu.
3: Kámo, odlétá nám večeře,
0: zakvičil jeden z divočáků.
2: Zvládla jsem to, letím,
0: kdákala peliška na celý les a prohlížela si koruny stromů pěkně z výšky.
4: Pššt, ať neprobudíš spící zvířata,
0: zahoukala sova a slepice pochopila, komu vděčí za záchranu.
4: Líbilo se mi, jak bojuješ a nevzdáváš se, tak jsem ti k tomu létání trochu pomohla,
0: dodala sova pálená na vysvětlenou a opatrně se snesla do koruny mohutného dubu. Tam pelišku posadila na větev.
4: Letím na lov, ty se prospi,
0: řekla rozvážně a zadívala se na peliščinu poraněnou kůži na zádech.
1: Vím, že nevypadám moc dobře, taky bych chtěla mít tolik peří jako ty,
0: povzdechla si peliška.
4: To já se omlouvám za ty škrábance.
0: Víš co? Zítra ti ukážu léčivé jezírko. Možná vyřeší tvé problémy. Ale teď už dobrou noc.
5: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
6: Rádio Junior, velká pohádka.
7: Sám si jako list, když padá, samota je tichá zrada. Tak vybízí neznámý hlas prince Jindřicha, aby se vydal na dalekou pouť za ztracenou Tereskou a jejím bratrem. Zaposlouchejte se do napínavé pohádky od Karla Šiktance, Královna s vlčí tváří. Režie se v roce 1992 ujal Karel Weinlich. Účinkují Hana Brotánková, Viktor Price, Martin Price, František Němec, Miroslava Součková a další.
8: Královna s vlčí tváří. Rozhlasová pohádka Karla Šiktance. Hudbu složil Lukáš Matoušek. Dramaturg Eva Košlerová. Osoby a obsazení: král Růžového království Viktor Preiss, Jindřich jeho syn Martin Preiss, král Jabloňového království František Němec, Tereska jeho dcera Mirka Součková, Jaromír jeho syn Martin Zounar, pán lesů Stanislav Oubram, královna s vlčí tváří Slávka Hozová, zbrojnoši Ladislav Kazda, Ladislav Brotánek, Vlastimil Zavřel a další. Zvuk inženýr Tomáš Gzelhofer, záznam a střih Lenka Vintrová, asistentka režie Eva Texelová. Nastudoval režisér Karel Weinlich.
9: Psst, ne tak nahlas. Má paní by se probudila. A ona si potřebuje tolik odpočinout po tom všem trápení, po tom dlouhém zaříkání. Viďte, že je líbezná. Jakoby jí tvář kdo si věčně hladil políbenýma rukama. Jakoby jí vlasy kdo si bez konce česal křišťálovým hřebenem. Má paní. Říkám jím, ale to bych musel od začátku. Od Běláska. Od našeho chudičkého království, od těch divných hlasů, co se mi někdy z nenadání zlatě rozhučeli ve spáncích, jako včelí roj. Až jsem se bál, že ohluchnu, že se mi rozeskočí hlava. Bylo v tom tolik úzkosti a bylo to k nedoposlouchání krásné.

Nejdřív mě to zarazilo. Ale byl jsem na takové tiché, tajemné hlasy a zvuky přírody zvyklý. Žil jsem od rána do večera v naší zahradě a v lukách a lesích kolem dokola. Včelíny tu zlatě hučely, stromy plné síkorek a drozdů vysoce zpívaly, až třeštila hlava. A z jezů v podzámčí bez konce zněla kamínka.

0: Takhle jsem ještě nikdy nikoho mluvit neslyšel. A proto jsem na to musel pořád myslet. Pro pána, snad si to se mnou povídá samo povětří, říkal jsem si. A pak najednou začali i lidé.
1: O princezně Terezce už jste slyšel? Pane, je prý jako svatý obraz a hodná.
2: Je ze sousedního království, má prý oči jako chrpové pole a vlasy prý jako hvězdičková noc a je prý taky sama jako vy.
0: Smál jsem se tomu. Všichni se proti mě spikli a už by mi vybírali nevěstu. Utíkal jsem před těmi řečmi do komnat, do našeho opuštěného zámku, k mlčenlivému otci, který za poslední týdny tolik zestaral, až se mi z toho svíralo srdce.
3: Jsi sám, Jindřichu. Pořád sám. Jako já. Jenže má samota je podle řádu tohoto světa. Samota a stáří si jsou blízko. Ale ty měl by si najít někoho, koho bys měl rád.
4: Ale, tatínku, což pak nám není spolu dobře? Stačili jsme si přece vždycky sami dva.
0: Chudák tatínek. Hleděl celé hodiny z okna na poschodí a těšil se z věrné oddanosti sloužících a z prosté, čistotné krajiny růžového království. Ale jaký já byl královský syn, jaký já byl princ? Celé to naše růžové království byl tenhle stařičký zámek se zahradou a k tomu pár vsí a lesů a polí plný šípkových a slézových růží. Na svém Běláskovi jsem je projel za den od kraje ke kraji. A ti v sousedství nebyli o nic větší a bohatší. Jabloňové království, jasmínové království, poměnkové. Všechna stejná, všechna jako dlaň. Tak jaká pak sláva a urozenost? Jenže tohle jsem otci říci nemohl. Kdykoliv za den jsem se po něm ze zahrady ohlédl, setkal jsem se s jeho vážnýma očima, jako by střežil vše, nač právě v duchu myslím.
3: Dneska je nebe jako pergamen, jako by prostřeli na bílém ubruse. Nevyjedeš?
4: Já? A kam? Znám to tu všecko skoro nazpaměť.
3: Podívat se na tu princezničku, na tu Terezku, je prý velmi hezká a laskavá. Její otec, král Řehoř, býval mi kdysi dobrým přítelem.
0: Jednou, dvakrát jsem odmítl, po třetí jsem už otce nedokázal zklamat. Osedlal jsem Běláska a dal se na sever.

0: Odpusťte výsosti.
1: Co je?
0: Máte návštěvu.
1: Nejsem doma. Nikoho nechci vidět.
0: Je to princ Jindřich, syn krále Jana z Růžového království.
2: Kdo?
3: Odpusťte, pane, jdu asi v nevhodnou chvíli, ale...
2: Ne, pojď dál. Posaď se. Rád tě poznávám. Tvůj otec se asi už dozvěděl.
3: Nejen otec, mnoho lidí si u nás povídá o vaší Terezce. Jak je krásná, jak je vlídná. A já jsem se s ní chtěl... Odpusťte mi, je to možná trochu troufalé, ale i otec mi radil. Pane, co se stalo vy?
2: Moje dcera, moje Terezka. Je to dnes už týden. Ještě viděl sluha, šli s Jaromírem k Růžové zahradě a pak už neví nikdo nic.
3: A Jaromír to je...
2: Můj syn. V širém kraji nejlepší z rytířů, jakého kdo znal. Ovládá štít i meč jako málo který z mužů.
3: A jak to, že se nebránil?
2: To všecko ta prokletá královna. Vzkázala mi, že musím den co den přihnat jedno stádo k Modrému jezeru. Pro pána, jsme království chudé, samé kamení, samá bažina. Každé stádo tu má cenu zlata.
3: Proč vy? Proč právě Jabloňové království?
2: Protože nemá nikdy dost. Okradla už všechny kolem. O zlato, o obilí, o stáda. Brzy by přišla řada i na vás.
3: Ale jakým právem? Kdo je vlastně ta namyšlená vládkyně?
2: Královna s vlčí tváří.
3: Kdo?
2: Královna jeskyně Skal. Kdo plíjí spatří, padne úzkostí na kolena. Tak ojzdná je její tvář.
3: Nevěřím takovým řečem. A chci ji vidět.
2: Mluvíš směle. Ale jak ji chceš najít?
3: Výsosti. Kdo umí páchat tolik zlého, kdo umí takhle lidem ubližovat, není přece z par a měsíčních paprsků.
2: Asi máš pravdu. Ale dobře si všecko rozmysli, chlapče. Říká se, že kdesi dál na severu v lesích temných a hlubokých jako noc žije kůň, který zná kamkoliv cestu.
3: Kůň Stříbrňák.
2: Slyšel jsi o něm. Pak si jistě slyšel i o pánu lesů, kterému ten kůň patří. Jsou prý ti dva jako bratři. A proto ti ho nepůjčí, i kdybys diamanty platil.
3: Ani je nemám. Ale chtěl bych najít Terezku. Nikdy jsem ji neviděl, ale najednou, jako bych ji znal 100 let. Jako by ji ukradli i mě.
2: Je krásná. Má oči.
3: Jako chrpové pole. A vlasy jako hvězdičková noc. To všechno už vím, pane. A je mi z toho najednou tak smutno. Člověk z ničeho nic ztratí něco krásného, ačkoliv to ani nebylo jeho.
2: Nespím už kolikátou noc. Zčernali celý svět.
3: Dám se na cestu, pane. Žil jsem do dneška takový divný život. Povídal jsem si s ptáky a s potoky. O lidech. A o lidské bolesti jsem nevěděl skoro nic.
2: Aby Bůh vedl tvoje kroky, princi.

0: Ty lesy neměly konce. Jezdil jsem jimi křížem krážem už bůh ví kolik dnů a nikde kousek palouku nebo čistinky, nikde střechy nad hlavou, nikde živé duše. Bělásek už sotva hledal cestu celý slepý z té věčné modrozelené tmy. Už jsem se víc a víc ohlížel, než hleděl vpřed. Už jsem krátil vratký bělohřívku v krok. Když náhle blizoučko zazněl ten divný zvuk, jakoby na třikrát sjel z nebe modrý blesk a les se rozsvítil a celý jakoby se rozestoupil do všech světa stran. Byla tu loučka huňatá jak srst a plavě zelená. Můj bože, musel jsem si zakrýt oči, jak to bolelo, ten žár, ten třpit po té vší věčné tmě. A prostřed loučky v ruce dlouhý bič stál starý, statný člověk.
1: Už jsem si myslel, že nepřijdeš.
2: Jsem z té tmy skoro slepý. Odpusť, nevidím tě dobře.
1: Ráno co ráno jsem ti odemykal jeden les za druhým, abys nezabloudil.
2: A jako mě víš? Ty jsi pán lesů?
1: Pán lesů. To mi tak lidi říkají. Asi proto, že tu žiju už od malička. A že tady tu modromodrou opuštěnou říši trochu hlídám a chráním. Hlavně před nimi. Před lidmi. Jejich rozpínavost, jejich věčná chamtivost a hlad mi vždycky naháněli hrůzu.
2: Já právě proto přicházím. Jedna taková královna...
1: Já vím. A je dobře, že se jí chceš postavit. Taky bych ti jinak lesy neotvíral. Ale nejdřív se pojď umýt a najíst. A zaveď Běláska tamhle k napajedlu.
2: Jak to, pane, že všecko víš? O mně, o Běláskovi. Asi znáš i Teresku.
1: Lesy všechno slyší a všechno mi řeknou. Tomáš, jes a pij.
2: Děkuju. Ale přišel jsem...
1: Nepletu se do lidských věcí. Zvykl jsem si na samotu a je mi s ní dobře. A pak, jak říkám,

0: viď? Počkej, hned ho zavolám. Ale nebude to lehké, chlapče. Půjčím ho jen tomu, kdo mi dokáže, že koním rozumí.
1: A ozval se zas ten divný zvuk. Nebyl to blesk. To ten muž zvedl dlouhý tenký bič a třikrát zapráskal. A pane bože, vstal jsem v úzkosti. Ze všech stran lesa vyběhlo vám koní, až z nich byl černý, bílý, kropenatý mrak. Plávky a vraníci, siváci, šimlové běželi přes loučku a v jedné vteřině stanuli kolem nás a dlouze chraptivě horečně dýchali a tisnili se v houfu.
0: Líbí se ti.
2: Jsou jako z nádherného snu.
0: Ano. Jsou mi nade všecko a jeden z nich, jako by byl můj bratr. Stačí se podívat, stačí si povzdychnout a stříbrňák mi porozumí všecko. Najdi ho mezi nimi, mládenče, aniž bys promluvil, aniž bys ho oslovil jménem.
2: Pro pána. Je jich víc než 100.
0: Poznáš-li ho, můžeš na něm jet za královnou s vlčí tváří.
1: Stříbrňák, říkal jsem si, hledej stříbrného koně. Ale to mohl být skoro každý, i ti vraní, i ti ryšaví, všichni se v bledem dni třpitili jako stříbro.
0: Jinak se vrať domů a na všecko zapomeň.
1: Hučelo mi v hlavě a oči se mi zamžily ne slzami, spíš temnou lítostí, že všechno dlouhé přemýšlení je marné. Když náhle, kdesi až u nebe, zdvihlo se povětří a cosi v korunách začalo tence hrát.

0: chceš se vzdát.
1: Co to říkají? Ten člověka nejvíc brání? Kdo se o něj nejvíc bojí? Ano, ano, vždyť je to tak jednoduché.
2: A skočil jsem k tomu plůtku, vytrhl z něj nejbližší plaňku a napřál na pána lesů. Koně se kolem rozprchli jako dým, ale jeden z nich se vzepjal, hromově zařičil a začal po mně ve vzduchu bít kopity, až rozhvízdal se vítr.
1: To je stříbrňák. Tady ten. Ten, pane.
2: Couvl jsem polekaně ke plotu a kůň jak divý hrabal pod kovami v nebi.
0: Dobře, chlapče. A ty stůj, stůj! No vidíš, hodný.
2: Les tiše šuměl, koně se obraceli zády jeden po druhém a stříbrňák stál v trávničku jako pěna.
0: Bude ti na čas s přítelem jak mě. Šťastnou cestu. A víš co? Ta plaňka, co ti tak posloužila, vezmi si ji sebou. Třeba se ti hodí.
1: Ale proč, pane? Slyšíš? Pane!
2: Křičel jsem, protože se náhle všecko začalo vytrácet. Houf koní, stavení a starý statný muž. Jakoby se smrákalo, jakoby padla mlha na modroucí les. V huňaté trávě podupané kopity. U srdce ticho. Stál jsem náhle sám. Jen s první hvězdičkou na sivém obzoru a s koněm stříbrňákem. Jeli jsme 7 dní, anebo 7 týdnů, kdo pak ví? Patero hvozdy, 7 močály, či 9 hor? Nevím. Seděl jsem v sedle stříbrňáka jako přibitý a svět se kolem jenom míhal, jenom tratil se mi vdál. Darmo jsem třeštil oči, vše mi prchalo, vše mi divě letělo po zemi, po nebi. Ten kůň snad sotva dotýkal se země. Jen jsem tam zaslechl jsem cosi jako hrom, jako by se nade mnou trhala nebesa. Jedeme asi bouří, říkal jsem si. Přijde mrak a déšť. Však sotva jsem se ohlíd po hromu a po blescích, už bylo nebe čistěnké a mírné, až zatrnul mi zrak. Vítr jen hvízdal a sem tam oči zalepil mi sníh. Lehl jsem koníčkovi do hřívy a chtěl jsem si přetáhnout halenu přes hlavu. Však z nenadání tek mi po ramenou pot. Zdvihl jsem oči do plného slunce. Bál jsem se? Nebál. Nebyl na to čas. Byla to jízda jistější než let. Jistější nežli chůze po zemi. Ten kůň jakoby ke mně odedávna patřil. Snad jsem i zadříml, protože náhle zpomalil se trysk a bylo slyšet pomalonké podkovy, jak ten se bijí o kamennou zemi. Zvedl jsem hlavu. Jeli jsme krokem křovinatým údolím, vroubeným útesy a mocenstvími skal. Tu a tam jezírko, tu a tam houští plné němých vran. Černého kamene nebylo nikde konce. Pak si vák zůstal stát. Spatřil jsem skálu hrubou a strmou jako kamenový týn, v němž zela temná, netesaná brána. Pobídl jsem stříbrňáka, ohlédl se po mně, jako by se na co si ptal, potom se pohnul zvolna ostražitě do šeravé tmy, již nabízela skála. Jeli jsme dlouhou křivolakou jeskyní, sem tam se bliskotaly drobné krůpěje, jako by se tajuplné tmě zachtělo tiše plakat. Kůň byl tichý a pokojný. Však náhle smekl se a divě uskočil. Snad, že se temná chodba rozšířila do 3 stran a že se myhl jaký z uhrančivý svit, co oslepil nás oba.
3: Stůj, ani! není krok!
4: Drž ho! A ty vem koně!
1: Pusťte mě!
3: Toho koně přivažte ke sále!
5: A ty ukaž ruce, panáčku, tak a ještě nožičky!
1: Okamžitě mě zaveďte ke královně!
4: Však se dočkáš!
5: Má něco u sebe?
6: Nic! Počkej, tady pod kabátem nějaký klacek nebo co?
4: Ten mu nech, asi je to jeho osobní zbraň.
1: Chci mluvit s královnou!
5: Jen jestli ona bude chtít mluvit s tebou!
2: Pak už jsem neviděl nic. Hodili mi přes hlavu pytel a nesli někam daleko a dlouho, jak by v tom skalním městě, co nám pod nohama dunělo, šly všechny cesty v jednom širém kruhu. Co se to se mnou dělo? Usnul jsem? Ztratil vědomí? Znenáhla na nohou, ruce a nohy volné, stál jsem v tmě tmoucí jakési širé mramorové dvorany a kolem dokola desítky mlčenlivých mužů, jimž neviděl jsem do tváře, stály jak sochy. Zlověstný půlkruh nezřetelných postav, zlověstný půlkruh tajúplných těl. A v zápětí se ozvaly ty bubny.
5: Na kolena!
2: Kdo si mnou smíkl a v mramorové tmě, jak začalo by po kousínkách svítat.
5: Čelem k zemi!
2: Kdo si mě tiskl na zem, neviděl jsem nic. Jen čím dál větší světlo, jak se mi rozlívá po rukou a po všem mramorovém sále.
7: Královna přichází!
2: Slyšel jsem kroky. Tichounké, drobné kroky na dlouhém schodišti a hebký řásný šat smekal se. Sykal schůdek po schůdku, šuměl jak sametový vodopád. Zvedl jsem oči. Zahledl jsem krajkovaný lem, štíhlý pás a ruce. Dlouhý krk a...
8: Vstaň!
2: Strnul jsem hrůzou. Ale vzepřel jsem se na nohy a hleděl v úžasu na dlouhé, ryze vlasy tekoucí po zádech. Na oči krvavé, co skoro hořely. Na dravé zuby blízkající v ústech. Vlčí hlava. Zrzavá vlčí hlava tyčila se v sametu. Opřena pyšně o záhlaví trůnu.
8: Co tady děláš? Nestojíš snad o život?
1: Jsem Jindřich. Syn krále Růžového království.
8: A co? Přišel jsi na návštěvu? A nebo do služby?
1: Jdu si pro dívku, která je u vás nedobrovolným vězněm.
8: Ale? A která pak je to, smím-li vědět, slovutný rytíři?
1: Princezna Treska z Jabloňového království.
8: Treska. Podívejme. A co jejího bratříčka, toho bys nechtěl? Dobrá, jak si přeješ. Však svedeš o tu křehotinku boj. Boj na život a na smrt.
2: A zvedla pravici a ukázala dolů do toho zástupu. Stálo tam ve třech řadách 33 mužů, oděných od hlavy až k patě v černý přiléhavý šat, z kterého bylo vidět v rozparcích jen oči.
8: Mí černí rytíři tě, princi, neznají. Však je v nich skryta moje vlčí zášť ke všemu živému, co překročí můj práh. Neboť jsou bez moci, vzdálení světským milostem a dobrým lidským skutkům.
2: Hleděl jsem na meče, jimiž byl opásán ten černočerný houf. Stříbrně skvěli se, až přicházely oči.
8: Zde s jedním z nich svedeš svůj příští souboj. Ale dobře poslouchej. Soupeře musíš vyhlédnout si sám. Je vůdcem všech.
1: Ale já...
8: Jestli však nezvolíš si toho pravého. Rozluč se světem. Stačí se pomýlit. A 33 rán tě poznamená navždy.
2: Bylo to šílené. Ale jak jsem hleděl do těch vlčích očí, do těch zubů, co se jí rozsvěcely při smíchu, věděl jsem, že mi nepomůže nic. Že musím přijmout volbu. Na koho ukázat? Myslel jsem na otce, na koně stříbrňáka připoutaného kdesi ke skalám. A náhle bylo mi, jako bych se měl loučit.
8: Nerozuměl jsi?
1: Ano.
2: Už jsem chtěl vykročit, už jsem chtěl poslepu namířit prst, když náhle ozvala se tichonká, táhlá hudba, kterou už jsem znal, k níž brzy přibyly ty sladce povědomé hlasy.

0: to, co včera pomohlo ti? Napadla mě ta plaňka z lesního plotu, ten zbytečný kousek dřeva, který mi nechali, aby se měli čemu smát. V jediné vteřině sáhl jsem pod kabát. A strnul úžasem, neb námát jsem útlý jílec meče. Tasil jsem, pozvedl zbraň k útoku, dvoranou blesklo tence rozsvícené ostří.
1: Co si to dovoluješ?
0: Královna vykřikla. Však já měl oči jenom pro ty černočerné rytíře, pro jejich nahé meče, co se obnažili na jediný ráz v tu nepatrnou chvíli. Na jediný ráz. Však jeden na kraji, stál druhý odleva, tasil z nich ze všech první.
2: Ten, paní, ten je jejich vůdce.
0: Vstala a roucho se zlobně zazmítalo u nohou.
1: Máš štěstí. Můžeš být ještě chvíli živ. Děj, najs se a napij. Ještě naposled. Ještě se rozluč v duchu se světem. Dnes o 12:00 v noci začíná váš soubor.

0: Podali mi meč a štít a také soupeři. Jeho druhové stáli v pozoru podle stěn, když náhle královna s vlčí tváří pozvedla ruku kamsi do zlé tmy a do sálu šly ve třech řadách bílo-bílé panny, zahalené od vlasů až po paty, takže se celý skalní hrad zimavě rozšumnil a temné příšeří se čiře rozsvěcelo.
1: To jsou mé bílé paní, mládenče. Z těch budeš vybírat. Budeš-li ovšem ještě živ, až skončí tento souboj.
2: Mezi nimi je Tereska.
0: Co si jako štěstí uchopilo mě hedvábově pod krkem a oči letěly po bílém zástupu, z kterého byly vidět v útlých rozparcích jen temné, cizí oči.
1: Bijte se!
0: Rytíř byl mrštný, pružný, byl a ujíbal. Nebylo místečka, kde bys ho překvapil. Táhlo mi myslí tisíc dobrých rad, které mi otec od malička vtloukal do hlavy, když mě kdy učil kruté pravdě meče.
1: Výborně, rytíři, výborně!
0: A já si umanul, že nesmím ucouvnout, jen útočit, jen zpříma být. Když náhle hrozitánský úder zasáhl můj štít a ten mi vypadl z nepřipravené ruky.
1: Stát! Konec je blízko, princi. Poslyš, umřít nemusíš, jsi ještě mladý. Služ tu do smrti. Zachráníš alespoň holý život.
2: Děkuju, paní. Však o takový život nechce se mi prosit.
1: Jsi pyšný, dobrá. Tedy se bijte dál. A ty moc nespěchej, můj černý rytíři, ať ještě chvíli máme nač se dívat.
0: Všechen hněv, všechno příkoří mi rozechvělo ruce. Ale nebyl čas. Nebylo čím se bránit. Beze štítu jsem musel předcházet každému kroku vpřed. Nechtěl jsem couvat. Nechtěl jsem se jen bránit, ale všecko nadarmo. Rytíř mě znovu tlačil k mramorové skále. Ječela královna a mě záp v lopatkách ten ledovatý kámen. Viděl jsem na soupeři, jak je posedlý svým vítězstvím, jak už se chystá na poslední ránu. Hleděl jsem na hrot jeho meče jako u hranty.
1: Nespěchej, jen ať se ještě trochu trápí.
0: Snad to zaslechl, zpomalil a já bokem uhnul. Zhoub se v kolenou a jak se na podruhé rozpřách proti mně, klesl jsem do kleku a smík se po kameni skály. Byl si tak jist, že bodl ze všech sil a tu jsem sebou škubl znovu do stoje. Bleskově udeřil a meč mu letěl z napřažené ruky.
1: Co to má znamenat?
0: Odkopl jsem meč do kouta. A rytíř beze zbraně prchal dvoranou, jak unikal. Posmekla se mu noha a můj úder ze spoda zbavil ho v pádu v zápětí i štítu. Převalil se a padl na záda a čekal na poslední ránu. Zvedl jsem ruku s mečem a tu jsem z nenadání spatřil kdesi vepředu, jak v bílém kruhu panen se třetí zprava. V hrůze pohnula a ruku přitiskla si k ústům. A tu jsem pochopil. Jakže to říkal král? Je v širém kraji nejskvělejší z rytířů, jakého tu kdo znal. Ovládá štít i meč, jak málo který z mužů. Spustil jsem ruku s mečem.
2: Tam, paní. Tam ta pana, to je Tereska. A tento poražený, to je její bratr.
0: Bělostná dívka, na kterou jsem ukázal, pozvedla krajkování přes hlavu. Pane Bože, až zatrnul jsem radostí, hleděli na mě oči jako ze svatého obrazu a v temných vlasech třpitily se hvězdy. Už jsem běžel, už jsem k ní utíkal.
1: Dej pozor!
0: Vše událo se v jediné snad vteřině. Blízkla mi v zádech blidá čepel nože. Teprve potom, až když jsem se ohlíd, spatřil jsem ruku královny, jak na mě míří zblízka, zblizoučka, a také rytíře, jak vstává ze země a trhá, táhne za vlasy svou hrůzostrašnou vládkyni a přitiská ji k zemi. Byl to zázrak. Na mou duši zázrak. Všichni kolem dokola, černí rytíři i bílé paní, snímali z hlav a z ramen svoje tajuplné převleky a smáli se a objímali jeden druhého. A ta paní, ta hrůzostrašná panovnice, jen stíhou povstávala ze země a přísám Bůh, byla mladičká a krásná. Terezčin bratr hleděl na ní v ohromivém úžasu. Ta hrůzná vlčí tvář jí jako strhlá maska visela bez vlády a mrtvě na štíhlých ramenou.
1: Děkuji, Jaromíre. Ten princův dobrý skutek, co tě probudil zas k životu. To, že tě nezabil, ač byl si poražen, to nás tu kolem zachránilo všecky. A vy mi odpuste. Odpuste mi všichni.
0: Začala tiše plakat a plaše couvala. Couvala po krůčcích, ruce jak k obraně zdvižené před sebou a pláč jí ujídal zmatená vroucí slova.
1: Jsem dcera královská. Můj otec býval pánem Zeleného království. Až jednou z dálky přitáh vlčí král a zabil rodiče a krutě spustošil i hrad, i celou naší zemi. Když jsem ho v zoufalství schodila ze skály, kam hnal mě ubitou z hořících bran a zdí, v pádu mě stačil ještě na smrt proklít. Odpuste. Odpuste.
0: A celá z ran a slz přimkla se ke skále, která se znenáhla dunivě pohnula, takže se otevřel jakýsi temný kout, kterým se prosmíkla a chvatně prchala do stajené tmy tmoucí.
3: Princezno, počkej, stůj, vždyť ty jsi bez viny.
0: A Jaromír běžel za ní do té nedohledné jeskyně a za ním v houfu všichni kolem dokola pany a rytíři hledali cestu k pozemskému světlu.
1: Jak se jmenuješ?
2: Jindřich. Jsem z Růžového království.
1: Já vím. Zdálo se mi o tobě. Tady ve skalách. Klečel jsi před mou plavou růží. Před tím mým keříčkem v růžové zahradě. A bral si do rukou tak nižně a tak zlehounka, jako bys ji chtěl odnést na sám konec světa. A v zádech seděli ti ptáci, bělostní jak sníh, a co si volali a co si šeptali.
2: Ale to je pravda. Slychávám někdy takové divné hlasy, jako by zpívalo všechno povětří. A nebýt jich, asi bych si tě nebyl nikdy našel.
1: Ty jsi mě hledal. Odkud jsi mě znal?
2: Z chrpového pole a ze hvězdičkové noci.
1: To nesmíš říkat. Je mi z toho do pláče.
2: Říkali, že jsi krásná, ale to je tak málo, co o tobě říkali.
1: Ukáž. Máš tak teplou ruku. Dej mi ji. A já ti za ní dám svou plavou zimní růži.
2: A já ji budu nosit na blizoučku srdce.
1: Můj princi.
2: Teresko. Pojď. Zde někde na blízku už čeká stříbrňák.
1: Ach, počkej. To je světlo. Nemůžu se do něj ani podívat.
2: V tom skalním hradě už si odvykla. Teresko, Jindřichu, nikde není. Prohledali jsme celé skalní město, všechny jeskyně. Našli jsme jen tu vlčí tvář. Asi ji na útěku ztratila.
1: Ale proč utíkala?
2: Kdo ví? Byla tak smutná. Někde tu musí být můj kůň. Neviděli jste ho? Celý sivý a na slunci se třpití jako ze stříbra.
3: Neviděli. Není zde.
2: Stříbrňák není můj. A má větší cenu nežli všechny koně v našem království.
1: Netrap se. Jsem u tebe. A spolu jistě něco vymyslíme.

0: Ale co vymyslet? Doprovodil jsem Terezku a Jaromíra zpátky do Jabloňového království. A to bylo slávy a toho děkování. Starý král za námi chodil jako dobrotivý stín. Sotva jsme stačili vždycky se aspoň na chviličku ztratit v zahradě a pobrat svoje vrchovaté štěstí. Jenže já neměl stání. Myslel jsem na pána lesů, na stříbrňáka, kterého jsem mu ztratil, ač mi ho půjčil na tu nekonečnou cestu. Co mu řeknu? Jak ho uprosím? A co mu nabídnu za toho nádherného koně?
1: Nemysli už na to. A nebuď smutný. Tatínek pozval tvého otce na svatbu. Všechno se krášlí. Zámek se jen skví. A mě už jeli pro svatební šaty. Ty se netěšíš?
2: Bude to můj nejšťastnější den. Však nejdřív musím tam, kde tomu štěstí zůstal jsem co dlužen.
1: Ne, já tě nepustím.
2: Já jinak nemůžu. A nevrátím se dřív, dokud svůj dluh u pána lesu navždy nevyrovnám.
0: A jel jsem na sever a věřil potají, že lesy přede mnou budou jak tenkrát v řadě zodmykány. Byli, nebyli, kdo ví. Jel jsem dlouho jak tenkrát, snad po paměti, snad jen tak podle vnuknutí. Ale žádný spěch, žádné těšení. Spíš jsem se bál, co všechno mě tam na čistince prostřed černoho vozdu čeká. Zda hněv, zda trest, zda aspoň srozumění. A les se najednou otvíral do kořán, otvíral, couval a já div nevykřik. Na bledé čistince stálo to stavení a kolem řídký plot, kde v kruhu dřevěném chyběla jen jedna vylomená plaňka.
3: Haló!
0: Křičel jsem na lesy a běžel do dveří, za nimiž pusto, studeno a tma.
3: Haló!
0: Křičel jsem na vrchy. Obíhal jsem studnu na pajedlo, úl a hledal v roklince a v mlází pod svahem. A nikde nikdo. Ve studni kalno osiřelý úl a na pajedlo seschlé, zborcené stálo jen na jediné noze. Dal jsem se do práce. Metl jsem, smejčil dům a stavěl na nohy, co k zemi padalo, a studnu vyčistil a loučku požal kolem dokola, aby až pán se vrátí, bylo vše jako dřív, aby mě přijal s dobrotivou vůlí. Přešly 3 dny, čistinka byla zase svěží, vydechlo si stavení, stál jsem v půl loučky a hleděl po vrších. A tu mě napadlo, že právě toto možná je můj zdejší trest, že pána lesů nikdy nenajdu a zůstanu mu na dosmrti dlužen. Co si mě úzkostí sevřelo na prsou? A tu se v zádech rozhučel mi les.
4: Ty tu chceš zůstat navždycky sám?
0: Rozběhl jsem se proti stověžaté smrčině.
3: Chci, musím, mám tu přece dluh!
0: Křičel jsem do té temnomodré tmy a ozvěna, kde z vdálce byla, mě kce hlavou.
5: Ale zde nikdo není, všechno už to tam.
0: Rozběhl jsem se ke studni a volal do hladiny, svítající v hlubině, v které ta táhlá řeč tenonce doznívala.
3: To není pravda! Byl tu pán lesů, koňský houf, a byl tu stříbrňák ze všech nejkrásnější kůň, který se ztratil jenom mojí vinou.
0: Umlkly lesy, voda jako hrob. Slyšel jsem tlouci jenom vlastní srdce.
6: Neboj se, nestratil se. Podívej.
0: Ulekli jsem se ohlíd. Ve dveřích stavení stál starý statný muž a jen se usmíval a ukazoval rukou kamsi do prostředka loučky. Vysokou trávou kráčel krásný štíhlý kůň, tichý a mírný, jako ze stříbra. A v jeho sedle...
3: Ale to je přece...
6: Ne tak nahlas. Teprv si zvyká na vezdejší svět. Na ptáky, na povětří, na půlnoc a den. Možná si jednou přivykne i na lidi.
2: Král královna s vlčí tváří?
6: Ano. Přivezl ji stříbrňák. Trápil se snadarmo. Však budiš ti to trápení jen ke cti. Bylo by hanbou, kdyby příští král uměl žít na dluh, jak se to kdy hodí.
2: Král? Jaký já jsem král?
6: Každý jsme králem toho, co nám život dal. A dostát tomu patří k zdejším pýcha.
0: Znělo to, jak by mluvil les. A stříbrňák a dívka v jeho sedle byli znenadáni pryč, jako by náhle utonuli v trávě.
2: Pane!
0: Ohlédl jsem se po dveřích. Byly prázdné. Svitl jen prosluněný vzduch, průvánek asi, a motýl otakárek cukal sebou k nebi. Byl jsem sám. Jen kousek ode mě na kraji lesa, černého jako noc, stál můj kůň Bělásek a hrabal nohou v podléškové zemi. Vidíte, že je krásná. Vlasy prostřeny na podušce, vychří se světlem, hebounce se skví. Stín květovaných záclon jde jí po rukou a po čele a zlehka líbá jí na zamouřené oči. Říkám jí, Teresko, má paní z povětří. A ona zlobí se, protože nevěří, že by kdy byla jaká zdivná řeč, již mluví nebesa a proutíčko a ptáci.
1: Ty růžové, přines ty letní krajkované šaty.
0: Teresko, kde pak? Spí a povídá si ze spaní. A je to zvláštní, každý ten její sebekratší sen se skoro vždycky na druhý den splní.
1: Dneska ne. Dneska pojedeme do Zeleného království.
0: Slyšíte? A je to svatá pravda. Budeme muset jet do Zeleného království. Vrátila prý se tam po dlouhých letech princezna, která se po velikém neštěstí ztratila v širém světě. Je to prý zázrak. Přijela sama z hor a luk, přijela na stříbrném koni a byla mladičká a byla líbezná. Jakoby za ten čas ni o den nezestárla.

0: A tak skončila rozhlasová pohádka Karla Šiktance Královna s vlčí tváří. Hudbu složil Lukáš Matoušek, dramaturg Eva Košlerová. Osoby a obsazení: král Růžového království Viktor Preiss, Jindřich jeho syn Martin Preiss, král Jabloňového království František Němec, Tereska jeho dcera Mirka Součková, Jaromír jeho syn Martin Zounar, pán lesů Stanislav Oubram, královna s vlčí tváří Slávka Hozová, zbrojnoši Ladislav Kazda, Ladislav Brotánek, Vlastimil Zavřel a další. Zvuk inženýr Tomáš Gzelhofer, záznam a střih Lenka Vintrová, asistentka režie Eva Texelová. Nastudoval režisér Karel Weinlich.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, vem si.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám traktůrkovou.
1: Traktůrkovou, jistě. Traktůrkovou. Ale není traktůrková. Nemám traktůrkovou.

0: to.
1: Trakturková.
2: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
3: Ano, ano, už je to tak.
2: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
3: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
2: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
3: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
2: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
3: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
2: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už pro vás máme šestidílný seriál o 13-leté Lauře, která vypráví o sobě a své rodině. Třeba o tom, že táta chtěl mít kluka a narodila se ona. Četbu na pokračování Lauro, ty si ale číslo, napsala Ivona Březinová. Režie se v roce 2003 ujal Vladimír Gromov. Účinkuje Rosita Erbanová.

chtěl kluka a narodila jsem se mu já. Jsem holka jako poleno, ale mám jednu dost neholčičí zálibu. Hraju závodně fotbal. Jinak jsem ale po úplně holčičím způsobu zamilovaná do novýho spolužáka Dalibora. A víte co? Mám dojem, že on do mě možná taky. První zápas letošní sezóny jsme hráli jako bohyně. Zvlášť Vendula s Velerádou perlili. Chudinka Veleráďa, vzpomněla jsem si. Je nemocná, má cukrovku jako mu táta. Musí si píchat inzulin a přesto je tak skvělá. Je z nás opravdu nejlepší. Vyhráli jsme 3-0. A protože 2 góly střelila Veleráďa, odnesli jsme ji do šatny na rukou. A nadšený Romeo nám s ní ochotně pomáhal. Přemýšlela jsem, jestli bych Romeovi o Velerádině nemoci přece jen neměla říct. Kdy jindy by její problém pochopil líp než teď, kdy se Veleráďa nejvíc ze všech zasloužila o naše vítězství. Jenže jsem jí slíbila, že budu mlčet. A tak mlčím. Vítězství jsme šli oslavit do cukrárny. Hučela a vonila medovými koláčky paní Ostružílkové. 15 zmrzlinových pohárů, křikla Eliza směrem k pultu. Víte těch našich, s grilijášem. Tak na vítězství, zahřměla Vendula. A aby nebylo poslední, přidala se Světlana. Třeba uhrajem postup ve skupině, zasněla se Eliza. Třeba si pro tebe přijde krásný princ, těla jí Aneta výsměšně. Ten už přišel, Anetko, usmála se na ní Eliza přezíravě. Minulý týden mě totiž pozval Hynek na rande. Holky, slavíme, připomenula Veleráďa plnou pusou. Nechte hádání, nebo vám ta nádhera v pohárech roztaje. Veleráďo, vykřikla jsem pohoršeně, jak jsem si najednou vzpomněla na její nemoc a nutnost dodržovat diabetickou dietu. Ty jíš zmrzlinu? A proč by nejedla? Vyprskla Patuna. Tak tlustá přece zas není, aby si nemohla občas dopřát. Veleráďa má jen pořádný svaly a proto vypadá tak mohutně. Že jo, Veleráďo? Tady nejde o tloušťku, odsekla jsem rozhořčeně. Tak o co? Dorážela Patuna. Už jsem chtěla holkám všechno vyklopit. Vysvětlit jim, že naše kamarádka je nemocná a že bychom se měli snažit nesvádět jí k mlsání. Ale prosba ve Velerádině na pjatém pohledu mě zarazila. Tak o co tedy jde? Zeptala se znovu Patuna. Ale mávla jsem rukou. Vlastně o nic. Já to nedokážu, kvílel táta a v zápětí bylo slyšet praskání per starého gauče, jak se tátovo tělo asi sesulo do oblíbené vodorovné polohy. Musíš, řekla mamka. Nemůžu, vzdychl táta. Prosím tě, tati, ozvala se Tamara. Vždyť to dokáže každý feťák, tak co na to může být tak těžkýho? Taky slyšíš, lamentoval táta. Prej, každý feťák. To jsem tedy dopad, to vám řeknu. Co tady blbnete? Strčila jsem hlavu do dveří. Ale táta se snaží píchnout si inzulín. Poznamenala Tamara tónem, jakým by asi komentovala situaci, že naše mamka opět peče tvarohové buchty. Tak si to, táto, píchni, řekla jsem povzbudivě. Když já nemůžu, Lauríne, já se bojím. Okamžitě si to píchni, nebo jdem zpátky do nemocnice, styčila se mamka hrozivě před tátou. 2 dny se ti to ta chudák sestra snažila naučit a ty si tvrdil, že už to příště zvládneš úplně sám. Tak dělej. Když já to, Helenko, opravdu nezvládnu. Ukáž, řekla mamka. Běhnula si rukávy, potřela tátovu chvějící se paži dezinfekčním roztokem a pohybem zručné výtvarnice jevištních kostýmů se rozmáchla vzduchem. Ne, zařval táta. Já sám. Já přeci jen radši sám. Dodal blekotavě a s očima do poslední chviličky zavřenýma se škrábl po kůži. A dost. Jedem zpátky do nemocnice. Zavelela mamka a šla se převlíknout. Za chvíli už dole pod okny vztekle vyjelo auto a doma byl konečně zase chvíli klid.
takový svaly, kdyby měl Milan. Zasněla se Tamara přelistování jakýmsi kulturistickým časopisem. Ale on bude. Jeho brácha říkal, že je to jen otázka času, než se v těle nastartujou nějaký chemický reakce nebo co. Ježíš Maria, chemický reakce. Vždyť mi zítra píšem písemku. Popadla se Tamara za hlavu. Usoudila jsem, že radši půjdu ven. Co kdyby tam byl Dalibor? Na betonový plácek před domem jsem se vyfikla, jako by mě měli fotit do časopisu s módním sportovním oblečením. Bílé šortky s modrými lemy měly odvážně hluboké rozstřihy na bocích a modrobíle pruhované tričko těsně obepínalo moji poslední dobou se slibně rozvíjející hruď. Dalibor už byl venku a prudkými údery tenisového míčku masíroval zeď. Dívala jsem se na něj, jak je fakt hezký a jakou má pěknou sportovní postavu. Takovou přirozenou. Žádný ty kulturistický boule na pažích, co se líbějí Tamaře. Ahoj, zahlédl mě a míček posledního úderu nechal zakutálet do trávy. Co ti to dneska tak dlouho trvalo? Čekám tu už skoro hodinu. Musela jsem ještě umýt nádobí. Nafoukla jsem dva hrnky od snídaně do rozměru desítek talířů po rodinné oslavě. Chvíli jsme si pinkali a chvíli kopali do míče a pak nás objela naše polorozpadlá lavička. Teda ten náš táta je úplně nemožnej, svěřovala jsem se Daliborovi. No řekni, bál by se spíchnout si inzulín? Bál, přiznal Dalibor bez váhání. Mně, když třeba berou krev, tak se musím koukat úplně na jinou stranu, jinak bych sebou seknul. Vážně? Podívala jsem se. Ale upřímně řečeno mě překvapilo hlavně to, že se k tomu Dalibor tak bez obalu přiznává. Jiný klub by určitě dělal ramena. Naprosto přesně vím, pokračoval Dalibor, že nikdy nebudu doktor jako táta. Vidíš, a mně by se to zase moc líbilo. Možná bys ten inzulín mohla tátovi píchat ty, napadlo Dalibora. Zeptám se doma, máma je zdravotní sestra, třeba by tě to naučila. U nás na fotbalu je holka, která si taky píchá inzulín. Úplně sama. A vůbec nic jí to nedělá. Kdybys viděl ty její ruce, jsou samá jizva. Ona se za ně stydí a nechce se před námi ani svlíknout. A taky nechce, aby to někdo věděl, že má cukrovku. Bojí se, že by ji pak prý třeba nenechali hrát. A tak to vím jen já. Ale je těžký to vědět a nic neříct. Opět vybrakoval moje čokoládové zásoby. Hlásila mi Tamara popuseně už na prahu. Skrýš jedna a skrýš tři. Já nevím, on si prostě nedá říct a nedá. Mamka to ví, zeptala jsem se. Neví. Taky to neříkej. Bez tak by z toho byly jen scény. Víš, jak se mamka pokaždé rozčilí. No jo, namítla Tamara. Ale jak chceš, aby to táta konečně pochopil, že mu to sladký škodí? Nás neposlechne. Z mámy má aspoň vítr. Musela jsem dát Tamaře za pravdu. Ale je to děsný. Jak k tomu přijdem, že je u nás doma pořád dusno? Teda jako křik. Naši se dřív vůbec nehádali. A teď? Ne, že by táta dřív nemlsal, ale... Dřív to měl prostě beztrestný. A beztrestný to bylo... Protože to nebylo životu nebezpečný, tak je to. Tak mám to tý mámě říct, nebo nemám? Zeptala se Tamara nerozhodně. Bezradně jsem pokrčila rameny. Vlastně je to jako s Veleráďou. Něco vím a mám mlčet. Pro tátovo zdraví by asi bylo lepší, kdyby o jeho tajném mlsání mamka věděla. Ona mu přece může pomoct. A co když i Velerádě může někdo pomoct? Co když by i pro ně bylo lepší, aby se o její nemoci vědělo? Já jí to radši řeknu, rozhodla se Tamara. Souhlasíš? Nevím, jestli mám souhlasit. Tamara je starší. Ať se to tentokrát rozhodne. Vlastně se vůbec netěším na to, až mi bude 16. Jestli má člověk takových starostí ve 13, co ho teprve čeká pak?

včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur, gerur, Mercedes je známá fráze. Navíc po vás, panenky, pod

oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé.

fleky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš? Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

0: jeď na kokos. Schválně hádej, proč má slon vepředu dva dlouhý kly. Aby když vrazí do stromu, se nepraštil do hlavy.
1: Já jednu květinu znám.
2: Já

0: děti.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.
1: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš takovou hloupou pusu, baby?
1: To mám ty hloupá, proto aby...

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu ti šelmo!
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihraný.
0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!

0: i se svou babičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
2: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub.
0: Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
3: Rádio Junior.